Fandi český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

Když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royo a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Camp Európy 2. Kluci a holky medzi 9 a 15 lety, rýchle vlítnete na web Európy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký si táborník a tešte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Európy 2. Európa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

Fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royal. A hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou.

0: vše, co potřebuji za cenu.
1: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Passat můžete mít už za skvělých 9 490 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
3: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
4: Be smart. Get wings.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Beneš, prosím.
0: Haló?
3: Ano, Beneš, dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná. Prosím vás, já vám volám z obvodního úřadu. Hlejte se, já jsem se chtěl zeptat, jak dlouho máte dekret, prosím vás, nabít?
3: No, my tady v bytě bydlíme už 15 let,
0: tuším. Prosím vás, mě to je naprosto jasný, že tam bydlíte 15 let, ale bohužel je to neoprávněný, poněvadž tady v tom bytě měl bydlet pan Šmitky z Německa.
3: No, my jsme tehdy ten dekret dostali za naprosto standardních podmínek, takže mám pocit, že tam v tom máte poněkud bordel.
0: Pojďte se, já tady mám záznam, že si pan Šmitke stěžoval, že ten váš dekret vůbec není váš a že se teda má zrušit. To znamená, Stepan Beneš.
3: No ano, to už jsme mluvili, předpokládám,
0: no,
3: že...
0: všechny Benešovy dekrety se musí přezkoumat, to znamená i ten váš. I vašeho otce, vašeho dědy, vaší matky a všech Benešů.
3: Prosím vás, můžu ještě jednou vědět, kdo volá?
0: To je Mrázek Ušená, liga za navrácení všech Němců do vlasti.
3: No tak to je asi nějaká hloupá sranda, že jo? Takže kdo volá ve skutečnosti?
0: Tady je Himla.
3: Prosím vás, máte vůbec jasno v tom, kdo jste? Před chvílí jsem mluvil s Mrázkem.
0: Ano, tady je Mrázek z Perlina. Chci zpátky tvůj dekret, Beneši. Navrátit nebo slušit, vybací.
3: No tak já myslím, že tahle debata vůbec nemá cenu, jestli máte ke mně něco konkrétního,
0: mám
3: tak
0: konkrétní.
3: Se mě pozvěte a nejlépe v osobě pana starosty, nebo kdo to tam sedí na tom vašem úřadě, protože s váma se mi ta debata zdá bezpředmětná, naschledanou.
0: Však my se ještě jednou setkáme, auf Wiedersehen.

0: Camp Európy 2. Kluci a holky medzi 9 a 15 lety, rýchle vlítnete na web Európy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký si táborník a tešte sa na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, tešíte sa?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Európy 2. Európa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

0: ten tady je mrážek ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Suchá,
0: prosím. Haló?
3: Jice, suchá, prosím.
0: Dobrý den, prosím vás, vy máte na starosti ty kontejnerový zásilky?
3: No podle toho, který, já mám dovnitř.
0: Vy máte dovnitř, jo? No já jsem si to myslel, protože já vám volám za celý náš barák, jo, tady, na Vltavský.
3: Prosím.
0: A vůbec se nám nelíbí, že jste nám už týden neodvezli odpadky.
3: A tak to voláte špatně teda. My máme kontejnerový ty zásilky, ale z Kanady.
0: Z Kanady vozíte až odpadky a svinstva, jo?
3: Ne, odpadky nevozíme.
0: My vám dáváme málo peněz měsíčně, že nám, tady nám prostě v kontejneru nám tam hníje asi dva dny mrtvá kočka, nikdo to neodveze. Paní Horášková se z toho mám pozvracela na schode.
3: To voláte špatně.
0: Tady mám napsáno, Fando, volej kontejnery a vaše číslo. Tak volám.
3: No.
0: Vám to přijde směšný?
3: No, protože voláte špatně, pro boha, jak vám to mám vysvětlit?
0: Jo, no a jakýma popelnicema konkrétně se zabýváte?
3: Když potřebujete něco odvíz do Kanady.
0: Pro mě, za mě, si ty odpadky klidně odvezte do Kanady. Nebo do Mexika. Hlavně, ať to není tady ve Vltavský. A nebo víte co, já to zapřáhnu tady do vleku za trabant a přivezu vám to před barák a tam vám to vysypu. Naschledanou.
4: Maximum muziky.
1: Evropa 2. Evropa 2.
5: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
6: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
7: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
1: 98.2 a 105.5 FM. Maxi.

0: 6:00. Zase jsme tady. Je to tak. Já nevím, proč si občas nepřispíme, jako. Katko.
1: Tak my se občas přispíme, ale ne od pondělí do pátku.
0: Je to tak. Katka Říhová, zprávy v 6.
1: Dobré ráno. Nástup bouřek v severních Čechách večer doprovodil mohutný rotorový oblak, známý pod anglickým názvem roll cloud. Relativně vzácný mrak se sformoval na ostrém teplotním rozhraní ve spojitosti s postupujícím čelem studené fronty. Při jeho přechodu často zesílí vítr a prudce poklesne teplota. V tomto případě se ochladilo o 7 stupňů během 10 minut. Po bouřkách se ochladilo a dnes by se měly nejvyšší teploty pohybovat jen mezi 7 a 12 stupni.
0: To je prostě skvělý, že dokážeš vždycky ještě překvapit. 28 let tady vysíláme. Je to dost. Nikdy v životě jsem neslyšel v počasí rotorový mrak. Ještě jak to zní? Rotorový mrak. Chudák zprávaři, co neumějí ro, tak to je konec.
1: Přesně.
0: Přesně.
1: Chudák všichni ráčkující zprávaři a moderátoři.
0: Přesně, moderátoři, nebo já nevím, v televizi hlásej zprávy. No pojďme si to zkusit. Takže počasí.
1: A mám jako, mám to jakoby neumět, jakože ho nahrazuju. Vyber si J, L nebo ráčkuju.
0: To nevím, ale řekni tu zprávu celou znova.
1: Určitě, já přemýšlím, co se mi bude jako líbit. Nástup bouřek v severních Čechách.
0: To děláš co teďka?
1: No, tak R nahrazuju jo, a ráčku zároveň. Tak,
0: to je nebo, moc. Nebo,
1: tak jenom R?
0: To vypadá, že jsi postižená. No ne, jakože. Zase jako musíte být nějaký jako normálně, aspoň tak lehce jenom.
1: Nástup bouřek v severních Čechách večer doprovodil mohutný rotorový oblak.
0: Tak.
1: Spokojen.
0: Je to tak. Rotorový mrak, dámy a pánové, ochlazení během několika minut.
1: Minut. Během 10 minut o 7 stupňů.
0: Magie úplně.
1: A kroupy, zažil jsi včera?
0: Ne, byly kroupy?
1: No jasně.
0: Super. Tak začínáme ranní show.

0: Pokračujeme ve zprávách.
1: Nová evropská pravidla zásadně změní způsob, jakým lidé nakupují levné zboží z Asie. Unie ruší dosavadní výjimku, podle níž se na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii do hodnoty 150 eur nevztahovalo clo. Právě tato hranice umožnila masivní rozmach levných objednávek, které do Evropy proudily v miliardách kusů ročně.
0: Aha, tady je to zakopaný.
1: Jo.
0: Tady je zakopaný pes. Jsem ani nevěděl, jak to bylo teda, že jakmile něco nemá hodnotu 150 eur...
1: Tak se na to nevztahuje clo. Takže... A proto rozkvetl celý ten Temu a AliExpress a Alibaba svět.
0: Aha, že protože to stojí 149 eur, ne?
1: No, to ani ne. To, jako, hele, udělat si na Temu objednávku, aby tě stála 150 eur, to chce opravdu už jako fištrona.
0: A taky ti to přijde fascinující, kolik ty věci stojí.
1: No, teď jo.
0: Že si jako říkáš, jasně, jako, že celo dobrý, ale že si říkáš, jako jak na tom jako vydělávají.
1: To nevím.
0: Že to musí někdo přece vyrobit.
1: Asi to ty děti dělají prostě s láskou.
0: Haleluja. Jdeme za Zuzkou.
1: Tak jo.
2: Česká Lípa vybuduje moderní skatepark s parkourovými prvky za téměř 58 milionů korun. Dodavatele pro náročný projekt se městu dlouho nedařilo najít. Loni proto radnice zakázku rozdělila do tří částí. Práce by podle ní měly začít v polovině letošního roku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vynese verdikt nad Sláví, s níž po nedohraném derby se Spartou zahájila řízení kvůli závažnému porušení povinností pořadatele. Slávii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Komise, již mimořádné zasedání začne dnes v poledne, může tresty i zkombinovat.
0: Takže dneska v poledne.
1: Ano.
0: Dneska v poledne. Dneska v poledne disciplinárka.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Teď pohled na silnice, pozor si dejte na D1 ve směru z Brna do Prahy na 134. kilometru překáží porouchaný kamion. Zdržení pak hlásí D1 přímo na příjezdu do Prahy na magistrále. V ulici 5. května pracují silničáři v levém pruhu u sjezdu na Spořilov.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes se to bude na obloze střídat. Chvíli slunce, chvíli mraky, objeví se přehánky, četnější budou hlavně v Čechách. V polohách nad 800 metrů, na západě dokonce už od středních poloh čekáme srážky sněhové. Večer budou ubývat srážky a místy i oblačnost. Nejvyšší teploty dnes pouze v rozmezí od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě kolem 14. Zprávy jsou za námi a po nich je tu ranní show na Evropě 2.
0: No a ještě tady vezmeme telefon, třeba to byla nějaká reakce na ty zprávy. Mm-hmm. Haló?
5: Haló, dobré ráno.
0: Dobré ráno.
5: Já jsem se jenom chtěla, nevím, jestli mě slyšíte.
1: Ano.
0: Perfektně, vy budete podle mě mluvit o Temu.
5: Ano.
0: Já jsem to šacoval dobře. Prostě
5: přesně tak, jenom jsem chtěla reagovat na to, že nevíte, jak je možný, že to je tak levný. Tak oni právě prodávají ty údaje, které tam ty lidi o sobě zadávají. To už je jako dokázaný.
0: To znamená, že nejde o to triko, ale že prodávají ty údaje.
5: No přesně, a proto nám potom volají takový ty podvodníci, že máme u nich investiční účet a tak podobně.
0: Hra, co když ne?
5: No,
0: jako co když neprodávají ty databáze? Jak jsi na to přišla?
5: No, tak už jsou jako o tom třeba i dokumenty. Na Netflixu už jsem taky něco o tom viděla, takže...
0: Tak vidíš.
5: Si myslím, že je to docela jako reálný. Docela si myslím, že to tak jako...
0: Jako, že by se prostě s tím takhle jako... Takový práce s tím, no. Rozumíš, jo? Musíš vyrobit, co se tam prodává? Trička, dětský...
1: Takhle, tam se prodává všechno.
0: Všechno. A to všechno kvůli údajům, kvůli tvýmu mailu, jo? Že tam prostě chudáci chodí děti do práce, ty tam prostě to tam barví.
1: Ne kvůli e-mailu, kvůli číslu tvojí karty. To už...
5: Taky no, přesně.
1: To už hraje trochu, ne?
5: To už je propojený trošku i s tím darkwebem a tak podobně.
0: S darkwebem, viď?
1: No, najednou ti z účtu začnou mizet peníze.
0: A to se děje?
1: No ano. Tak to se
5: děje. Ano, znám spoustu lidí, kterým se to stalo. Někomu v řádu stovek, někomu v řádu tisíců.
1: Mně se to stalo už několikrát, že mi například z Velké Británie nebo z Ameriky někdo začal na moji kartu chodit do fitka A to byl pro mě velmi jakoby podezřelý obchod, protože jako já vím, že určitě nechodím do fitka jako na tobe ne v New Yorku.
0: Mně se to
5: mně se
0: to stává taky, ale pak najdu balíčky na chodbě u nás, takže prostě
5: Nevím,
0: kdo to udělal, ale ten, co mi infiltroval na účet, tak ten to prostě skladuje u nás na chodbě a pak v šatně, takže nevím. Tak každopádně díky, ahoj!
5: Jo, ahoj,
1: pa,
3: Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: oslovil Jakub Kohák, ale není, protože dneska má volno. Tak já jsem se zamyslel, jak vyplnit ten prostor. Mm-hmm. Podíval jsem se tady do archivu a jel jsem až úplně na nejstarší příspěvek. Svět podle Koháka, přátelé. Máme ho tady uložený jako SPK1. Jo, nevím to téma. Takhle, řeknu vám to takhle, jo. SPK 3 se jmenuje koronavirus.
1: Aha.
0: Ne, pozor, SPK 1 se jmenuje koronavirus. To vidím, ale pozor, je nějaký divný, že to je rok 2019, to přece ještě nebyl koronavirus. Oh, neříkej mi, že jsme mluvili o koronaviru ještě před koronavirem.
1: Tak u Koháka bych se tomu nedivila.
0: Zeptáme se Martina Ciláře, ten to bude vědět. Jak je možný, že první díl Koháka, nebo první návštěva koronavirus je z roku 19, když koronavirus nebyl? Je, Martine.
2: Dobré ráno, dobré. Koukám na to stejně vyjeveně jako ty a vlastně mě strašně zajímá, o čem ten díl je.
0: Tak to
2: nemůže to být o nějakým...
0: To mi neříkej, to bylo jako vizionářský.
2: Vizionářský.
0: No tak počkej.
2: 3. února 2019.
0: 19, což určitě covid nebyl ještě, tak moment.
3: Evropa 2, svět podle Koháka.
0: Posloucháte ranní show na Evropě 2 a přátelé, poprvé s novou rubrikou přichází Jakub Kohák. Rubrika se jmenuje Svět podle Koháka. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, děkuji za uvítání. Je to takový, řekněme, takový jako návrat ztraceného syna.
0: Já musím
4: tomu
0: říct,
4: řekl.
0: Jakube, že jste nezměněn.
4: Opravdu.
0: Po těch letech, že?
4: Ano, 2 roky jsi s námi nebyl, dva roky tady byla Viktorie.
0: Bylo to byly 2 roky prázdnin. Jak už to psal Jules Verne.
4: Ano. 2018-2019 Viktorie. Teď tedy po 2 letech Svět podle Koháka. Pojďme rovnou do nějakého žhavého tématu.
0: Jistě, já jenom chci říct, připomenout, že to doufám nebude takové, jako když třeba fotbalistovi to jde, odejde do zahraničí, že ano, tam ty nejlepší roky stráví venku a pak se vrátí.
5: Tak to vypadá, že to je rok 20. Že jsi to špatně uložil.
1: Martine,
5: ale nic.
1: Martine Cihláři.
0: To znamená, ty považuješ počkej, můj přechod
5: to nevadí.
0: Na 2 roky k Liboru Boučkovi, jako že jsi šel za lepším do zahraničí? Chceš naznačit?
1: No?
0: Chceš to naznačit? Jako?
4: Ne, já jsem spíš mluvil...
0: Že jako Libor Bouček je Premier League a my
4: vůbec
0: jsme...
4: Vůbec ne, půj tak so, to bylo hrozné. Jako hrozná jsi... poroba. To jako bych šel hrát třeba do Arábie někam.
0: Nelíbilo se ti prostě u Libora?
4: Ne, je. On mě byl, mučil, nedával mi najíst.
0: A teď si tady s námi.
4: A dával mi hodně napít.
6: Tady si pošmákneš, neboj.
0: Tak pojďme v rychlosti na první téma.
4: Tak no.
0: Koronavirus.
5: Tak.
4: Yeah.
0: Epidemie. Svět podle Koháka. Jak to vnímáš?
4: Tak koronavirus samozřejmě, co si budem povídat, není to úplně veselé, že?
0: Není,
4: ono se nám to tak nějak jako pyramidálně, jakoby, že ano, těch narůstá. Ovšem je potřeba jako sledovat ty jako trendy, co se s tím dá jako dělat.
0: Ano.
4: Ono je dobré se hezky obléknout. Mm-hmm. A on to potom všechno vypadá úplně jinak.
0: Fakt?
4: Jo.
6: Že tady stačí vlastně se jenom pěkně oblíknout, vypadá dobře.
4: Jdeš ven a už se vidíš v odraze ve výkladní skříni a hnedka je to takový prostě všechno jiný. Jako
0: máš pocit tedy, že to je veselější potom s tím koronavirusem?
4: Já si myslím, že ono to je takové, že ano, už je vyvíjí ta látka, že?
0: Vyvíjí se látka, to ani nevím.
4: Vyvíjí, ano. Vyvíjí se látka.
6: Aby
4: se
6: nevíjí... Jaké barvy?
4: Bude mít ta látka?
6: Abychom věděli, co máme nosit. Tady.
0: Jo, vyvíjí se látka jako to oblečení, myslíš? Tak to není dobrá zpráva.
4: Dobrý.
0: A jak vnímáš tu hysterii kolem toho koronaviru?
4: Tak jako, ono těžko říct. Já bych počkal ještě pár hodin, jak se to vyvrbí.
0: Jo.
4: On to může být třeba něco jako morová rána ve středověku, ale ono to může být taky takové, že to najednou jako zmizí.
6: Promiňte, ale já jsem trošičku zklamán, že se ptáme vás. Musíme se zeptat nějakého odborníka. Máme tady hysterika.
3: Ranní show Evropy 2.
0: To vysvětlení, proč je to v počítači uložené pod rokem 2019, asi není nějak zajímavé, ne, Martine?
2: Já si myslím, že jsme ještě byli hlavou a myšlenkách v roce 2019 a prostě
1: jak
2: špatně.
1: Jak my?
2: Dobře, špatně já. A koukám ale, že těch prvních asi 5-6 dílů je uložených pod rokem 2019. Ne, když pojedeš dál, tam už v březnu začíná rok 2020.
0: To nechápu.
2: Jako, já taky ne.
0: Že si prostě ukládal první 2 týdny rubriky z roku 20 jako rok 19.
2: Je to možný.
0: Je to možný.
1: No, je to těžký, vždycky se přešel trvat na ten nový rok.
0: Je to pravda, taky máte, a teď už třeba 12. května, už to berete, že to začalo ten rok 2026.
1: Jako trochu, je to na hraně.
0: Jo, ještě pořád vlastně máš 25,
1: skáče, no.
0: Ještě to pořád skáče. Tady ranní show, dobré ráno.

0: Ráno, tady Tomáš z Děčína.
1: Tomáši, teďka já vlastně přemýšlím, na co chcete reagovat, no. Tomáši.
0: Na ten covid, že já si myslím, že my jsme byli jako v Alpách.
1: No.
0: A v tom únoru 19, a že jsme jako viděli zprávy a říkali jsme si, no tak to je strašně daleko to. Stejně sem nic takového nepřijde, jako ptačí chřipka. A druhý den jsme se dozvěděli, že to je v Evropě. A třetí den jsme se dozvěděli, že to je v Čechách. A nakonec to byl někdo z Děčína. A pak my, když jsme se vrátili jako do Děčína z té Itálie, tak jsme si připadali jako prašiví, protože se s námi nikdo nechtěl bavit.
1: No to jo, tuhle tu historku známe všichni, to máme všichni, ale to už byl rok 2020.
0: Fakt jo.
1: Nebo jako jo, ne?
2: Jo, jo. První zmínky o koronaviru jsou z listopadu 2019.
0: Že se to tak jmenuje, že SARS-CoV-19.
3: No, právě, protože to začalo.
2: To začalo v Číně.
3: Ale k nám se to dostalo později, samozřejmě.
1: Jo, aha, proto to je COVID-19, no. Jo.
2: To začalo v listopadu.
1: Jo, teď jsem to pochopil, proto je to COVID-19, jakože to začalo v roce 19.
0: Mm-hmm. No.
1: Tak vidíte,
3: to je jako, jsem... to je jako politická strana TOP 09, byla založena v jakém roce?
1: Fakt v roce, jakože hned po začátku našeho letopočtu.
3: Jo.
0: teď přistoupila Anička do auta, jo, moje kolegyně, tak...
1: Jo,
0: taky. Aničko, to je...
3: Aničko, ahoj.
0: Aničko, to je Kačka, Aničko,
1: ahoj, Aničko, ahoj.
0: No.
1: Ahoj. Tady radí show, dobré ráno, halo.
4: Ahoj, tady je Dušan.
1: Dušane, povídej.
4: Z Brna.
1: Dušane, z Brna, stiši to, prosím, je to rádio v autě.
4: Jo, už jsem se to schlomil, jo.
1: Tak říkej.
4: No, já jenom jsem chtěl říct tomu koronaviru, že my jsme v prosinci 2019 byli na dovolené v Tajsku a letěli jsme asi přes 5 letišť a když jsme přiletěli domů v roce, to bylo někdy kolem 30. prosince, tak jsem dostal... jako by jsem byl nemocný, vybral jsem asi dvoje antibiotika, nic nepomáhalo a byl jsem úplně brutální kašel, to jako jsem měl úplně obrovské záchvaty. A to já si teda myslím, že v té době jsem si ho přivezl.
1: Takže ty jsi byl pacient nula, to jsi ty? Můžeš říct teďka do vysílání svoje celé jméno a rodné číslo? Že prostě všechny ty finanční ztráty ti naučtujeme. Všechny ty, prostě ty...
4: Ještě šmarja.
1: Ne, dobře. Takže v roce, ty jsi to měl opravdu v roce 19 už?
4: Já si myslím, že jsem si to dovezl.
1: Hele, a upřímně, kolikrát jsi říkal tuhletu historku? Už, tak jako ve známým a takhle.
4: Milionkrát.
1: Milionkrát, je mi to jasný. Ty jsi prostě na to normálně pyšnej.
4: No, úplně ne, no.
1: Ale jo, ale jo. Ty jsi normálně pyšnej, že jsi se nakazil.
3: Že to jsem přitáhl.
1: Já, to jsem byl já.
4: No, ale jako...
1: Chodíš, to jsem byl já. Ale podle mě v tom únoru, březnu jsi to moc nekřičel, podle mě.
4: No to ne, ale já jako, jsem se to nemohl zbavit až někdy do března. Jsem byl furt, jsem furt byl jako nemocný, jako normálně.
1: Okay.
4: Dvoje antibiotika, nic jako nula prostě.
3: A všude si chodil prostě po doktorech?
4: Ne, jsem byl zavřený doma.
1: Po mateřských školách.
4: Vůbec, já jsem byl zavřený doma, nevítal jsem paty z domu.
1: A ty mluvíš trochu jako pan Švancara, že jsi zavřený, ty jsi teda z Brna, si říkal.
4: Já jsem teda jako z Brna. A jenom takovou poznámku, jestli ti to nic říká, to jméno, ten Dušan, jako když jsi moderoval ples na naší firmě, tak...
1: Jo, tak ahoj, Dušane. Ahoj, jo, jak se máš?
4: Ahoj.
1: Takže pojďme...
3: To asi zase... jste spolu něco měli teda.
1: Jako... Takže jsme se taky nakazil o tebe.
4: Ano, to úplně ne, no, ale ty stál jsem ti na zádech, ale...
1: Cože?
4: To jsem chtěl zebírat.
1: Že jsem ti stál na zádech?
4: Ne, já tobě.
1: Ty mě jsi stál na zádech? A byli jsme na i u toho?
4: Ne, to jsme nebyli, no, ale najvyště
3: až potom.
4: Byli,
1: až potom. Tak Dušane, každopádně doufám, že jsi se choval slušně a odvezem tě potom domů.
4: Výborně
1: se spolu, jo. Měj se hezky a Dušan z Brna prostě je ten, co jsem zavlek covid. Je
3: to děkujeme.
1: Tak? Děkujeme.
4: Asi jo, no. Maximum muziky. Evropa 2.
5: Ranní show Evropy 2. Aktuální zpráva. Rekonstrukce neproběhla dle dohody a stavební firma se nemá k nápravě? Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
6: Vážení cestující, letu Smartwings, připravte se na start do léta.
7: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
8: Be smart, get wings.
9: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Datart pořádá Maxi výprodej.
13: Cože? Maxi výprodej?
12: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
13: Tak to je další level.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
15: Nejlevnější pneu.cz.

0: německé kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
6: Nenechte si ujít v České televizi.
7: Zpěv, tanec, emoce a nespoutaná autenticita. Podaří se českému reprezentantovi Danielu Žižkovi zabojovat o vítězství? Eurovision Song Contest 2026. Přímé přenosy obou semifinálových večerů i finále od 12. května v České televizi a v iVysílání.
8: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
9: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už ve čtvrtek slevy v magazínu Dnes.
10: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.
12: Jsme zpátky, tohle je ranní show na Evropě 2. Přesný čas 6:28. Takže zdravíme super posluchači.
13: No jo.
12: Zdravíme super posluchači. A tady jsou Massive Attack. Teardrop. Chladno, viď? Chladno. Venku chladno.
13: Jo jo.
12: Já jsem sem přišel do studia a říkám chladno.
13: Já jsem tady zatopila, aby nám tady bylo hezky. Je
12: ne.
13: Tady teplo.
12: Mhm. Ne, to se dá zatopit tady, jo?
13: Ano. Takhle my jsme sofistikovaná firma.
12: A Katka říká, a proč je asi venku zima? A já se podíval na kalendář a zjistil jsem to. Dámy a pánové, today is Pankrác.
14: Ranní show.

0: 6.32. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Chtěl jsem se s vámi podělit o takový zážitek, který jsem měl včera během natáčení jednoho televizního proma.
1: Povídej.
0: Byl jsem v ateliéru, v obrovském filmovém ateliéru, kde za mnou byl obří green screen. To znamená všude kolem mě zelená plocha. Vlevo, vpravo, za mnou i na podlaze. Takový ten prostor, kde se dá naklíčovat cokoliv. Jo? To známe. Už to roky funguje, natočí tě tam, pak prostě za tebe můžou dát cokoliv. Točilo se promo, součástí toho proma měla být AI. Dokonce to promo je na tom postavené, to znamená, že vlastně celé bude vlastně jako AI, že budeš vlastně ve fiktivních interiérech.
1: Ano.
0: Ve fiktivních exteriérech. Celé je to postavené na tom AI. Podepsal jsem papír, že souhlasím s tím, že se bude používat AI, a začali jsme natáčet. Točíme. Najednou říká ten režisér. No, teď se jenom postavte a stojte, my si kolem vás uděláme objezd kamery 360. Říkám, dobrý. Kamera mě celýho objela, jo? A režisér říká, tak a teď se usmějte. A já, a co mám říkat? Nic, jenom se usmějte a stojte. Tak jsem se usmál, zase kamera objela celých mých 360. A teď já jsem začal mít takový nepříjemný pocit. A režisér pokračuje a říká, no a teď něco říkejte. A já říkám, a co jako? A on říká, to je jedno. A já tomu nerozumím. No říkejte třeba, ahoj, já jsem Leoš Mareš, vítám vás tady u pořadu. A já říkám, a já můžu říkat cokoliv. Jo, my jenom potřebujeme, aby vás AI viděla ve všech úhlech, jak mluvíte, jak se vám pohybuje krk a mluvidla, a potom, aby se vám dalo cokoliv vložit do pusy.
1: Tak to chci.
0: A já říkám, aha, já nevím, jestli to chci. A on říká, ne, to je v pohodě, to je jenom pro to natáčení. Říkám, tak dobrý, tak jsem říkal, dobrý den, je pondělí, venku svítí sluníčko a máme se tady krásně. Zase to celý objeli. A režisér říká, tak a teďka se zatvařte smutně a řekněte to smutně. A já jsem úplně začal tuhnout a říkám, já nevím, pane režisére, můžeme si promluvit? A on, ne, natočíme jenom tady tak, jak to říkáte smutně, pak bychom ještě potřebovali, že to řeknete jako naštvaně. A já, no a můžu se zeptat, co tady děláme? A on říká, no to se vytváří takovej set, tomu se říká AI set, a když se natočí tyhle ty materiály, takhle na green screenu to dosím letím, tak je pak o tom možný domodelovat cokoliv. A já, jak cokoliv? Chápu teda cokoliv, že cokoliv. A on, jo, cokoliv. A říkám, no a proč to děláme? No, kdyby tam byl prostě nějaký jakoby problém při tom natáčení toho proma, takže to jako dodělá inteligence. A já říkám, takže vlastně třeba když něco řeknu nebo neřeknu, tak vy si to potom doděláte, že to jako řeknu. A on, no.
1: Nebo kdyby se třeba onemocněl, tak to za tebe prostě odmoderuje jiný Leoš.
0: No a já mu říkám, ale já vlastně to nechci dělat. A on, jako já vás rozumím, jo? On říká, já vám rozumím, my vám můžeme slíbit, že to potom prostě až to dotočíme, že to z těch serverů smažeme. A já, jo. Chápu, to porno se prostě bude distribuovat jenom za oceánem, prostě. Takže to byl můj zážitek, no strašně, strašně nepříjemný.
1: Chápu, a podlehl jsi nakonec tlaku, nebo jsi
0: ne.
1: řekl, že ne?
0: No takhle, já jsem vlastně byl už uprostřed toho natáčení, tak jsme se domluvili, oni teda byli strašně vstřícní, pak přišel teda, to nechci říkat, už prostě přišli za mnou, chodili za mnou jednotlivě, ty lidi všichni, a říkali, my to chápeme, jako. Vy jste jediní, nemyslel mě, ale obecně, vy jste jediní, kdo to můžou zastavit, to šílenství. Jakože lidi, kteří právě takhle se nabírají, že prostě musí říct ne, tak já ti řeknu, strašně nepříjemný to bylo. On říká, nebudu vám lhát s tímhle materiálem, vlastně s brutálním, totálním deepfakem, což vlastně právě se vyrábělo v tom setu, můžeme udělat cokoliv. Můžete dělat cokoliv, říkat cokoliv, nejde to poznat. A já úplně nechci to.
1: Jako mně přijde zajímavý argument, že kdyby náhodou se nám tady něco nepovedlo a potřebovali jsme něco dodělat, tak proč se to netočí do té doby, než se to povede, tak jako dřív?
0: A to jsem na tom jsem to vyhrál, že já jsem řekl ve finále, podívejte se, tak já jsem tady jako placenej že budu něco moderovat, na to jsem zaplacený, na to mám smlouvu a teď jsem tady přece, já jsem tady, stojím tady v kostýmu, v dekoraci, tak mi řekněte, co mám natočit a já to natočím.
1: Budem tady, dokud se to nenatočí.
0: A budeme tady, dokud to nenatočíme. Hmm. Proč tady točíme se, že potom se jako budete se... A oni, jo, jo, jo, to jako, to je pravda, no. My jsme měli jako pro jistotu, jenom kdyby prostě...
1: Chápeš aby jsme to? Vás nezdržovali.
0: Chápeš to?
1: No, no.
0: Jakoby já jsem si jenom připadal, že je konec, jakože teďka jako...
1: Vidíš, ale je dobrý, že v ten moment, kdy se ti něco děje, jako dokážeš rozklíčovat ty emoce
0: no.
1: A říct to a nějak to jako zastavit, že jo?
0: No je, tak už tam trochu toho natočenýho je. Ranní show Evropy 2. Evropa 2. Evropa 2. Tak, jenom vememe telefon tady v rychlosti. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno, Loši, dobré ráno, Petko.
0: Telefon k uchu, prosím. Prosím, prosím.
2: Je to ready?
0: Jo, povídej.
2: Super. No zajímavý s tou AI, úplně se tady potím jako.
0: No.
2: Podepsal jsi?
0: No podepsal jsem to, že jo, protože samozřejmě já dám takový jako jiný příklad. Točil se takový dokument,
1: mm-hmm.
0: jo, a taky jsem musel podepisovat papír AI, a tam je teda naštěstí vyspecifikovaný přesně k čemu oni budou používat ty prompty. To by tě nenapadlo normálně v dokumentu, v tom o mně teďka. Ano. Je použitý AI, je to dokonce v titulcích.
1: Já to vím, že no, to je v titulcích, ale nevím, tak, kde to použili teda. Tak, to mi řekni.
0: Počkej, to se zblázíš. Když ti to řeknu, to se zblázíš, to nepochopíš. Hele, AI použili na to, že já v jednu chvíli ve studiu držím sklenici s vodou. To je natočený.
1: No.
0: A režisérovi se strašně líbila představa, že bych se z té skleničky napil. To je všechno. Takže já jsem podepsal tu smlouvu, že oni použijou AI a já jsem to potom viděl. Počkej.
1: A tohle jsem sežral, jo?
0: Nebo takhle teda to jsem podepisoval. Počkej.
1: Jako kvůli tomu, aby se napil ze skleničky, no já nevím.
0: Počkej, to takhle mi řekli. Hmm. Že prostě, že držím jenom v ruce tu skleničku a v tom záběru se nenapiju a oni AI dodělali, že se prostě z té skleničky napiju. Teda, mm-hmm. ale teďka si mě zas...
1: Nedodělali spíš v AI, že jsi jako docela sympatický.
0: Všechny ty věci, přátelé, pokud jste to viděli v tom druhém díle, to je AI.
1: Nebo tak.
0: Přesně. Přesně nejsem...
2: Ty vole, policajti. Pardon. Evropa 2. Maximum
0: muziky. Evropa 2. Ranní show Evropy 2.

0: Za minutu 6:45, nebo za minutu a půl 6:45. Posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: No a my jsme předchozí minuty věnovali tomu, aby jsme kritizovali umělou inteligenci a aby jsme se durdili nad tím, jaký to může mít následky a jak je to všechno hrozný.
0: Vlastně, nevím, jestli bych řekl kritizovali, spíš pozastavovali s údivem a lehce obavami.
1: No, tak já bych vás ráda uvedla tady do historických souvislostí, že toto není poprvé a asi ani naposledy, kdy se něco takového děje, že v dobách Sokrata, velkého myslitele, se tak nějak do společnosti dostávalo písmo.
0: Aha.
1: A Sokrates byl velký kritik písma a říkal, že psané slovo je pro lidi zhoubné, protože podle něj přinese více škody než užitku pro lidskou paměť a porozumění.
0: Jasně, no. Že čteš věty bez tónu, bez toho, jak je člověk myslel, když je vyslovuje.
1: Sokrates tvrdil, že písmo způsobí v duších zapomnětlivost, protože lidé přestanou spoléhat na svou paměť a začnou se spoléhat na vnější znaky.
0: Jo, takhle dokonce. Mm. Sokrates. Kolik má sledujících?
2: Maximum muziky. Evropa 2. Show Evropy 2.
3: A zadný som?
4: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
5: A 30?
4: Acema.
5: A 40?
4: Acema.
5: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
7: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
12: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
13: Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
14: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
15: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: Ranní show, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: 6.52, Katka přišla s informací, že dneska je Mezinárodní den...
1: Zdravotních sestřiček.
0: Zdravotních sestřiček. Mezinárodní den zdravotních sestřiček. Já využiju archiv, podíváme se teďka na vlastně události staré několik týdnů, kdy jsme tady na chodbě potkali Martu Jandovou. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Přátelé, chodí tady slavní lidé kolem nás a trousí historky, je škoda o to přijít. Takže přátelé, my si pozveme sem do studia Martu Jandovou, která je na chodbě. A přátelé, Marta Jandová, Marto, víme, zpěvačka Marta Jandová od Petra Jandy. Ale taky ahoj Marto.
1: Ahoj, no ještě jsi neřekl Dalibora, protože i to občas slýchávám.
0: Jo, to je pravda. A to je tvůj strejda, ne ale?
2: Ználenej.
0: Žít jako...
1: Ne, já slyším hurikán furt.
0: Hurikán.
2: Říkal jsi hurikán, kluky jako ty.
1: A pak samozřejmě, jak se říkají různý takový ty fámy o muzikantech, o hercích a tak dále, tak u Dalibora ty oči prostě sklouzávají dolů. Kontrola...
0: Jakože vážně.
1: Prověřuj, ale prověřuj.
0: Vážně sklouzávají.
2: Tak to je snad jasný.
0: A?
2: Tak kdyby si měl takovou pověst, jakou má Dalibor Janda, tak by si se nedivil.
0: A je to vlastně, myslíš, skoro nepříjemný pro něj?
2: Já myslím, že on je rád. On dokonce z toho dělal legraci v nějakém zahrádkářském pořadu nebo v nějaký reportáži říkal, že pěstuje okurky.
1: Že nepotřebuje kolík nasázení.
2: No, že pěstuje cukety nebo něco takového. Já jsem si říkala, je to borec, já se z toho srandu.
0: Tak proto mě koukají lidi do očí. No, přátelé, Marta je tady kvůli jinému tématu, totiž Marty manžel. Víš, co dělá Katko Marty manžel?
2: Ne, netuším.
0: Tak?
1: No, taky sází okurky víceméně.
2: No tak to gratulujeme,
1: ne,
2: ale...
1: Můj manžel je gynekolog. Aha. Kdyby tak. Si potřebovala přijít za mnou, já ti jsem domluvím nějakou...
0: Ale pozor, teď to přijde, říkej.
1: No je to tak, že můj muž má svou vlastní ordinaci a jeho sestřička samozřejmě občas potřebuje někam odjet, třeba na dovolenou, nebo ona jezdí se školou, jako se školama v přírodě, jako sestra. A když odjede, tak se pokusili před několika lety se mě zeptat, jestli bych nechtěla jako za ní zaskočit.
2: A to jde, že budu jenom brát,
1: no, já jenom beru telefony.
2: Já myslela krev.
1: Ne, no to, že to vůbec ne. Ne, to, no, ježiš. Hele, jako zajímalo by mě to, ale je mi to trapný tam zajít, kteří zde bude, můžu to vyzkoušet, to je takový blbý.
0: Takže přátelé, já tady jdu takhle po chodbě a Marta říká, dneska dělám sestřičku na gynekologii. A já, počkej, jak jako sestřičku? No, normálně u manžela prostě není to poprvý už. A teď řekni příběh tedy z čekárny.
1: No to je hrozně vtipný, protože já nic moc dělat nemůžu právě, protože nemám žádnou školu na to, že jo? Takže jsem jako zvedám telefony, uvádím ty pacientky. Takže mám seznam vytištěných pacientek, kolik mají přijít, tak si to zkontroluju, 10-20 třeba, přijde teďko paní Juráčková, otevřu dveře, mám tu kartu její v ruce připravenou a říkám, paní Juráčková, ona ano, já dobrý den, a paní Juráčková teďko jakože... podívá se na mě, pak a pak řekla, já jdu za panem doktorem Wernerem, a já, ano, jste tady správně, já jsem dneska sestřička, já vás uvedu, a ona, ne, to je nějaká skrytá kamera. A tak na mě koukají vlastně pořád a druhá mě pochválila, že mi to teda hrozně sluší, to byla hned jako první na řadě.
0: Ona, když vždycky osloví ty pacientky a já jdu za panem doktorem Wernerem, tak Marta říká, ano, manžel na vás už čeká.
1: Ano,
2: ano, je to skrytá kamera. A to je test na gynekologa normální, ne?
0: A co by si jako si řekla ty, kdyby takhle si byla v čekárně a Marta Jandová tě uváděla do ordinace?
2: No, já jsem si spíš říkala, že v případě, že bych takhle dělala na gynekologii sestřičku svému manželovi, že bych si hodně jako prohlížela ty pacientky, co k němu chodí, obzvlášť ty, co tam chodí často.
0: Proč?
2: No tak já nevím, tak je to trošku intimní vztah, ne?
0: Je to intimní vztah, jo, no. Myslíš, jo. Mně zase Marta říkala, že vyjde takhle z té ordinace a já jsem si myslel, že bude říkat jako v tom vtipu, je, tváře.
1: Ne, a to on opravdu dělá, on je hrozně rád. A,
0: co dělá? Kdo dělá opravdu
1: co? Když vyjde po práci, když přijde domů, má třeba 26 pacientek za ten den, tak přijde a zaprvé teda vůbec nechce mluvit, protože pořád říká to samý, že jo, a chce klid. Víš, a dívá se mi opravdu jenom do toho obličeje a teprve třeba o dva dny později, třeba o víkendu najednou ho začnu jako zajímat i tělesně.
0: Protože si bere práci na víkend domů. Dnes je Mezinárodní den sestřiček. Zdravotních sestřiček. Tak tady jsou Eláni.

0: Je tam sviňárou?
1: Já tomu textu vůbec nerozumím, že přiznám.
0: Sestrička s Kramárou je sen všech prasa.
1: Komárou. Primárou.
0: No klamárou, ale přece tam bylo sviňárou normálně. Jakože...
1: A jako proč klamárou?
0: No to jsou lháři, klamárou.
1: A proč je sestřička s Karamárou jsou všetkých lhářů?
0: Asi se to rýmovalo, ne?
1: Jo, to jo.
0: Mezinárodní den sestřiček, dámy a pánové, píše mi soused. Leoši, nepozdravil by si prosím sestry z transfuzního oddělení z Jindřichova Hradce? Konkrétně Evičku. Chodím tam pravidelně darovat krev a Eva totálně zbožňuje ranní show. Děkuju, Honza Záblatí.
1: Oh.
0: Sousedský vztahy se musí podporovat. Chápete? To je základní věc, že zdravíme, víte co, zdravíme všechny sestřičky samozřejmě. Ole! Tady můžeme brát telefony do Aleluja, že jo? Sestřičky jsou základ.
1: A víš, proč se zdravotní den, den sester slaví dneska?
0: Ne.
1: Protože je výročí narození takzvané zdravotní sestry nula.
0: Ano.
1: Což byla Florence Nightingale, anglická sestřička, která vůbec vymyslela celý to odvětví. Začala sepisovat různé statistiky a ona vlastně díky tomu, že dávala dohromady ty data, protože lékaři léčili a ona začala dávat dohromady ty data a to prostě potom strašně pomohlo celému tomu odvětví. Ona je považovaná za zdravotní sestru nula.
0: A ona se jmenovala Nightingale.
1: Nightingale.
0: A to já si nejsem úplně jistý, ale to je nějaký ptáček, ne?
1: Slavík?
0: No.
1: Není... Nechci chytračit, ale Oscar Wilde napsal nádhernou povídku Nightingale and the Rose, Slavík a růže, kdy ten slavík se propíchne srdce trnem, aby obarvil růži do ruda, kterou chtěl jeden student dát svojí milé. A on se takhle obětoval.
0: Takže vlastně Slavíková. Jste sestřička Slavíková.
1: Jo, tabuli.
0: Raní show, dobré ráno. Řeknu už za chvíli, protože pozor, dneska je úterý. 7.01, za chvíli jsme zpátky.
2: Evropa 2, 8...
3: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Passat můžete mít už za skvělých 9 490 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: málo muziky. Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz. Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
1: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
2: No jasně, super.
1: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
2: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
1: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
2: Pánové na burger s trhaným masem.
3: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
5: Staněk Moto, člen skupiny Staněk Mobility Group.
6: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
7: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, Alena Volkra, Tří, Fajde. Tří, Fajde.
7: Jo, Fade it, Fade it.
9: Hleděl si, jak se tam zpívá to panda, panda.
7: Imagine Dragons.
9: Jo, to bude ono. To, jo, jo, přesně.
6: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
10: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
11: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
12: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon.

0: 7 hodin, 7 minut. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Za 10 minut zvedneme telefon a řekneme halo 717. Ale teď vám zahrajeme písničku, jako my vám, jo, než si sami vyberete tu vaši. A bude to novinka. Je to poprvé, co hrajeme v ranní show. Je to Marpo a Sebastian. Jmenuje se to Svět není fér.
1: Ranní show. Are you ready? Evropě 2.

0: Ten Bůh.
1: 7:10. Evropa 2 vysílá zprávy.
2: Pěkné ráno. V karanténě skončilo 12 zaměstnanců nizozemské nemocnice, kteří ošetřovali pacienta nakaženého hantavirem z evakuované výletní lodi MV Hondius. V noci o tom informovala agentura AFP s tím, že nemocnice preventivní opatření nařídila kvůli nesprávnému postupu při odběru krve a při likvidaci moči. Loď, ze které úřady na španělském ostrově Tenerife cestující a část posádky evakuovali, teď míří do nizozemského Rotterdamu. Na její palubě zůstali jen lidé nezbytní pro její obsluhu.
1: To je, co zase? Co to je zase? Tohleto, hanta.
2: Hantavir.
1: My jsme tady dneska vzpomínali na začátek Jakuba Koháka v ranní show, když začal dělat Svět podle Koháka. A je to fascinující, že asi před hodinou jsem pouštěl úplně první vstup, když Jakub Kohák sem přišel. Uh-huh. Teď jsem tady našel 6. vstup, který je z 10. února. Musíte si to jako v hlavě jako nastavit, v jaký době se jako nacházíme. 10. únor 2020. Je potřeba říct, že jak Babiš všechno zavřel, aha, takový to, jak se zavřeli restaurace, obchody, všechno, tak to je 13. březen.
2: Ano.
1: Čiže to byl pátek 13. Uh-huh. Jo, že 13. březen. Myslím, že jo. Aspoň doufám, že jo.
2: Jo.
1: 13. března. Takže tohle je 10. února. Jo.
2: Jo.
1: A tohle bylo ve vysílání. Posloucháte ranní show na Evropě 2, je s námi Jakub Kohák. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: Brítro.
3: To je den, co říkáte?
1: Jakube,
3: ano.
1: Jak se podle tebe vyvíjí kauza koronavirus?
3: Já myslím, že to jde krásně, že? Zatím se u nás nic nezaznamenalo, nebo jo?
4: Ne.
1: Ne, zatím ne.
4: U nás ne.
3: A kde?
4: V zahraničí.
1: V zahraničí.
3: Ale tak to tak zatím ještě.
1: Ale jak to vnímáš? Jako vnímáš to jako, že už to je na ústupu, nebo to bude gradovat?
3: Já jsem četl takovou studii mých kolegů, doktorů, koronaviristů, že?
1: Ano.
3: A oni všichni říkají, že to ještě trošičku poleze nahoru, ale pak to zase poleze dolů. No.
4: A to jsou odborníci, jo?
3: Tak to jsou všechno odborníci. Plus jsem se doslechl, že je na to lék.
4: Už?
1: Je,
3: že jo?
1: Je na to lék? Slivovice, předpokládám.
3: Přesně tak.
1: To je takový všelek.
4: Univerzální.
1: Je univerzální.
3: Ano.
1: A vy jste slyšel, pane Koháku, o čem? Že co je lékem?
3: Já jsem slyšel, že to jsou takové ty léky, co tak nějak pomáhají pacientům s AIDS.
1: To jsem také slyšel.
4: No.
1: A je to pravda?
3: Zatím jsem neměl tu čest to vyzkoušet.
4: Čili vy se zatím jakoby s AIDS nějak neléčíte?
3: Zatím ne.
0: Ranní show Evropy 2.
1: Tak tohle byl únor 2020. Chápeš?
2: To jde.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Je úterý 7.16. Pojďme ještě na dopravu.
2: D1 hlásí překážku na cestě z Prahy do Brna na 39,5 kilometru. Ve stoupacím pruhu překáží porouchaná dodávka a ranní kolona se vytvořila na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova už od kilometru 214.
3: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
0: Evropa 2, jak je venku?
1: Je úterý 7.16 a počasí.
2: Dnes se to bude na obloze střídat. Chvíli slunce, chvíli mraky, objeví se taky přeháníky, četnější budou v Čechách. No a v polohách nad 800 metrů a na západě dokonce už od středních poloh čekáme srážky sněhové. Večer budou ubývat srážky a místy i oblačnost. Nejvyšší teploty dnes pouze 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě kolem 14.
0: Ranní show Evropy 2.
4: Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.
1: A je to tady. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Je úterý 7.17 a my říkáme halo.
2: Halo.
1: Halo.
5: Halo.
1: No nazdar.
5: Dobré ráno.
1: Jak se jmenuješ?
5: Martina, dobré ráno.
1: Martino, úterý 7.17, je to tak? Jak jsi to dokázal?
5: Ano, je to tak.
1: Jak jsi to dokázal?
5: Neuvěřitelné, každé ráno vás poslouchám, tak jsem si říkala, že už konečně bych měla zkusit aspoň zavolat.
1: Jo, takže počkej, ty jsi se jako dneska poprvé rozhodla, že zavoláš.
5: Poprvé, vždycky čekám na 7.17 a dneska jsem si říkala, že by to mohlo být moje.
1: To snad není možný. Ani jsi to neskusila nikdy v minulosti.
5: A asi když jsem byla úplně, nevím, 15-20 roků mladší, no, tak...
1: Aha, dobře. Já to nebudu rozporovat. Prostě, když jsi byla úplně malý dítě v mateřské školce, tak si se jednu dovolila. Dobře, Martino.
5: Kolem 20.
1: Tak Martino, co pro tebe dneska můžeme udělat?
5: Já jsem si říkala, že ráno do práce, když cestuju, takže si pouštím Kenta Dedachy. Step by step, nevím, jestli to najdete.
1: Step by step.
5: A že mi to vždycky dodává dobrou energii a náladu, takže
1: musíš nám to asi vyhláskovat. Kenta Dedachy?
5: Vydachy na konci.
1: Vydachy, jo?
2: Dedachy.
1: Dedachy. Kenta Dedachy.
5: Ano.
1: A co to je? Jak se na to přišla?
5: Step by step, manžel mi to dal do playlistu na dobré ráno, takže si to pouštím po cestě do práce a přesně tak, to je ona.
1: To je ono, Rocket Science, to je album, pojďme na to, jo, to je nějaký, tady
2: Japonec.
1: Vidím, Aziat, japonský zpěvák Kenta Dedachy,
5: ano.
1: Tak tohle posloucháš, tak
5: ano.
1: Jdeme na to a děkujem.
5: Tak hezký den,
2: ahoj.
5: Ahoj.

0: bloku zvaném Úterý 717. Japonský zpěvák Kenta Dedaki. Katko, máš slovo.
1: My jsme říkali minulý hodince, že je dneska Mezinárodní den zdravotních sester a není to jediný významný den, který dneska je. Je to ještě den uvědomění si chronické únavy. A na toto téma jsem si tady připravila článek o správném odpočinku, který mě o víkendu zaujal a který jsem ještě tady neměla možnost prezentovat. A je tam taková zajímavá myšlenka, jo. Tak nadhodím to téma. Správný odpočinek je třeba si ordinovat denně, byť by byl člověk sebe vytíženější. Pokud ignorujete únavu, tělo si na ní zvykne, ale po nějaké době se to projeví nemocí nebo psychickým zhroucením. Nemáme tedy čekat na jednu jedinou dovolenou za rok. Důležité je dopřát si malý odpočinek každý den, třeba 20-minutová procházka se psem, větší každý týden a sem tam se naordinovat prodloužený víkend, jinak taky můžeme dovolenou potom promarodit, protože tělo se vypne a známe to. No nicméně, jak si správně odpočinout? Stejně jako existují různé druhy vyčerpání, jo, říká to tady psychoterapeutka Natálie Berglovcová, platí na ně i různé formy odpočinku. Ideální odpočinek, a teď to přijde.
2: Počkej, teď to přijde. Ideální odpočinek.
1: Je. Opakem toho, co vás unavilo. Pokud je člověk unavený fyzicky, třeba po manuální práci nebo po sportu, potřebuje si prostě lehnout na gauč. Jestliže jde o mentální únavu nebo přehlcení z kancelářské práce, je nutné ji vyvážit činností, kdy se hlava vypne. Koukáním z okna, pohybem, čtením knížky. Ale pozor, ta knížka by vás měla vtáhnout do děje a ne, že si budete prostě číst nějaké jako něco seberozvojového nebo nějaký jako literatura faktu. Máš si prostě přečíst román, který tě vtáhne do děje a jedině tak se odpočineš.
2: To je hezký.
1: No, já jsem si říkala, že asi to dělám jako správně, protože já vlastně celý den sedím na židli a opakem sezení je prostě ležení, takže když pak přijdeš domů, lehneš si na gauč. Tak...
2: Opakem sezení je ležení, myslíš?
1: No, tak já jsem si to takhle...
2: Není opakem sezení stání?
1: Já jsem si to přeložila takhle.
2: Měla by si stát celý den v koutě a jako opak sezení.
1: Tak to každopádně.
2: Takže pro tebe je opak sezení ležení, jo?
1: Jo,
2: tak ty jsi dobrá teda. Ty máš pocit, že prostě jsou lísky na koncert na sezení anebo na ležení?
3: Evropy 2. Datart pořádá?
4: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
5: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
3: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let. Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta. Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings. Be smart. Get wings. Maxi výprodej.
6: Cože?
3: Maxi výprodej.
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
12: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
13: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už ve čtvrtek slevy v magazínu Dnes.
14: Zpátky k muzice.

0: na Evropě 2.
1: Česká volba na Evropě 2. Tak pojď. Jaká je podle Čechů největší známka toho, že přichází léto? Jaká je podle Čechů největší známka toho, že přichází léto? Páté místo. Festivaly a koncerty začínají.
2: Už to začalo?
1: Já nevím.
2: Jo, byl Majáles.
1: Majáles asi už se počítá.
2: A to tak to jarní, no.
1: Jo, léto budou otvíráky, jo. budou
2: Rock for People.
1: Metronomy, vary.
2: Všechno bude.
1: Bude všechno. Bude všechno. Takže festivaly, koncerty, páté místo. Jaká je podle Čechů největší známka toho, že přichází léto? Čtvrté místo, zmrzlina.
2: Ano. Takhle, zmrzlina se prodává i v zimě, ale jakmile začínají být fronty u zmrzlináren, fronty. Tak je léto.
1: Třetí místo, dovolená.
2: Uh-huh. Jo, tak taková dovolená v červnu, to je prostě bomba.
1: No asi ne.
2: Jako proč? Ano.
1: Jakože jo?
2: No jasně. Jako jet na dovolenou v červnu před sezónou je největší jako lifehack, který když si můžeš dopřát, tak prostě si vyhrál.
1: To je nejvíc. Že se vrátíš jako z dovolený a začnou prázdniny.
2: No jasně, a ty už jsi prostě úplně jako, takhle, ty jsi se tím prodloužil léto, ale hlavně jedeš v době, kdy tam ještě nejsou žádný davy, není tam výheň, moře je příjemně osvěžující, ceny jsou ještě předsezónní.
1: Pojďme si to rozebrat,
2: červnu,
1: jo.
2: Loni.
1: Ceny předsezónní nevím.
2: Ano.
1: Já mám pocit, že to jedou jako od začátku do trtěji.
2: A dokonce, my jsme totiž loni byli v červnu na Korfu a my jsme byli v tom týdnu, kdy se to začínalo lámat, že už začínala sezóna a teď ještě ty první tři dny, co jsme tam byli jako předsezóně, tak jsme dokonce neplatili za lehátka.
1: Ne.
2: Teď mluv.
1: Ne.
2: A ani jsme se na ně nemuseli dávat ručníky.
1: Ne.
2: No jo.
1: Dobře.
2: Takže předsezóna je prostě super. A teď ještě třeba, když večer jdeš do toho hlavního města, že si chceš zajít na večeři, tak si představ, že dokonce zaparkuješ.
1: Vzdávám se. No ale jak máme předsezónu, když jsme tady v ranní show až do konce června?
2: Vezmeš si dovolenou, no.
1: Leda, že bychom si vzali dovolenou. Ideálně před dvouměsíční dovolenou si vzít dovolenou.
2: A pak je taky perfektní dovolená v září.
1: Září. To je stejný příkaz zase.
2: No. Ale prostě proč je dovolená nejlepší v červnu a v září?
1: Jo, to mimochodem, no nevím. Proč?
2: No ne, já nevím, já to je jako řečnická otázka, že všichni jezdí v červenci a v srpnu, ale přitom nejlepší u moře je to v červnu a v září.
1: Dobře. Nicméně stejně si myslím, že jsme taky rozežraný trochu, protože třeba Italové.
2: Myslíš, jo?
1: No. Že myslím, že třeba Italové, Němci a všichni, ty mají jenom srpen. Srpen.
2: Jo.
1: To my tady v ranní show jsme si to jako udělali. Červenec, srpen, červen, září,
2: v České republice.
1: Co?
2: Jako v České republice jsme si udělali červenec a srpen,
1: no,
2: jo?
1: Ička jezdí jenom srpnu. Čau, no. Červenci se pracuje.
2: A děti?
1: Děti nevím, jestli pracujou.
2: Musí obsluhovat. Někdo tu zmrzlinu, zmrzlina se sama nenandá.
1: Je to tak. Tak ranní show, přátelé, máme tady tři nejčastější odpovědi ještě. Už dvě, no vlastně. Dovolená byla třetí, čtvrtá zmrzlina, pátý, festivaly, koncerty. Mimochodem, my si můžeme přiřát polívčičku malinko, že my vlastně na začátku sezóny taky vystupujeme tady s Katkou.
2: Ano, ano.
1: My jsme, přátelé, uspořádali, nebo chystáme se, nebo už se to děje, jako. Oznámili jsme narozeninové staré pecky, jakože... Takové ty...
2: Starý, dobrý,
1: tak
2: starý
1: pecky. Jak bývaly starý pecky v nejkrásnějším amfiteátru v Česku v Mikulově. Mm. Máme to shodou okolností na první prázdninový den, 27. června. Oni teda, ještě to mělo být školní rok, ale Plaga to změnil, takže jo. Sobota 27.
2: Takže
1: červen.
2: Pátek vysvěcení, potom Mikulov.
1: V pátek vysvěcení a potom se v sobotu s vámi potkáme a totálně se
2: na
1: tam...
2: Na svatém místě.
1: Na svatém místě pod kopečkem se tam co?
2: Jo.
1: Zmatláme.
2: Jak kdo má rád.
1: Kdo je na telefonu? Halo?
3: Dobré ráno, tady Adéla.
1: Adélo, co myslíš? Jaká je podle Čechů největší známka toho, že přichází léto?
3: Pro mě jednoznačně, když zpívají ptáčci.
1: Ptáčci jsou léto? Nejsou ptáčci jaro?
3: Ne, léto.
1: Tak jo.
3: Na vesnici vždycky léto.
1: A vám ptáčci nespívají na vesnici na jaře?
3: Taky, ale nejvíc v létě, když je takový ten hezký klid.
1: Hmm. Jo, takový to, jak prostě dělají ten hluk, jak je ten strom obsypaný těma ptákama a nedá se vedle toho sedět vůbec.
3: Ano.
1: Soused vždycky do toho střílí s duchovkou.
2: Ne, ne.
1: Jo, že tam je
2: jako vážně.
1: No, ale já si vždycky vzpomenu na toho, na obecnou školu. To je takový hluk, si nedojdeš představit. A on máme vzduchovku a vystřelí. Ale nemusí jako do toho. Vystřelíš do vzduchu jenom. Ale normálně, jak když vypneš nějaký zesilovač.
2: Ale střílí do toho, jako kdyby náhodou.
1: Nevím, jestli střílí vzduchovku. To nedokážu říct, já nevím, kam střílí. Já slyším vždycky jenom to.
2: Aha.
1: Jak plác, jak slyšíš tu vzduchovku prostě. Takže, ale jako když vypneš normálně audio soustavu.
3: A nebo ještě mě napadlo.
1: No.
3: U nás začínají hody na Moravě, takže když začínají hody, tak je léto.
1: Představ si, že druhé místo je úplně obyčejné koupaliště nebo bazén. Jaká je podle znám, jaká je podle Čechů největší známka toho, že přichází léto? Koupaliště nebo bazén? To asi ono, když koupaliště, na jaře se na koupaliště nechodí.
3: Se nechodí.
1: Nechodí. Každopádně děkujeme, že jsi se jakože odhodlala k nám zavolat. Poně mám pocit, že jsme se teďka propojili.
3: Já jsem taky ráda, já jsem se snažila dovolat na tu písničku na přání a nevyšlo mi to.
1: Nevyšlo to. Ale já si zahraju na takovýho mentalistu a si tipnu, co by si chtěla. Podle mě by si chtěla Nedvědy. Je to tak, že jo?
3: To tak není teda, ale nevadí.
2: Tak se oprav tak a řekni znova tu odpověď, že jsi chtěla Nedvědy.
1: Že jsi chtěla Nedvědy.
3: Chtěla jsem Nedvědy.
2: No vidíš
1: to. No to je neuvěřitelný, že jsem to trefil. To je prostě
2: mentalista.
1: To je prostě
2: mentalista.
1: Já jsem to trefil normálně. Tak to je jen pro tebe tohle.
3: Děkuji.
1: Ahoj, ahoj.
2: Pa, pa.
3: Ahoj.

0: Jaká je podle Čechů největší známka toho, že přichází léto? To je jasný, bože ne. První místo, řekněte to někdo. Halo.
1: Dobré ráno. To... Například, že se třeba v Praze dá projet.
0: Přesně. Pravdu máš. Největší známka toho, že přichází léto.
2: To je známka panku.
0: Že se dá projet, to je skvělý. A jinak, na vážno, co myslíš, že to je?
1: Na vážno začínají takový ty pěkný grilovačky.
0: Je to tak! Ty jsi normálně dala for a pak ještě první místo. Samozřejmě, že největší známkou toho, že přichází léto, je grilování. Tak děkujeme a gratulujeme. Máš příjemný pocit.
1: Děkuji.
0: Čau.
1: Nádhera.
0: Papa.
1: Ahoj. Díky. Ahoj.
3: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz. Evropa 2, kde to stojí?
0: A kde se nedá projet zatím?
2: Na D1 z Prahy do Brna na 39,5 kilometru. Pozor, překáží tam ve stoupacím pruhu porouchaná dodávka a kolona, ranní kolona, narůstá na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Aktuálně se zastavíte už od 214. kilometru.
4: A za dny jsou...
5: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Passat můžete mít už za skvělých 9 490 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
4: Tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
11: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
12: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
13: No, od Alena Volkra, Fadet.
12: Jo, Faded, Fadet.
14: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
12: Imagine Dragons.
14: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
3: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
15: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
16: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer.
16: Brzda Evropy 2 na sty Arno Vojtáno.
3: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
16: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer.
17: A tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní.
3: Na Evropě 2.
18: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
19: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.

0: Dámy a pánové, 7.48. Hraní show na Evropě 2, soutěž. Tada! Připravte se. Telefon k nám 257-400-888. Představte si oblečení značky Heavy Tools. Heavy Tools. Psáno Heavy Tools. Protože když se tak řekne Heavy Tools, to zní Heavy Tools. To je, když máš nějakou nemoc. Máš ten Heavy Tools.
1: Naopak, ty máš ten Heavy Tools.
0: Jo, takhle. Víš to jako... Jo, takhle. Ty máš ten barák na útesu.
1: Jo.
0: Ty bydlíš v Heavy Tools? Wow.
1: Ty jezdíš v Heavy Tools?
0: Jsem Heavy Tools, son. Heavy Tools. Heavy Tools. Nabízí nadčasový sportovně elegantní styl za dostupnou cenu. S téměř 30 lety zkušeností vytváří oblečení navržené s důrazem na pohodlí, odolnost a každodenní nošení. Já bych vlastně možná změnil muziku. Mhm. A udělal, že teďka to vypadá skoro, že to jsou jako nějaký třeba protiletadlový kryty.
1: Jo, ne. Já jsem na to včera koukala normálně prostě. Hezký halenky, trička, svetříky, blazeříky.
0: Heavy Tools. Ďábel nosí Heavy Tools.
1: Yes.
0: Můžeme říct? Přátelé, a je to jiný úplně, ale. Ďábel nosí Heavy Tools. Takže nadčasově sportovně elegantní styl za dostupnou cenu. S téměř 30 lety zkušeností vytváří oblečení navržené s důrazem na pohodlí, odolnost a každodenní nošení. Ďábel nosí Heavy Tools. Čisté designy a kvalitní materiály zajišťují vzhled, který zůstává dlouhodobě aktuální.
1: Od dámských i pánských kolekcí až po obuv, tašky a doplňky vše najdete na jednom místě.
0: Ďábel nosí Heavy Tools.
1: Nyní u příležitosti otevření nové prodejny na Westfield Černý most dává Heavy Tools slevu přímo na prodejně, a to 20%.
0: Módu od Heavy Tools nakoupíš i online na logicky heavytools.cz, tedy heavytools.cz nebo na kamenných prodejnách v Praze a Brně. A jak už jsme říkali, soutěžíme o elektronický voucher v hodnotě 5000. Halo. Halo.
2: Čau, Ejbala.
0: Čau. Libore, otázka na tebe. Zopakujeme včerejší otázku, aby to propilo do vašich organismů, jako tetování. Kde značka Heavy Tools otevřela svou nejnovější prodejnu? Za A, Nový Smíchov. Za B, Westfield Černý most. Za C, Chodov.
2: No. Nějaká nápověda?
0: Sorry, my jsme to říkali, jestli to stačí, jako nápověda. Tady, Katka to tady celou dobu jsme o tom mluvili.
1: Já to vždycky tak vypíchnu a nic.
0: Počkej, Katka ještě se zastavila u toho a jako když projedeš kolem školy tou třicítkou. Ona mluvila před školou, říká, nyní u příležitosti otevření nové prodejny na... A řekla to.
2: Takže tak zkusíme zase.
0: Chodov typuješ.
2: Typuju Chodov.
0: Není to Chodov.
1: Bohužel.
0: Bohužel. No jo.
1: Bohužel.
2: Nedá se nic.
0: Estut Midlight. Tak jo.
1: Bohužel nebudeš krásný v nových hadrech.
0: Nebudeš
1: bohužel.
0: Krásný, budeš ošklivej kluk. Teďka.
2: Nedá se nic dělat.
0: Máš na sobě určitě teďka nějaký ošklivý oblečení.
2: Jo, tepláky a mikin.
0: Vidíš. Mohl si být hezký, ale bohužel zůstaneš sám. Musíš si pořídit psa, tomu to je fuk.
2: Pohodě.
0: Tak jo, každopádně díky, ahoj.
1: Papa.
0: Ranní show, dobré ráno.
3: Ahoj, čau, Roman.
0: Romane, kde značka Heavy Tools otevřela svou nejnovější prodejnu? Za A, Nový Smíchov, za B, Westfield Černý most, za C, Chodov.
3: No, já jsem neposlouchal, ale vím, že to Cčko není, tak budu taky typovat. Zkusím Ačko.
0: Tedy Nový Smíchov.
3: Aha.
0: Není to Nový Smíchov.
3: Dobrý,
0: tak čau, ahoj. Chápeš to?
1: Ne.
0: Ranní show, dobré ráno.
4: Ahoj, tady Martin, tak za mě bylo to Bčko, no.
0: A to je co?
4: To je Chodov Černý most.
1: ty jsi z Brna, viď?
4: Ne, sami.
0: Takže ještě jednou, přátelé, já teďka to je takový to, jako, jak je ten učitel před tou třídou a začíná mi ten tik.
1: Jo.
0: Už začíná mi ten tik prostě.
1: Za chvilku budeš ždímat houbu.
0: Přesně, budu ždímat houbu na ty žáky. Kde značka Heavy Tools otevřela svou nejnovější prodejnu? Jsem v Zenu, jsem učitel, mám seberozvoj. Takže kde značka Heavy Tools otevřela svou nejnovější prodejnu? Za A, Nový Smíchov. Za B, Westfield Černý most. za Cechodov?
4: Černý most, Westfield.
0: Je to tak. Perfektně si odpověděl. Musím říct, že dneska to proběhlo skvěle. Chci vás všechny moc pochválit. Tak jo, tak voucher na 5000 tvůj.
1: Bude ti to slušet.
0: Měj se hezky.
1: Čau.
0: Ahoj.

0: co říkáš, Katko?
1: Že se potvrzuje teorie mýho manžela, který mi vždycky říká, že prostě můj hlas má frekvenci, kterou on vypíná. A očividně, protože se nám dovolili tři chlapy a oni mě prostě neslyšeli.
0: A nebo lidi prostě nějak nemají rádi Černý most. To na ně jako působí jako...
1: To, ne, to není možný. Spíš se vypíná můj hlas.
0: Přitom je to škoda. Jestli můžu dát za sebe lifehack. Chcete dát lifehack?
1: Říkej.
0: Tak víte co, počkej. Popísni to řeknu.
1: Tak jo.
0: Popísni. Něco, co se týká Westfield Černý most.
1: Že se tam dobře nakupuje?
0: Ne, lepší.
1: Tak jo.
0: To se převrátí z toho. Vydržte.

0: 7.56 už, ranní show na Evropě 2 a teď takový life hack, neboli taková rada, nebo rada.
1: Vychytávka.
0: Taková recenze. Westfield Černý most, chudák tady prostě, tak já ho vyzdvihnu.
1: Tak on je přejmenován poměrně nedávno, takže ještě třeba to lidi nemají tolik pod kůží.
0: Tak řeknu něco, co tebe konkrétně osloví.
1: Dobře.
0: Westfield Černý most, nejlepší kino v Česku. Tak, a teď mluv. No, co je to?
1: Jako čím to?
0: Nejvíc. Postavili, nějak to tam celý předělali. Nevím, Sinestar, myslím, to je.
1: No.
0: Prosím nás, neříkám to, protože je nějaká spolupráce nebo něco, ne. Nejvíc. Ve všech těch gold klasech tohleto, jak je Sinestar, Anděl, vím, že výborný je na Chodově.
1: Ano,
0: ale Černý most.
1: Tam je zase i ten druhej. Tam je
0: ne. Jibo,
1: jo? Jo, tam je Cinemasity, na Chodově.
0: Jo. No, každopádně, prostě Černý most, nejvíc.
1: Ale v čem teda?
0: Ve všem. Dostupnost, přijedeš na střechu a hned seš kině.
1: Ano.
0: A sedačky mají úplně v nesmyslu. Jako sedačky, jako křesla, jako... nesmysl.
1: Jako v tom gold class.
0: No ono, tam je to zase celý takový, jako gold class.
1: Jdeš do normálního kina, ale jsi jako v lepší třídě.
0: Takhle, za mě, aby to bylo jako, řeknu vám upřímně, jo, já to mám trochu z ruky.
1: No.
0: Takže chodím i jinam, nebo spíš chodím hlavně jinam. Mm-hmm. Ale pokud vám nevadí si zajet, nebo to máte blízko, tak to stojí za to. Já jsem jako, takhle, moji známí říkají, konkrétně teda dva, že už nechtějí nikam jinam.
1: Takže, neříkej mi, že mají i popcorn, šunka, sýr.
0: Ty si z toho děláš srandu, ale je to nejvíc. Ne, tak jako, že líbí se
1: ti. A neříkej mi, že mají i nachos z barbecue příchutí.
0: Prosím tě.
1: A že ti dají dvojitou porci sýrový omáčky.
0: Tak jako, tak jsem, já jsem si zase...
1: Ne, tak já to myslím vážně. Ne,
0: já to taky myslím vážně. Nebo
1: jo,
0: takhle.
1: Jo,
0: je to názor.
1: Já to beru.
0: Je to názor.
1: No.
0: To se počítá. Lidi, co mi radí kino, zkuste, nebude už jinam. Tak. To se mám.
1: A filmy?
0: No, jakože tam ty filmy jsou lepší, jo?
1: No.
0: Neřeknu ti zážitek z první řady.
1: Už tam mají Ledové království 3.
0: Nemají. Ale i první řada je v pohodě tam.
1: Fakt?
0: No.
1: Takže plátno je daleko prostě.
0: Ne, ale křeslo tam, se tam prostě položíš do takového záklonu a seš jak prostě, že máš jako obří televizi v obýváku.
1: Tak jo.
0: Ranní show, dobré ráno.
2: Ahoj. Já k tomu Westfieldu, každý to má právě, však Pavel, každý to má právě zažitý ten Westfield s tím Chodovem, proto měli takhle špatně.
0: Je to tak prostě, že Westfield je prostě pro lidi Chodov. No jo, no, to jsou takový ty věci, jakože...
1: Jsou dva, no.
0: To jsou prostě dva.
1: Tak si zvykněte.
2: A jinak kino Pecka, to je úplně boží.
0: Byl jsi tam, jo?
2: No, super, už několikrát.
0: Tak ale, že on, Katka mě nevěří, že já tady říkám často v blbosti. Takže,
1: já vycházím ze zkušenosti.
0: Přesně, Marek zase kecá, si vůbec si ho nevšímejte, zase z něčeho vyndanej, je to úplně normální kino. Zkus to říct za sebe jako nezávisle, Katce.
2: Ne, je to opravdu, musí to zažít, to je prostě pecka.
0: Jsi překvapená? Já jsem byl taky překvapený, že mě ještě jako něco překvapí, že samozřejmě IMAX na Flóře, super.
2: Jasně.
1: Mě ty kina přijdou, takový dost podobný všechny.
0: Dost podobný, tak to je právě to, že oni jsou jako podobný a pak je tohle.
1: Tak jo, já právě rozlišuji jenom na základě toho, kde mají lepší popcorn, šunka, sýr, protože je jedna z těch, ale fakt z těch značek, která za mě má lepší tenhle popcorn.
0: Která?
1: Neřeknu.
0: Neřekni to.
1: Neřeknu.
0: Tak to řekni.
1: Nechci.
0: Sinestar nebo Cinema City?
1: Nechci dělat reklamu.
0: Mě by to zajímá. Tak jenom naznač. Co má lepší popcorn?
1: Sinestar.
0: Sinestar, jo. Sinestar má lepší popcorn.
1: Ne, jenom tuhle konkrétní příchuť, kterou já preferuju. No,
0: dobře.
1: Tak jo, tak pro každého je důležitý něco jiného.
0: Děkujeme za telefon, ahoj, čau.
2: Díky,
1: čau.
0: Ranní show, dobré ráno. Haló.
3: Dobré ráno, můžu se vrátit ještě k volbě?
0: K volbě?
1: Počkej. Volbě kina?
0: Počkej, k volbě kina nebo k volbě?
3: K české volbě.
0: Můžeš, možná to odlehčíme. Jaká je podle Čechů největší známka toho, že přichází léto? Jaká je podle Čechů největší známka toho, že přichází léto? Slečna se k tomu chce vrátit a má slovo.
3: Tak, za mě léto začíná zmrzlinovým festivalem.
0: Tak, děkujeme. A to bychom měli.
1: Odlehčili jsme to.
0: A vy máte nějaký zmrzlinový festival u vás doma? U vás ve městě?
3: V Praze je festival zmrzlinový každý rok.
0: A vy to pořádáte?
3: To ne, já tam chodím.
0: A kde to je zmrzlinový festival? Jakože tam mají všechny příchuti?
3: Tam je spousta stánků, dělají to na výstavišti.
0: Na jaké výstavišti?
3: Je tam spousta stánků v Praze na výstavišti.
0: Jako v Holešovicích? Jak je Matějská?
3: No jasný.
0: A to je teď?
3: To je v červnu.
0: V červnu, jo, a tím začíná léto. Hele, a můžu se zeptat, mají tam i hovnovou?
3: Tak tu jsem tam ještě nezažila.
0: My jsme s Patrikem udělali takový benchmark, že prostě máme rádi tuhle. Takže jestli mají hovnovou, tak je to za mě festival zmrzliny, jak má být.
1: Já jsem se skoro bála, že se nezeptáš. Takhle jsem trnula. Evropy 2.
4: A teď vykouzlíme výhodnější.
5: Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
4: Elektřinu a plyn.
6: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
7: Žádná kouzla?
6: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
8: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma.
10: Každé úterý a neděli v 8 večer.
11: Tam se občas není čemu zasmát.
10: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
11: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
10: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
12: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
10: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
13: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
14: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Domanský. Přijďte na testovací jízdu.
15: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
16: No, Alena Volkra, Fire.
17: Ale kluci, jak se tam zpívá to panda.
18: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
19: Ty nejlepší 4 dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
20: Tak jdeme na to.
21: Ranní show končí úderem 9. Teda, když se zadaří.
22: Pavle, my tě vítáme.
21: A pak rozjíždí svou afterparty Pavel Cejnar.
23: Chceme přece jenom pro vás jenom to nejlepší.
21: Tak proto tam seš, viď.
23: To jako kdyby to bylo podplacený a byli bychom domluvený, že jo? To samozřejmě nejsme.
21: Ale jsme. Afterparty s Pavlem Cejnarem. Pondělí až pátek 9 až 11 na Evropě 2.
24: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.

0: Posloucháte ranní show a jsou tady zprávy s Katkou.
1: Dobré ráno, disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vynese verdikt nad Slaví, s níž po nedohraném derby se Spartou zahájila řízení kvůli závažnému porušení povinností pořadatele. Slaví hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Komise, jejíž mimořádné zasedání začne dnes v poledne, může tresty i zkombinovat. Ve francouzském přímořském letovisku Cannes dnes začíná 78. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. O hlavní festivalovou cenu bude do 23. května bojovat 21 filmů. Teď už má slovo Zuzka.
2: V Klášterci nad Ohří na Chomutovsku začala oprava Weberova domu i přilehlých prostranství a historické pece. Opravy výjdou na téměř 59 milionů korun. Město na ně získalo 10milionovou dotaci od Ministerstva kultury. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hekři z významné skupiny organizovaného kybernetického zločinu využili umělou inteligenci k odhalení dosud neznámé softwarové chyby a jako první ji zneužili k útoku. Uvedla to americká společnost Google. Operaci zastavila dříve, než stačila způsobit škody.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S ranní kolonou teď počítejte na D1 od kilometru 214 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova a v opačném směru, tedy na výjezdu z Brna směrem na Vyškov, počítejte s komplikacemi kolem 212. kilometru. Překáží tam porouchané vozidlo.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes se to bude na obloze střídat, chvíli slunce, chvíli mraky, objeví se přeháňky, četnější budou v Čechách. V polohách nad 800 metrů na západě dokonce už od středních poloh čekáme srážky sněhové. Večer budou ubývat srážky a místy i oblačnost. Nejvyšší teploty dnes pouze 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až 14. Tolik zprávy, teď pokračuje úterní ranní show na Evropě 2.
3: Ranní show Evropy 2. Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.

0: Je to tady. Za méně než 4 hodiny, tedy přesně v poledne, začne možná nejsledovanější disciplinárka v historii. Už to bylo ve zprávách. Katko?
1: Ano, Slávy hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10...
2: Vážit navždy.
0: A je to přání spíš tvoje, ale ne, než jakoby reálný jako typ.
2: Tak, jak ne, tak jako...

0: rušili, ale to škoda.
1: Tybr, já doufám, že jsem teď konec ne...
0: Nevím, co jsi říkal, ale pochopil jsem to, podle
2: mě. A co přejmenovat třeba?
0: Přejmenovat, hezký tip. Děkujeme,
2: třeba, že by to nebyl Slavia, ale Slavie, víš?
0: Dobře.
2: A jelo by se dál.
0: Dobře. Ranní show, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Takže tip, tip. Ve 12 začíná disciplinárka. Váš tip?
3: Já si myslím, že tak 7 zápasů Slavie bez fanoušků.
0: Jako úplně celý stadion.
3: Ano, ano, úplně. A kontumace, to je jasný. A odečet bodu si myslím, že spíš ne.
0: Tak, děkujeme za tip. Já to nechávám bez komentáře, protože není důležitý, co si myslím. Halo, halo.
4: Tady je Dušan, ahoj.
0: Tak, Dušane, je to tvoje.
4: Tak, kontumace, ano. Mm-hmm. Co se týče zavřených stadionů, tak podle tabulek můžou mít maximálně 6.
0: Aha, takže
4: myslím
0: tady...
4: si, že jim dají 2.
0: Takže střelby 7-10 jsou úplně mimo, za tebe.
4: Podle toho, co říkali včera právníci, tak je to mimo, maximálně 6. Tabulky dávají nebo řády dávají. Já si myslím, že jim dá 2 zápasy mimo, protože to bude do konce sezony. A pokud dá 10 míčů, tak oni říkají až 10 míčů. To by musel být opakovaný.
0: Počkej, 10 míčů, takže, ale s čím by hráli potom? Protože kolik můžou mít míčů?
4: Jako no, oni tak dobře, 10 milionů.
2: S 50.
0: Ne, nejlepší na těch pokutách je, jak vlastně lidi, to jako obecně, to není jako, že žádná kritika, ale jak jako to střílej, víš, od boku ty čísla, jako kdyby to byly nějaký čísla napsané na papíře, prostě 10 milionů a proč? Protože to je takový kulatý číslo, jo. Kdyby my jsme byli na Slovensku, kde jsou eura, tak by to bylo to prostě, jasný. Tak to je 3 milion euro, nebo 10 milionů euro, prostě se to jako by tak střílí, jako že 10 milionů korun pokuta, proč to, není 100 milionů třeba, tak je hezký číslo.
4: Protože to je zase daný tím řádem,
0: jo.
4: Tam je psáno až 10 milionů, a protože to je první přestupek, tak si myslím, že to bude 5. Takže jo. Kontumace, 2 zápasy, 5 míčů. 5 milionů.
0: Děkujeme, děkujeme za tip. Ranní show, dobré ráno.
5: Ahoj, ahoj Parto, Honza.
0: Honza, jenom připomínáme, za skoro 4 hodiny ve 12 začíná asi nejsledovanější disciplinárka v historii České republiky. Podle mě i Katka, která vůbec nevěděla, že něco takového existuje, disciplinárka.
2: Tak, no tak to zase by se mi křivdil.
0: Tak ale... jako odpoledne to budeš sledovat.
2: Asi se podívám.
0: To bude normálně...
2: Jak jste dopadli.
0: Normálně reality show. Normálně reality show, lidi na to budou koukat, říkat, tak podívej se, jak to jako dopadne teďka. Tak halo, tak ty už si to říkal, halo, takže co si myslíš?
5: Hele, za mě asi tě sklavu, já jsem teda Spartan, ale nejvíc to beru tak, že je to smutek českého fotbalu.
0: Já souhlasím, to jsme říkali včera, a naprosto souhlasím, zase nás to vlastně trochu jako zblížilo. Ne, já tě mám vlastně trochu rád, jako já jsem tě měl rád i předtím, ale víc.
5: Je mi to líto, no? Nejsem slávista, jsem opravdu Spartan, ale je to prostě smutek českého fotbalu.
0: Je to tak, jako když se potkáte na pohřbu. Něčeho, což vlastně tady můžeme to jako by trochu jako metaforu použít, jako že to mohl být pohřeb jako fotbalu českýho, tak vlastně že ti kondolujou, ti mají ti kondolujou, že jo? Je to jako smutný.
5: Naprosto souhlasím.
0: Ale tip, tvůj tip, jak to dopadne ve 12?
5: Hele, asi vás potrestají zbytečně moc a potrestají hlavně ty fanoušky, kteří tomu fotbalu fanděj. A z který to odnesou za tyhle ty vymaštěnce, co tam chodí se vymlátit. Ty by měli nahrát na jedno kule, se tam pobijou a byl by klid. No. Přeju vám, aby to dopadlo co nejlíp. Tip nemám, protože nevím, co ta komise vymyslí. No.
0: Tak uvidíme. No tak každopádně děkuji.
5: Držím palce.
0: Hezky. Ježišmarja, úplně mi to dojalo. Ranní show Evropy 2. Evropa 2.
6: Datart pořádá?
7: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
8: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
6: Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
9: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice.

0: Investice?
1: To je stavební spoření od Buzinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buzinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buzinka.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
6: Teď se fotím já.
7: Řekni Epet.
8: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
7: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
8: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.

0: Bruno Mars. V ranní show na Evropě 2 teď zase úplně jiné téma, protože do studia v tuto chvíli přišel kadeřník Martin Till. Jo? Měl tady nějakou práci, dělal někomu vlasy. Martine, dobré ráno.
1: Nazdárek, dobré
2: dělal
1: ráno.
2: Dělal někomu vlasy, já jsem to nebyla. Dobré ráno.
1: Taky tě čísnu kačí, jestli chceš.
0: Takže a kadeřník poslouchal schodby naší ranní show a říká, co jste to tam říkali teďka o tom fotbale, o té disciplinárce. Já říkám, tak jako lidi to hodnotí, oni to milujou. A Marty, tak já bych to určitě přepnul. Mě to nezajímá, prostě nějaký...
2: Jsi můj člověk.
1: Je to a ty jsi mě dokonce překvapila, že víš, co je disciplinárka, tyjo, to já třeba vůbec nevím.
2: No tak já, jak to čtu v těch zprávách, tak občas ke mně něco pronikne, ale...
0: A Marty říká, Martin říká tady, no tak... Prostě to je, já okamžitě bych to překlul, mě to nezajímá. Kdybyste radši hráli nějaký pořádný písničky a já říkám, a co jako? A Martin říká, prostě hrajete tu Slovenku, tu Adelu a já nevím, jakou Adelu. Mimochodem, ten člověk, co je tady ve studiu, ten přines vlastně v září cigarety do vysílání. Ne, že jakoby jsem přes cigarety, ale cigarety.
2: A milion slov.
0: Tak, a teďka přichází s nějakou další Slovenou a říkám, jaká Adela? A Martin říká, no to musíte hrát, protože?
1: No, song KGB, to teďka hrozně trendí, já si myslím, že byste hlavně moderní rádio, že jo, takže byste měli hrát ty věci, co teďka trendí a ona je původem vlastně Slovenka a strašně teďka prorazila ve světě, dokonce Christina Aguilera si teďka dávala track, její track vlastně do svého story.
0: Ne.
1: Což je obrovská věc.
0: Christina Aguilera.
1: Sama Christina Aguilera použila její song
0: na storičko.
1: Při svojím reelsku nějakým, kdy tam se kroutí Slovenu u nějakého jejího textu.
0: A ona je hvězdna teďka, hvězda. Adela se jmenuje, jo?
1: Adela je mega hvězdna a...
0: Co to je za holku?
1: Si nemůžu vzpomenout, někomu teďka jede předskokanku, nějaké velikánské hvězdě jede teďka předskokanku.
0: A ta písnička se jmenuje KGB, což je teda jako... KGB?
1: A je to provokativní. A teda musím říct, že za mě vlasově, teda vzkazuju takhle Adele, jestli nás uslyší, že je zrovna růžová barva vlasů mě teda
2: je
1: úplně...
2: Zdemilováto.
0: Zdemilováto jede tour, jo?
1: Ano, ano.
0: Tak to jsem zvědavý. Adela KGB, přátelé. KGB. Dejte si to na hlas.

0: KGB. KGB, ano, je to ta KGB, to je ruská STB. No, dobře.
1: Dobrý to bylo.
0: Ranní show, dobré ráno, dobré ráno. Ani nevím, proč teda zvedám telefon, asi protože cítím energii, že jste jakoby dobrý. Hmm.
2: Dobré ráno, Leuši.
0: Tak.
2: Bavíme se ještě o Slávii, o disciplinárce.
0: Ne, já jsem viděl, že to nemám brát. Ale můžeš nám říct, jaký máš vztah ke slovenským zpěvačkám?
2: Ke slovenským zpěvačkám jedině kladný. A ke slovenským děvčatům taky.
0: Že jo? No, a čím to je, že jim takhle nadržujeme těm Slovenkám?
2: Ale krásně hovoří krásně. Při schůzkách a při líbání.
1: Aha.
0: Při boskaní.
2: Ano.
0: Boskavaní.
2: Je to takové jemné, krásné.
0: Je to krásné.
2: No, prostě je to něco jiného.
0: OK, a tady je Supermodel. Děkujeme za telefon, měj se hezky. Čau, papa. Čau.

0: Tahle píseň se jmenuje Supermodel. Teď jsme mluvili o Slovenkách jako o ženách. Posluchač říkal, jak jsou krásné ženy Slovenky, ale pojďme si říct, asi se shodneme, že ženy jsou krásné všude na světě. A teď pozor, zrovna vyšel aktuální žebříček, to snad není možný. Teď v 8.33, před třema minutama vyšel žebříček na téma.
1: Kde jsou nejkrásnější ženy na světě?
0: No tak, hele. Miss Universe Hadr.
1: Jako já na to koukám a říkám si, nevím.
0: Můžeme nabídnout rok 2006. Před 20 lety, to přesně 20 let, se vyhlašovala Miss World. Tedy nejkrásnější žena na světě. Ale.
2: And Miss World 2006 is...
0: Je to 20 let, co Taťána Kuchařová vyhrála Miss World, nazdar. Prostě to vyhrála, nazdar, jakože má na to prostě razítko.
1: Navždy.
0: Táňa.
1: No.
0: 20 let, děcka, 20 let je to, co vyhrála Miss World. Takže teď po 20 letech, ale máme aktuální žebříček.
1: No a právě říkám, nevím, protože... Jako Česká republika ani Slovenská republika nejsou v top 20, což mi přijde teda podezřelý.
0: To je skandál.
1: Za to je tam USA na 14. místě.
0: Tak dej celý žebříček od 20.
1: Ty bláho.
0: Pojď.
1: Dobře, Argentina, Norsko, 18. Ukrajina.
0: Počkej, já jsem se
1: no,
0: já musím naladit.
1: Musíš si představit ty ženy.
0: Říkej, 20. místo.
1: Argentina. 19. Norsko. 18. Ukrajina. 17. Švédsko, 16. Mexičanky, 15. jsou Italky. Já to budu říkat takhle, jako ty Italky, no, s tím ženským rodem.
0: Jo, jo.
1: 14. Američanky, 13. nejkrásnější na světě jsou Jihokorejky, 12. nejkrásnější Japonky, 11. Iránky. A už je tady top 10.
0: Top 10, jako top počkej, 10, top 10, top 10.
1: Že 10. nejkrásnější ženy na světě jsou v Dánsku.
0: Dánky.
1: Dánky, no.
0: Asi se něco změnilo. Včera mi syn říkal, že bude možná studovat, jako bude pokračovat vejšku do Dánska, že pojede. Tak teď už to chápu. Včera mu říkám, my jsme byli na večeři a mu říkám, dal si Plzeň, jo.
1: Aha.
0: A já mu říkám, ale kolik vypiješ piv? Ti 20. A on, jak kdy? A já říkám, no dobře, a normálně. A on, 5. Říkám, ty vypiješ 5 piv? Někdy 8. 8 piv vypiješ? To pak musíš vypadat. A on, pohodě.
1: A on studuje v Americe a tam ještě pít nesmí, že jo? Takže když pak přijede sem do Česka, tak je utržený ze řetězu.
0: Je to tak.
1: Klasika, no.
0: Nic, takže jenom, že říkal, že Kodaň je super, takže teď to chápu. Kolikátý jsou Dánky?
1: 10.
0: 10.
1: 9. Filipínky.
0: Jasně. Tam jsou kluci i holky zároveň.
1: Tak proto možná získali tolik bodů. 8. je Libanon.
0: Ty
1: tedy
0: Libanonky.
1: Libanonky.
0: To jsme podle mě nikdy neřekli. Ještě to slovo, jaké? Libanonky.
1: 7. Švédky.
0: To jsi říkala už. Švédky byly už.
1: No to je pravda.
0: Máš je tam dvakrát.
1: Mají je tam dvakrát.
0: Je to lepší, ale že Švédky jsou tam, tak já jsem si říkal, že by tam měly být vejš, takže to, že jsou dvakrát, to čistí, jako.
1: No, 6. jsou ženy z Indie.
0: Indky.
1: 5. Kolumbijky.
0: No.
1: 4. Pakistánky. 3. Brazilky.
0: Jsou plavky, ne?
1: Jo.
0: No.
1: A kalhotky taky zároveň.
0: Jo.
1: A druhé Venezuelanky.
0: A první.
1: A to tě překvapí.
0: Nejkrásnější ženy světa jsou.
1: Nejkrásnější ženy na světě jsou z Turecka.
0: Turkyně.
1: Já jsem to nechtěla říkat, já nevím, jak je to
0: Turkyně.
1: Turkyně. Turkyněv.
0: To byl ten lékař.
1: Asi jo.
0: Jan Evangelista Turkyně.
1: Jo.
0: Takhle, nejlepší jsou Češky, to snad víme, ne? A ještě jsou sympatické. My vám pustíme ze záznamu jednu z nich. protože dneska je kromě toho všeho, co se děje, je i Mezinárodní den
1: zdravotních sestřiček.
0: Takže my zdravíme teďka nejenom všechny krásné Češky, ale konkrétně vybereme skupinu překrásných českých zdravotních sester, tedy české sestřičky. To je prostě jenom jak to zní, ale české sestřičky, a vy víte, že to je prostě pecka. A jednou se nám dovolala Bára, bylo to v únoru, a podívejte se, jak to dopadlo.
3: Haló, dobré ráno, tady Bára.
0: Tak Báro, co ty?
3: Já vás zdravím, já jsem se teďka vrátila z Itálie, bylo to krásný, totální mlha, bylo to nádherný.
0: Počkej, v Itálii nebylo sluníčko?
3: No, všude, kromě našeho střediska.
0: Vafanculo teda?
3: No, bylo to super, ale já bych to chtěla využít, když jsem se dovolala, mám hroznou radost a chtěla bych pozdravit Alenku, která jede do práce a my vás každý ráno posloucháme.
0: My taky zdravíme Alenku.
3: Mojí kamarádku, instrumentářku. A Alenko, těším se na dnešní službičku.
0: A instrumentářka v jaké ordinaci?
3: No, jak bych to řekla slušně, spodní region.
0: Ne.
1: Jižní Čechy?
3: No.
0: Spodní region, jižní Čechy trochu zarost.
3: Spodní region ženských orgánů.
0: Je to tak, takže Šumava.
3: Taková Šumava. Macocha trochu, macocha.
0: Hele, já bych šel normálně, když slyším tvůj hlas, šel bych na vyšetření taky. Klidně.
3: Jo? Tak to je psychiatrie, ale tam ještě to je kousíček. To je jenom vodu vedle.
0: Měj se hezky, ahoj.
3: Taky čau.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5-30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
6: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
7: Žádná kouzla?
6: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
8: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
11: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
8: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
12: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
8: Song za trest.
13: Jsem úplně vytočená, kluci.
8: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
12: To je retard.
8: Na Evropě 2.
14: Pro doma.
15: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
14: Prodoma.
8: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
16: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
17: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
7: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
18: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
19: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Lupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kia zblízka.
20: Evropa 2.
0: Jsme zpátky. 8.44. Tohle je ranní show na Evropě 2. A tady jsou Massive Attack. Teardrop. Chladno, viď? Chladno. Venku chladno.
1: Jo, jo.
0: Já jsem sem přišel do studia a říkám chladno.
1: A já jsem tady zatopila, aby nám tady bylo hezky.
0: Ne.
1: Tady teplo.
0: Mhm. Ne, to se dá zatopit tady, jo?
1: Ano. Takhle my jsme sofistikovaná firma.
0: A Katka říká, a proč je asi venku zima? A já se podíval na kalendář a zjistil jsem to. Dámy a pánové, today is Pankrác.
21: Ranní show.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Chtěl jsem se s vámi podělit o takový zážitek, který jsem měl včera během natáčení jednoho televizního proma.
1: Povídej.
0: Byl jsem v ateliéru, v obrovském filmovém ateliéru, kde za mnou byl obří green screen. To znamená všude kolem mě zelená plocha. Vlevo, vpravo, za mnou i na podlaze. Takový ten prostor, kde se dá naklíčovat cokoliv. Jo? To známe. Už to roky funguje, natočí tě tam, pak prostě za tebe můžou dát cokoliv. Točilo se promo, součástí toho proma měla být AI. Dokonce to promo je na tom postavené, to znamená, že vlastně celé bude vlastně jako AI, že budeš vlastně ve fiktivních interiérech.
1: Ano.
0: Ve fiktivních exteriérech. Celé je to postavené na tom AI. Podepsal jsem papír, že souhlasím s tím, že se bude používat AI, a začali jsme natáčet. Točíme. Najednou říká ten režisér. No, teď se jenom postavte a stojte, my si kolem vás uděláme objezd kamery 360. Říkám, dobrý. Kamera mě celýho objela, jo? A režisér říká, tak a teď se usmějte. A já, a co mám říkat? Nic, jenom se usmějte a stojte. Tak jsem se usmál, zase kamera objela celých mých 360. A teď já jsem začal mít takový nepříjemný pocit. A režisér pokračuje a říká, no a teď něco říkejte. A já říkám, a co jako? A on říká, to je jedno. A já tomu nerozumím. No říkejte třeba, ahoj, já jsem Leoš Mareš, vítám vás tady u pořadu. A já říkám, a já můžu říkat cokoliv. Jo, my jenom potřebujeme, aby vás AI viděla ve všech úhlech, jak mluvíte, jak se vám pohybuje krk a mluvidla, a potom, aby se vám dalo cokoliv vložit do pusy.
1: Tak to chci.
0: A já říkám, aha, já nevím, jestli to chci. A on říká, ne, to je v pohodě, to je jenom pro to natáčení. Říkám, tak dobrý, tak jsem říkal, dobrý den, je pondělí, venku svítí sluníčko a máme se tady krásně. Zase to celý objeli. A režisér říká, tak a teďka se zatvařte smutně a řekněte to smutně. A já jsem úplně začal tuhnout a říkám, já nevím, pane režisére, můžeme si promluvit? A on, ne, natočím jenom tady tak, jak to říkáte smutně, pak bychom ještě potřebovali, jak, že to řeknete jako naštvaně. A já, no a můžu se zeptat, co tady děláme? A on říká, no to se vytváří takovej set, tomu se říká AI set, a když se natočí tyhle ty materiály, takhle na green screenu, tohle si letím, tak je pak potom možný domodelovat cokoliv. A já, jak cokoliv? Chápu teda cokoliv, že cokoliv. A on, jo, cokoliv. A říkám, no a proč to děláme? No, kdyby tam byl prostě nějaký jakoby problém při tom natáčení toho proma, takže to jako dodělá inteligence. A já říkám, takže vlastně třeba když něco řeknu nebo neřeknu, tak vy si to potom doděláte, že to jako řeknu. A on, no.
1: Nebo kdyby si třeba onemocněl, tak to za tebe prostě odmoderuje jiný Leoš.
0: No a já mu říkám, ale já vlastně to nechci dělat. A on, jako já vás rozumím, jo? On říká, já vám rozumím, my vám můžeme slíbit, že to potom prostě až to dotočíme, že to z těch serverů smažeme. A já, jo. Chápu, to porno se prostě bude distribuovat jenom za oceánem, prostě. Takže to byl můj zážitek, no strašně, strašně nepříjemný.
1: Chápu, a podlehl jsi nakonec tlaku, nebo jsi
0: ne.
1: řekl, že ne?
0: No takhle, já jsem to vlastně byl už uprostřed toho natáčení, tak jsme se domluvili, oni teda byli strašně vstřícní, pak přišel teda, to nechci říkat, už prostě přišli za mnou, chodili za mnou jednotlivě, ty lidi všichni, a říkali, my to chápeme, jako. Vy jste jediní, nemyslel mě, ale obecně, vy jste jediní, kdo to můžou zastavit, to šílenství. Jakože lidi, kteří právě takhle se nabírají, že prostě musí říct ne, tak já ti řeknu, strašně nepříjemný to bylo. On říká, jako nebudu vám lhát s tímhle materiálem, s vlastně s brutálním, totálním deepfakem, což vlastně právě se vyrábělo v tom setu, můžeme udělat cokoliv. Můžete dělat cokoliv, říkat cokoliv, nejde to poznat. A já úplně nechci to.
1: Jako mně přijde zajímavý argument, že kdyby náhodou se nám tady něco nepovedlo a potřebovali jsme něco dodělat, tak proč se to netočí do té doby, než se to povede, tak jako dřív?
0: A to jsem na tom jsem to vyhrál, že já jsem řekl ve finále, podívejte se, tak já jsem tady jako placenej že budu něco moderovat, na to jsem zaplacený, na to mám smlouvu a teď jsem tady přece, já jsem tady, stojím tady v kostýmu, v dekoraci, tak mi řekněte, co mám natočit a já to natočím.
1: Budem tady, dokud se to nenatočí.
0: A budeme tady, dokud to nenatočíme. Hmm. Proč tady točíme se, že potom se jako budete se... A oni, jo, jo, jo, to jako, to je pravda, no. My jsme měli jako pro jistotu, jenom kdyby prostě...
1: Chápeš to? Aby jsme vás nezdržovali.
0: Chápeš to?
1: No, no.
0: Jakoby já jsem si jenom připadal, že je konec, jakože teďka jako...
1: Vidíš, ale je dobrý, že v ten moment, kdy se ti něco děje, jako dokážeš rozklíčovat ty emoce
0: no.
1: A říct to a nějak to jako zastavit, že jo?
0: No je, tak už tam trochu toho natočenýho je.
2: Ranní show Evropy 2. Evropa 2. Evropa 2.
0: Tak, jenom vezmeme telefon tady v rychlosti. Ranní show, dobré ráno.
3: Dobré ráno, Leoši, dobré ráno, Petko.
0: Povídej.
3: No zajímavý s tou AI, úplně se tady potím jako.
0: No.
3: Podepsal jsi?
0: No podepsal jsem to, že jo, protože samozřejmě já dám takový jako jiný příklad, točil se takový dokument, jo, a taky jsem musel podepisovat papír AI a tam je teda naštěstí vyspecifikovaný přesně k čemu oni budou používat ty prompty. To by tě nenapadlo, normálně v dokumentu, v tom o mně teďka, ano. Je použitý AI, je to dokonce v titulcích.
1: Já to vím, že no, to je v titulcích, ale nevím, tak, kde to použili teda, tak, mi řekni.
0: Počkej, to se zblázíš. Když ti to řeknu, to se zblázíš, to nepochopíš. Hele, AI použili na to, že já v jednu chvíli ve studiu držím sklenici s vodou. To je natočený.
1: No.
0: A režisérovi se strašně líbila představa, že bych se z té skleničky napil. To je všechno. Takže já jsem podepsal tu smlouvu, že oni použijou AI a já jsem to potom viděl. Počkej.
1: A tohle jsem sežral, jo?
0: Nebo takhle teda, to jsem podepisoval. Počkej.
1: Jako kvůli tomu, aby se napil za skleničky, no já nevím.
0: Počkej, to takhle mi řekli. Hmm? Že prostě, že držím jenom v ruce tu skleničku a v tom záběru se nenapiju a oni AI dodělali, že se prostě z té skleničky napiju. Teda, ale teďka si mě zas...
1: Nedodělali spíš v AI, že jsi jako docela sympatický.
0: Všechny ty věci, přátelé, pokud jste to viděli v tom druhém díle, to je AI.
1: Nebo tak.
0: Přesně. Přesně nejsem. Ty vole,
3: policajti. Pardon.
2: Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2. Ranní show Evropy 2.

0: Je přesně 8 hodin a 58 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2. No a protože dnes je 12. května, což znamená zaprvé začínají ledoví muži, svátek má Pankrác, ale je taky Mezinárodní den zdravotních sester a proto jsme tady našli jedno zpátky do minulosti na tohle téma.
1: Zpátky do minulosti.
2: Se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti se současným lákáním zdravotních sestřiček, aby zůstaly na pracovištích, protože jich je nedostatek. Snaží se uplácet, dávají jim jednorázový peníze, slibují jim dovolenou u moře a podobně. Prostě naše zdravotnictví touží, aby zdravotní sestřičky zůstaly. Ano.
3: Dobrý den, můžu dál?
2: Ano, pojďte dál, pojďte dál.
3: Dobrý den, pane Baštovský.
2: Co byste rád?
3: Já jsem přišel na ten inzerát, jak píšete, že hledáte ty sestry. No, ale... že zaplatíte vysoký platy, že dáte tu dovolenou u moře, ty prémie a tohleto. Tak jsem přišel právě vám s nabídkou.
2: Ano, ta nabídka tady je pro sestry, ale vy jste muž, takže to my bohužel nemůžeme...
3: Ale já mám doma 12 sester. Kdybyste chtěli, můžete hned za mě stát poslat k moři.
2: Vy máte fakt 12 sester?
3: No. No já nejenom, to nejsou jenom moje. To je z baráku od nás. Jako od...
2: A zvládnou píchat injekce všechno?
3: Zvládnou píchat bez problémů.

0: Evropy 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Já je teď všude. Co na ní všichni vidí?
2: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
3: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Lupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kiu zblízka.

0: maximum muziki. Europa 2.
1: A přátelé, jsou tady zprávy. Zprávy s Katkou, Evropa 2.
2: Dobré ráno, prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska se dnes sejdou v Bratislavě, jednat budou o aktuálních zahraničně politických otázkách, včetně energetické bezpečnosti. Tématem bude i umělá inteligence ve vzdělávání a výzvy a příležitosti, které digitální technologie přináší ve vztahu k mladé generaci. V karanténě skončilo 12 zaměstnanců nizozemské nemocnice, kteří ošetřovali pacienta nakaženého hantavirem z evakuované výletní lodi MV Hondius. V noci o tom informovala agentura AFP s tím, že nemocnice preventivní opatření nařídila kvůli nesprávnému postupu při odběru krve a při likvidaci moči. Teď už se hlásí Zuzka.
3: Oblastní charita ve Stěžerách na Královéhradecku otevřela lůžkový hospic s odlehčovací službou. Stavba v areálu bývalé školy začala na podzim 2024. Tento lůžkový hospic je teprve druhým zařízením odborné paliativní a hospicové péče v Královéhradeckém kraji. Provoz zahájí nejpozději v červnu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Nová evropská pravidla zásadně změní způsob, jakým lidé nakupují levné zboží z Asie. Unie ruší dosavadní výjimku, podle níž se na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii do hodnoty 150 eur nevztahovalo clo. Právě tato hranice umožnila masivní rozmach levných objednávek, které do Evropy proudily v miliardách kusů ročně.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: S kolonou teď počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna od kilometru 214 směrem z Vyškova a v opačném směru na dálnici D1 překáží porouchané vozidlo na kilometru 212,5.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Na obloze se nám to dnes bude střídat chvíli slunce, chvíli mraky a objeví se i přeháníky, četnější budou hlavně v Čechách. V polohách nad 800 metrů, na západě dokonce už od středních poloh čekáme srážky sněhové. Večer budou ubývat srážky a místy i oblačnost. Nejvyšší teploty dnes pouze od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě kolem 14. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 má slovo Pavel Cejnar a startuje After Party.
0: Listeners of Radio Europe 2, Europa 2 for Rob and Europol. You're listening to Evropa.

Ladí vás dnešní úterý dopolední Evropa 2, teď All Time Low, za chviličku Car Sleepers, Mabel, 9 minut po 9, máme toho hodně, tak zůstaňte s námi a držte krok s vaším.

0: Posloucháte dnešní úterní dopolední Evropu 2, tak já vás vítám u dnešní úterní afterparty. Pankrác má svátek a venku je to trošku pocejtit, tak my si to ale neskazíme tu náladu. Za prvý mám tady na vás takovou letmo otázku. Pokud ve vztahu máte konflikty, jestli jsou potřeba, anebo vlastně jestli konflikty jsou dobrý ve vztahu, jaký máte na to názor? Za chviličku si řekneme detaily. Myslím si, že to je zásadní věc, která by se měla komunikovat a mělo by se o ní mluvit. Detaily si řekneme už za pár minut. Afterparty připravená, Thomas Robin, Simple Plan, ale Farben, to je muzika, která prostě je nastavená, která vždycky navodí dobrou atmosféru. Tak hezké úterý s vaší Evropou 2. Afterparty.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Walker, Faded.
4: Jo, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky vás a užijte si to.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
13: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
14: Volkswagen.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže

0: Že je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
1: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už ve čtvrtek slevy v magazínu Dnes.
2: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
3: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
4: Žádná kouzla?
3: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
5: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2. I see a million faces I'll never know.

když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a

0: Ladí vás úterní dopolední Evropa 2 a mě by zajímalo, jak to máte ve vztahu s konfliktama. A není to jenom partnerský vztah, může to být kamarádský vztah, vztahy ver v rodině a tak podobně. Prosím vás, důležitý je říci na začátek, že není hádka jako hádka. Aby byla užitečná, musí si zachovat lidskou tvář, to je jasný. No a zásadně útočit na danou potíž, nikoliv na charakter milovaného člověka, a potom to může dopadnout dobře. Protože jak se říká, po bouřce většinou, vždycky, slovo vždycky bych tam nedával, ale většinou vyjde slunce, no a potom je, pokud to je partnerský vztah, sladkej, nebo sladká taková ta usmiřovací milovačka, protože, jak se tady píše, když si vyjasnit se pozice, napětí se transformuje do vášně, která v usmiřovací fázi chutná tak sladce, jak jen může. Takže vlastně, sečteno potrženo, taková hádka je docela k užitku, protože zdravý konflikt dokáže odhalit skrytá přání a potřeby, které by v běžném provozu zůstaly nevysloveny. Takže Itálie v jistým slova smyslu je vlastně k užitku. Tak co, jak to máte vy? Hádačka, nehádačka? Já jsem koukal na nějaký průzkum, aby se někdo jako vůbec nehádal, tak proto nezahlasoval vůbec nikdo. Zhruba jednou měsíčně, většina z vás, třikrát do roka, menší počet. Tak já vám přeju, ať to je bez hádky a třeba s Evropou 2. Evropa 2. After Party.
1: Maximum muziky. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
3: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, Alena Walker, Faded.
4: Jo, Faded, Faded.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
4: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
7: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
8: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Držíme ti flek i v Jindřichově Hradci. Evropa 2. 105.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Evropa 2. Kdo co kde kdy a s kým.
1: My dneska budeme povídat o jedné zpěvačce a musím říct, že ve vzduchu visí neuvěřitelný ranec peněz. O kom to je, to už ví Káťa Říhová. Hezké dopoledne.
2: Krásný den, britská popová hvězda Dua Lipa se bude soudit. Podala žalobu na světově známého výrobce elektroniky na firmu Samsung. Dua Lipa tvrdí, že firma bez povolení použila její fotku při propagaci svých televizorů a jako odškodné požaduje přes 300 milionů korun. Firma podle žaloby umístila na krabice s televizory autorsky chráněný obrázek zpěvačky, což u zákazníků mohlo vyvolat zdání, že sama Dua Lipa tento produkt podporuje. No a firma se ke kauze zatím nevyjádřila a obě strany se tak potkají u soudu.
1: Jak tohle dopadne, jsme zvědaví. After Party.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Pro doma a na prodoma.cz. Pro doma.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
5: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
6: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
7: No, Alena Walker, Faded.
6: Jo, Faded, Faded.
8: Hele, to si, jak se tam zpívá to Panda.
6: Imagine Dragons.
8: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
9: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
10: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
11: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kiu zblízka.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
12: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
13: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
14: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
15: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.

0: Jako švýcarský hodinky jdeme přesně na vteřinu právě teď odbíjí 10. hodina. Ve vašich uších je Evropa 2. Káťa Říhová má čerstvé zprávy. Pojďme do nich.
1: Pěkné dopoledne. Nástup bouřek v severních Čechách večer doprovodil mohutný rotorový oblak, známý pod anglickým názvem Roll Cloud. Relativně vzácný mrak se sformoval na ostrém teplotním rozhraní ve spojitosti s postupujícím čelem studené fronty. Při jeho přechodu často zesílí vítr a prudce poklesne teplota, v tomto případě se ochladilo o 7 stupňů během pouhých 10 minut. Po bouřkách se ochladilo a dnes by se měly nejvyšší teploty pohybovat jen mezi 7 a 12 stupni. Vídeň dnes hostí první semifinále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Zúčastní se ho 15 soutěžících, kteří budou usilovat o účast v sobotním finále. Český reprezentant, zpěvák a herec Daniel Žižka z písní Crossroads vystoupí až ve druhém semifinále ve čtvrtek. Teď se hlásí Zuzka.
2: Liberec bude kvůli uzavřenému městskému bazénu i letos nejspíš přispívat plavcům na cesty za tréninky do jiných měst. Dva místní oddíly by si měly rozdělit 1 360 000 korun, pokud souhlasné stanovisko radních města potvrdí zastupitelé. Dotace by měla plaveckým oddílům pokrýt 70% nákladů na dopravu za tréninky. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V karanténě skončilo 12 zaměstnanců nizozemské nemocnice, kteří ošetřovali pacienta nakaženého hantavirem z evakuované výletní lodi MV Hondius. Nemocnice preventivní opatření nařídila kvůli nesprávnému postupu při odběru krve a likvidaci moči. Loď, ze které úřady na španělském ostrově Tenerife cestující a část posádky evakuovali, teď míří do nizozemského Rotterdamu. Na její palubě zůstali už jen lidé nezbytní pro její obsluhu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se v Modřicích na Brněnsku na silnici 152, srazily se tam dva nákladní vozy a vytvořila se kolona.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Na obloze se nám to dnes bude střídat, chvíli slunce, chvíli mraky, objeví se i přeháňky, četnější budou hlavně v Čechách. V polohách nad 800 metrů na západě od 600 metrů čekáme srážky sněhové. Večer budou ubývat srážky a místy i oblačnost, nejvyšší teploty dnes pouze od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě až kolem 14. Tolik zprávy, je úterý 12. května a na Evropě 2 pokračuje afterparty s Pavlem Cejnarem.
0: Něco se blíží, něco je doslova za rohem a my jsme na to pyšní, za chviličku si to připomeneme, do té doby Dermot Kennedy. Tak, hezké úterý s Evropou 2.
3: Evropa 2. We were staring down disaster.

Ladí vás úterní dopolední Evropa 2. Teď skvělý Calvin Harris a Kasabian. BTS budou následovat, no a potom si řekneme detailně, co se blíží. A my se

0: a už je to doslova za dveřmi. Letošní soutěž o svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega uzná dva finálové páry. Chcete vědět, kdo to je? Podívejte se na náš web Evropa2.cz do sekce soutěže, kde si můžete pustit jejich videomedailonky a navíc si tam můžete rovnou zasoutěžit. Tipněte si do tohoto čtvrtka 14. května správně vítěze letošního ročníku a třeba právě vy si budete moci užít pobyt pro dva v hotelu Sen a vonavý Dermakol balíček. Kdo vyhraje, se rozhodne už tento pátek, 15. května, v ranní show Evropy 2. Nezapomeňte v pátek stávat s námi, tedy s Evropou 2. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let. Kdo si letos odnese svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega, už budeme vědět za pár dní. Těšíme se na to.
1: Evropa 2. Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci, a 2 startuje za 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky.

0: poslední srpnový týden v prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na summercampu.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
0: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2 Flashback.
1: Ano, pojďme zaspomínat na jistý hudební rok, nebo na rok, kdy byla vydána tady ta písnička. Dneska to uděláme opět s takovým kvízem. Zkuste si tipnout, aniž byste se někam koukali, aniž byste se ptali nějakýho chatrobota, početbota, z kterýho roku to je. Jedná se o píseň Come On Down od Robbieho Williamse. Takhle skvěle zní, prostě je skvělá. No a po písnice si řekneme, jestli jste to uhodli, či ne. Moje otázka zní jen tak nahodila, z kolikátýho roku je tato píseň?

0: Robbie Williams a byl to rok 2003. Pokud jste tipli správně, máte u mě hudební uznání a tak by to mělo být. Zítra ve středu další flashback pouze v afterparty Evropy 2. Damiano David nebo Lenny, po případě Coldplay, už za chviličku na vaší Evropě 2. Maximum muziky. Evropa 2. Afterparty.
1: Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
0: Užívej si Evropu 2 až do

0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
4: No, od Alena Volkra, Tři Spider.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Svět off, rock on. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
0: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
7: Co je za otázky, blbý?
8: Jsou otázky, aby mě vyzdvihli a potopili vzorko.
7: Takže si je psal ty?
8: Samozřejmě, jako všechny.
0: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
9: No, to seš odvážnej teda.
0: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flag i na Instagramu.
10: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.

Fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: 3:45, úterý 12. květen a končí dnešní afterparty Evropy 2. Dneska jsem řekl, co jsem chtěl říci a možná zítra budu cosi rozdávat, něco velmi žádaného, a my jsme pyšní na to, že opět u něčeho, jako je lední hokej, může Evropa 2 být. No a co nás čeká v následujících dnech? V pátek začíná šampionát a my k tomu něco máme. Kdybyste chtěli detaily a podrobnosti, mrkněte na naše stránky evropa2.cz, protože tam se dozvíte dostatečně dost toho, abych jsme vás nalákali. Tak budeme rádi, když i dál budete poslouchat. Už za chviličku pokračuje Bob Schwarz, já se loučím. Zítra, to už bude středa, po 9. hodině, jakmile skončí ranní show Evropy 2. Ahoj.
1: Maximum tvý muziky. Evropa 2. After party. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
3: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
4: Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
5: Staněk Moto, člen skupiny Staněk Mobility Group.
6: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A

0: taky.
1: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
2: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
1: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
3: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
5: Já jsem se modlil něco takového a ty to vypálíš.
4: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz.
7: Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
8: Svět off, rock on. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey,

0: Call Me Maybe a teď nám dej zprávy. Katko Říhová.
1: Dobré dopoledne. Studená fronta přinesla do Česka výrazné ochlazení. Dnes se místy objeví přehánky, které budou od středních poloh i sněhové. V Krušných horách a na Šumavě může napadnout přes 5 cm sněhu. V noci na zítra ubude oblačnosti a teploty místy klesnou pod nulu. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska se dnes sejdou v Bratislavě. Jednat budou o aktuálních zahraničně politických otázkách, včetně energetické bezpečnosti. Tématem bude i umělá inteligence ve vzdělávání a výzvy a příležitosti, které digitální technologie přinášejí ve vztahu k mladé generaci. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Česká Lípa vybuduje moderní skatepark s parkurovými prvky za téměř 58 milionů korun. Dodavatele pro náročný projekt se městu dlouho nedařilo najít. Loni proto radnice zakázku rozdělila do 3 částí. Práce by podle ní měly začít v polovině letošního roku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vynese verdikt nad Slavií, s níž po nedohraném derby se Spartou zahájila řízení kvůli závažnému porušení povinností pořadatele. Slavii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Komise, jejíž mimořádné zasedání začne za hodinu, může tresty i zkombinovat.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se v Modřicích na Brněnsku na silnici 152, srazily se tu 2 nákladní vozy a vytvořila se kolona.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes se to bude na obloze střídat, chvíli slunce, chvíli mraky, objeví se přehánky, četnější budou v Čechách. V polohách nad 800 metrů, na západě dokonce už od středních poloh čekáme srážky sněhové. Večer budou ubývat srážky a místy i oblačnost. Nejvyšší teploty dnes pouze mezi 7 a 12 stupni, na jižní Moravě až kolem 14.
0: Bruno Mars se tady na mě zubí z playlistu, taky Fastboy, Terra, Imagine Dragons, nabité maximum muziky na dopoledne na Evropě 2.

0: čtvrt na 12. Dobrý den. Zdravím v tomto čase, kdy posloucháte Evropu 2, dopoledne ještě stále 12. května. A já si neodpustím dneska jedno přání, protože shodou okolností já jsem včera tady mluvil o dárcovství krve. Zmiňoval jsem tu rekordmanku z Ameriky, která během života darovala asi 87 litrů krve. A samozřejmě, protože jsem sebestředný pako, tak jsem zmínil, že i já občas chodím darovat krev. A hned mi napsala sestřička právě z transfuzní stanice, kde jsem se párkrát už vyskytnul. A tím pádem jsem si ověřil, že nás poslouchají minimálně v některých zdravotnických zařízeních. A teď střih, dneska je teda 12. května a přátelé, shodou okolností dneska je Mezinárodní den práv. Sestřiček, zdravotních sester. Takže tímto jménem Evropy 2 zdravím všechny zdravotní sestry, přeju jim všechno nejlepší k jejich svátku a myslím si, že když to oslavíte, holky, třeba tím, holky, možná i kluci, vlastně zdravotní bratři, že jo, tak když to každopádně budete slavit i tím způsobem, že budete ještě o malinko hodnější, než je standard na nás pacienty, tak myslím, že se nikdo zlobit nebude. Takže přání všem sestřičkám, no a maximum muziky pochopitelně všem, nejenom sestřičkám, ale vám úplně všem, co posloucháte úterní, ještě dopolední, Evropu 2.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzburgsku. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzburgsku chvíle s rodinou. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme. Zpátky k muzice.

Aleš Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royo. A hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou.

0: Posloucháte Evropu 2 a možná si někdo z vás už třeba i říkal, že jsme společně dlouho nesoutěžili, tak dneska, přátelé, můžu slíbit, že si to vynahradíme. Dokonce hned dvě soutěže tady pro vás mám, ale pojďme to vzít postupně, pojďme začít panem Youngbloodem. Mám pocit, že teď těch fanoušků Youngblooda je čím dál tím víc, sám se mezi ně počítám, takže vlastně ta cena, kterou tady pro vás dneska mám, ta výhra, tak láká, musím přiznat, i mě. Jsou to vstupenky na Bloodfest, což je festival, který dorazí do České republiky. Máme to privilegium právě u nás v Česku, že budeme první zahraniční destinací po Británii, kam Youngblood dorazí s tím svým potulným cirkusem. On totiž nepřijede jenom on sám, ale taky hvězdy jako třeba Biffy Clyro, Primal Scream nebo Palais Royal. A to všechno už v sobotu 27. června, kdy se právě v Hradci Králové v parku 360 můžeme těšit na Bloodfest. A teď, jestli u toho chcete být, tak poměrně snadno můžete zdarma se dostat ke vstupenkám díky Evropě 2. Stačí jenom zavolat na 257-400-888 a to ve chvíli, kdy se ozve tato píseň. Pochopitelně výherní signál je právě od Youngblooda. Tak pro dnešek od teď až do 13. hodiny je to tahle píseň Weird. Ale zatím je to jenom ukázka, jo? Voláte, to je dobře, ale jenom trénujte a mějte ale připraven telefon k nám do studia. Ještě jednou zopakuju 257-400-888. Zavolejte na tohle číslo, až se Youngblood ozve, dovolíte se jako třetí a jdete zadarmo díky Evropě 2 na Bloodfest.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
3: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

0: Camp Európy 2. Kluci a holky medzi 9 a 15 lety, rýchle vlítnete na web Európy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký si táborník a tešte sa na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, tešíte sa?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Európy 2. Európa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Poslední poledne se blíží, ale ještě na Evropě 2 stihneme zajímavost z oblasti letectví. Přátelé, položili jste si někdy otázku, co v letadle je to nejvíc špinavé místo nebo nejšpinavější věc? Tak místo by se nabízelo, že to bude třeba toaleta, ne? A věc možná někdo, kdo s vámi letí. Lidé kolem mohou být někdy samozřejmě z hlediska našeho pocitu špinaví. Tak ale obojí je vlastně špatná odpověď. Letušky odpověděly na otázku, co v letadlech je ten největší, jak se lidově říká, hegeš, tak je to místo, kterému dokonce se ten palubní personál sám vyhýbá a dotýká se ho pouze s hygienickou ochranou. A jedná se, přátelé, o kapsu na opěradle sedadla před vámi. Konkrétně karta s bezpečnostními pokyny, která tam je ukrytá, tak se dezinfikuje jenom zřídka a cestující se k tomu úložnému prostoru právě na tuhletu kartu a ty další drobnosti, tak se k němu chovají často jako k odpadkovému koši. Tak to je hezký, že to vědí, a přesto je to místo, které, jak jsem říkal, se dezinfikuje jenom zřídka, no. Tak aspoň vědí, co mají když tak zlepšit, ale stejně je to teda podle mě ten úplně největší paradox, že vlastně karta s bezpečnostními pokyny je v letadle z hlediska bakterií nejvíc nebezpečná. Blázinec. Maximum muziky.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Od pondělí do pátku hned po ranní show pouštíme k mikrofonu koho?
5: Přichází Pavel Cejnar.
4: After party s Pavlem Cejnarem. Pondělí až pátek 9 až 11 na Evropě 2. Pro doma.
6: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Pro doma a na prodoma.cz. Pro doma. Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
7: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No what, ale na volka,
7: Faded. Jo, faded, faded.
9: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
7: Imagine Dragons.
9: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
6: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
10: Vybírejte chytře. Vyberte si předváděcí vůz Hyundai od Domanského. Minimální nájezd, maximální jistota, výrazná finanční úspora. Předváděcí vozy Hyundai Tucson, Bayon i30. I hned k odběru a navíc. Zvýhodnění až 309 tisíc. Perfektní technický stav. Téměř plná pětiletá tovární záruka, 100% garance servisu a najetých kilometrů. Předváděcí vozy od Domanského. Chytrá volba. Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Zdiby a Černý most.
6: Každé úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
11: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
6: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
11: Muhammad Komar na spad.
6: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
12: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
6: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
13: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
6: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
14: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
6: Song za trest.
15: Jsem úplně vytočená, kluci.
6: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
14: To je retard.
6: Na Evropě 2.

0: Ranní poledne za pár vteřin, ale zprávy s Katkou Říhovou už teď na Evropě 2.
1: Hezké poledne u zpráv. Nová evropská pravidla zásadně změní způsob, jakým lidé nakupují levné zboží z Asie. Unie ruší dosavadní výjimku, podle níž se na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii do hodnoty 150 eur nevztahovalo clo. Právě tato hranice umožnila masivní rozmach levných objednávek, které do Evropy proudily v miliardách kusů ročně. Známá pranostika o ledových mužích letos opět potvrzuje svou pověst. Do Evropy pronikl studený oceánský vzduch, který srazil teploty na hodnoty typické spíše pro první polovinu jara. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Chladné počasí vydrží minimálně do konce týdne. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Slavnostní průvody uniformovaných hornických spolků, výstava či série koncertů jsou na programu letošního setkání hornických měst, které se uskuteční 12. až 14. června v Příbrami. Na akci přijede více než 1200 zástupců spolků, kapel a hornických měst z tuzemska i ze zahraničí. Účast potvrdili spolky z Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, Rakouska či Slovinska. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Vídeň dnes hostí první semifinále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Zúčastní se ho 15 soutěžících, kteří budou usilovat o účast v sobotním finále. Český reprezentant, zpěvák a herec Daniel Žižka z písní Crossroads vystoupí až ve druhém semifinále ve čtvrtek.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se v Modřicích na Brněnsku na silnici 152, srazily se tu dva nákladní vozy a vytvořila se kolona.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes se to bude na obloze střídat, chvíli slunce, chvíli mraky, objeví se přeháňky, četnější budou v Čechách. V polohách nad 800 metrů, na západě dokonce už od středních poloh čekáme srážky sněhové. Večer budou ubývat srážky a místy i oblačnost. Nejvyšší teploty dnes pouze mezi 7 a 12 stupni, na jižní Moravě až kolem 14.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na Shell CZ.
0: Už odpoledne s Evropou 2 a taky se soustředěním na Youngblooda určitě se ozve v téhle hodině, tak hned volejte 257 400 888. Ať vyhrajete. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a jdeme na kultovní pecku.
1: Kultovka. Kultovka Evropy 2.
0: Tak musím říct, že mě těší, když se díky nám, na Evropě 2 myslím jako díky nám, tak když se něco dozvíme. A všimněte si, že teď do toho taky počítám i sám sebe. Jakože vám to sice budu říkat, ale pro mě to samotného byla věc, kterou jsem nevěděl taky. Nebo taky, já jsem to prostě nevěděl, že seš, tak že tohleto jméno známe někdy tak kolem přelomu milénia. Takže to nebyl jeden umělec. Já jsem si fakt myslel, že to bylo umělecké jméno seš nějakého zpěváka, muzikanta. Tak vůbec to bylo hned několik umělců, Němců, byli to němečtí umělci, celý produkční tým, který 10. dubna roku 2000 vydal tuhletu píseň. Jestli jste trošku pamětníci, znamená to 25 let zpátky, tak si na to vzpomenete. Just Around the Hill, obrovský hit přelomu milénia.

0: Instagram Európy 2 zlomil hranici 300 tisíc sledujících, kteří mají denně o mnoho víc zábavy než ostatní.
1: Co je za otázky, blbý?
2: Co otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili vzorko.
1: Takže si je psal ty?
2: Samozřejmě, jako všechny.
0: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Európy 2, které nikde jinde neuvidíš.
3: My slibujeme, že od zítřka už s tím nebudeme otravovat.
4: No, to seš odvážnej teda.
0: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista. Love in my
7: car, vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
8: Volkswagen. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
7: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už ve čtvrtek slevy v magazínu Dnes.
15: Nenechte si ujít v České televizi.

Oficiálne podepsali české hokejové hviezdy. Od pondelí do pátku hrajeme na Európe 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, ktorej rozhodne potrebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denne ve hře. Až do pátku na Európe 2.

0: Posloucháte Evropu 2 těsně před půl jednou a tohle byl Youngblood. A mám skoro chuť parafrázovat to, co kdysi dávno řekl slavný Mozart, který řekl, mý Pražané mi rozumějí. Tak Youngblood by klidně mohl říkat, mý Češi mi rozumějí, nebo mý fanoušci z České republiky mi rozumějí, včetně toho, kdo je teď na telefonu, předpokládám. Takže se ptám, kdo tam je. Ahoj.
1: Ahoj, tady Jana z Hodonína.
0: Ahoj, Jano, jo, Hodonín, to máš relativně daleko. Nejenom k nám do studia. Ne, no to vůbec nevadí, tam je krásně, že jo? Hodoníně, za vojáčka, no. Tak Jižní Moravu já rád, to jo. Akorát říkám, máš to relativně daleko k nám na Evropu 2, což tě ale nemusí až tak moc trápit, protože pakliže vyhraješ dvě vstupenky, které tady mám připravené na Bloodfest, tak ty ti určitě přijdou mailem, bych typoval, že jako tě nebudeme hnát k nám na recepci, ale máš to relativně daleko i do toho Hradce Králové, do parku 360, ale když tak, když tak zajedeš, ne?
1: Jo, určitě.
0: Jseš faninka Youngblooda?
1: No, samozřejmě.
0: To je zvláštní, kolik nás je, viď? No ale nevážně, že...
1: svět.
0: Jo, přesně. A přitom si myslím, že ještě má jednu takovou velkou výhodu, že on obsáhne více generací, že mi přijde, že ho mají rádi jako lidi třeba, nevím, od 12 do, nevím, 60.
1: To je pravda, i moje 13. dcera má ráda. No,
0: vidíš. A hele, a ještě mi řekni, objevila jsi ty Youngblooda díky dceři, anebo dcera díky tobě?
1: Ne, sama. Dcera díky mně.
0: Jo, super. Takže kdyby si měla dvě vstupenky na Bloodfest, tak asi tuším, koho by si vzala sebou. Byla by to 13-letá dcera.
1: Dobře. Určitě.
0: Která je teď ve škole?
1: No, teď je na rehabilitacích, má problém s rukou, takže...
0: Tak holky, já budu takhle mluvit k oběma, jo. V sobotu 27. června, tak v parku 360 v Hradci Králové, kde se konají ty velké hudební akce, včetně Rock for People, tak proběhne Bloodfest. Je to vlastně první výjezd Bloodfestu takhle do zahraničí a je to k nám do České republiky. Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a hlavně Youngblood tam budou. A jestli teda budeš chtít a jestli absolvuješ tu cestu z Hodonína až do Hradce Králové, tak tam budeš ty i dcera.
1: Je, děkuju.
0: Tak, dvě vstupenky jsou vaše.
1: Děkuju.
0: Možná by bylo hezké, kdyby si dceři teď hned, jak to spolu tady uzavřeme, takže by si jí hned zavolala.
1: Určitě budu běžet za ní.
0: Dobře, tak jo. Tak holky, moc si to užijte. Opatrně děkujeme. Z Hodonína do Hradce, tam ať máte super zážitek, moc dceru pozdravuj.
1: No, bude.
0: A jo. Samozřejmě poslouchejte dál Evropu 2, protože vyplatí se to, že jo?
1: No, určitě, děkuju.
0: Měj se krásně, Jani, pa.
1: Taky.
0: Já v tuhletu chvíli, když takhle ukončujeme nějakou soutěž, tak říkám, tak a zase třeba zítra, nebo zase za pár hodin. Tak přátelé, dneska máme opravdu, řekl bych, soutěžní žně, takže ještě příležitost si zasoutěžit se mnou bude po 13. hodině. Takže i dál, poslouchejte Evropu 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Europa FM. Maximum nový muziky.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Tak jdeme na to.
0: Ranní show končí úderem 9. Teda, když se zadaří.
5: Pavle, my tě vítáme.
0: A pak rozjíždí svou afterparty Pavel Cejnar.
4: Chceme přece jenom pro vás jenom to nejlepší.
0: Tak proto tam seš, viď.
4: To jako kdyby to bylo podplacený a byli bychom domluvený, že jo? To samozřejmě nejsme.
0: Ale jsme. Afterparty s Pavlem Cejnarem. Pondělí až pátek 9 až 11 na Evropě 2.
6: Svět off, rock on. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon.

0: rock4people.cz. Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
1: No, od Alana Walkera Faded.
2: Jo, Faded, Faded.
3: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
0: Imagine Dragons.
3: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
4: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talkshow i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
5: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
6: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
7: Evropa 2. Evropa 2.
8: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see these corners swallow me whole.

0: Tři čtvrtě na jednu za pár vteřin, takový nezvyk to je trošku, protože touhle dobou buď bych se loučil, a nebo bych se tady spíš teda pravděpodobně střídal s Jindrou Eklem, který by se loučil, ale já si musím všechno obstarat sám dneska a ještě zítra, mám pocit pozítří. Tak každopádně zvládneme to, nebojte se, dáme to společně dohromady. Ve 13 hodin nabídne Lucie další zprávy na Evropě 2, no a potom se vám opět budu s velkou radostí věnovat a jak jsem říkal, taky vám Evropa 2 ráda něco věnuje. Opět budeme soutěžit, takže i to myslím, že je motivace dál být s Evropou 2. Krásné odpoledne.
1: Evropa 2.
2: Maximum muziky.
1: Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Evropa 2. Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
4: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
5: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kiu zblízka.
6: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
7: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: 13 hodin, 1 minuta a 1 Lucie Hněvkovská, která přináší zprávy na Evropu 2.
1: Hezké odpoledne. Policie zadržela v ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je z podvodu, přijímání úplatků nebo padělání lékařských zpráv. Podle webu odkryto.cz měli policisté zadržet jednoho z primářů. Razii potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. V Brně v Horních Heršpicích se nalomilo rameno stavebního jeřábu. Policisté museli uzavřít okolí. Evakuovat museli kromě osob z blízkých budov i děti z nedaleké školky. V místě je třeba počítat s komplikacemi v dopravě. Vyzvali také lidi, aby se místu vyhýbali. Podle policie je možnou příčinou technická závada na jeřábu nebo nesprávná manipulace při zvedání břemene. Stále se čeká na příjezd další těžké techniky. Další zprávu má pro nás Zuzka.
2: Česká Lípa vybuduje moderní skatepark s parkurovými prvky za téměř 58 milionů korun. Dodavatele pro náročný projekt se městu dlouho nedařilo najít. Loni proto radnice zakázku rozdělila do tří částí. Práce by podle ní měly začít v polovině letošního roku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hokejový brankář Tomáš Vomáčka míří z mistrovských Pardubic do Hradce Králové, kam se vrací po 10 letech. 27-letý odchovanec z Turnova vytvoří v Hradci dvojici se slovenským golmanem. Klub o tom informoval v tiskové zprávě.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: V dopravním omezení se zdržíte na D8 na příjezdu do Prahy. Na prvním kilometru u sjezdu na Zdiby je zavřený jeden pruh. Kolona teď sahá až na 6. kilometr. A tady se navíc stala nehoda. Na 3. kilometru se srazily dvě nákladní auta. V místě nehody se blokuje pravý pruh. Zdržíte se dohromady půl hodiny.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Máme většinou proměnlivou oblačnost, přechodně nás čeká odpoledne i přehánky, které budou četnější v Čechách. Výjimečně se objeví také bouřky. V polohách nad 800 metrů může sněžit. Teploty vystoupají na 7 až 12 stupňů, na jihu Moravy bude až 14. Ze zpráv je to vše, teď už maximum muziky a Bob Schwarz.
0: Lucie, po návratu, pamatuješ si už zase číslo k nám do studia? Aha.
1: 257
0: 400 888. Takže pamatuješ.

0: Posloucháte Evropu 2 a pokud jde o soutěžení, tak mě to dneska ještě nestačilo. Takže další nabídka ode mě, tentokrát související s tím, že se blíží hokejový svátek roku a vzhledem k tomu, že Evropa 2 je partnerem českého hokeje, tak mám pro vás hodnotnou výhru, která souvisí právě s hokejem a každému fandovi hokejovému tak udělá radost. A co je super, že to je taková ta soutěž bez otázky. To znamená, že opravdu je to v podstatě jenom o rychlosti a o štěstí, aby se člověk provolal v tomhle případě jako třetí. Takže opravdu, když už teď si připravíte telefon tím způsobem, že si na něm vyťukáte číslo k nám do studia 257-400-888, tak pak už stačí opravdu jenom čekat na výherní skladbu. Jejíž ukázka už pode mnou zní právě teď. Tohle jsou Codaline, Follow Your Fire, na to volejte. Samozřejmě, až se ta píseň ozve celá, stane se to někdy od teď až do 15. hodiny, nicméně už teď vám držím moc palce, aby právě vy jste se dovolali. Maximum muziky. Evropa 2.
1: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami.

0: tisíc korun.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
3: Volkswagen. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Exlus domy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už ve čtvrtek slevy v magazínu Dnes.
4: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

Aleš Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royo. A hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou.

0: Posloucháte Evropu 2 a jdeme do Rakouska. Jdeme přímo do Vídně, která je proslulá kromě jiného slavným dortem sachr. Asi znáte, asi jste ochutnali, možná i ten pravý sachr. Já samozřejmě mám rád jídlo, takže jsem taky měl potřebu si dát ten opravdu pravý sachr, což ale vlastně ve Vídni mohou být hned dva. Jeden v hotelu Sachr a druhý v kavárně Deml. Tyhle dva podniky dokonce vedly spor o to, kdo má v nabídce ten opravdový, originální sachrův dort. Což je mimochodem vůbec zajímavý příběh, takže teď jsem se vlastně rozhodl, že vám nejdřív povím tohle, jo, tu historii vzniku dortu Sachr a ten spor, který o něj se léta táhnul, a pak si řekneme to, co jsem vlastně chtěl říct úplně původně. Takže prosím vás, Sachr, původ, to je fakt zajímavá věc. Koláčovou směs s čokoládou vytvořil v roce 1832 tehdy 16-letý Franz Sachr jako učeň druhého ročníku. Byl na dvoře knížete Metternicha, tam se učil. No a šéf kuchař byl nemocný a přišel pokyn, aby vzniknul pro knížete Metternicha nějaký sladký pokrm, který nezná. Takže mladý 16-letý Sachr přišel s receptem z jejich rodiny, no a knížeti Metternichovi to chutnalo. Pak ještě navíc jeho syn, Eduard Sachr, po letech to vylepšil tím, že vlastně do toho dortu, kromě čokoládové polevy, tak taky dal meruňkovou marmeládu. Prostě známe, že jo, Sachr. A tohle právě zlepšení tak udělal v cukrárně Deml. A teď se dostáváme k tomu sporu, protože on si sám později založil právě ten hotel Sachr. Jenomže o tu pečeť originality tak samozřejmě stála i ta cukrárna Deml, kde vzniklo to vylepšení. Takže se normálně soudili od roku 1934 až do 60. let 20. století, kdy teda nakonec rozhodnutí soudu přišlo takové, že hotel Sachr smí používat kulatou pečeť s nápisem Original Sachr Torte, zatímco cukrárna Deml může své dorty označovat trojúhelníkovou pečetí s nápisem Eduard Sachr Torte. Tak, to máme historii a pojednání o tom, co všechno se dá řešit desítky let u soudu. Stejně to je super, že takovéhle kraviny můžeme řešit. No ale je to hlavně teda úvod k tomu, co vám chci říct o tomhle slavném dortu. Co se teď stalo? Soud, nesoud. Počkejte si na to za chvíli.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Europa 2. Maximum nový muziky. Europa 2. Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.cz 98.2 a 105.5 FM.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
4: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
5: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
9: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.

0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

0: 13.50, posloucháte Evropu 2. Tak, před chvilinkou jsme tady odstartovali příběh Sacharova dortu, slavného rakouského dortíku, který vznikl už před mnoha lety a který dokonce si prošel soudním sporem, protože se hádali vlastně dědicové toho tvůrce, zase s dědici cukrárny, kde ten tvůrce pracoval, kdo vlastně může prodávat ten pravý sachr. Tak ten soud dopadl celkem jasně, vlastně ty originály jsou dva ve Vídni, když tam přijedete, tak si můžete dát dva originální Sacharovy dorty, s tím, že ale teď v Rakousku proběhla slepá ochutnávka 10 dortů Sachar. A dopadla teda značně strašidelně právě pro ty originály. Byla to ochutnávka, kterou absolvovalo 68 lajků. Byli mezi nimi i děti, teenageři, dospělí lidé, starší lidé. A všichni dostali 10 různých kousků Sacharova dortu. Různých prostě, ať už ty originály, nebo třeba i supermarketové verze. Vždycky mezi každým kouskem, tak museli si dát jablko a vodu, aby se jejich chuť vždycky znovu vynulovala. No a ty výsledky teda, jak říkám, dopadly poměrně překvapivě, protože laici nejlépe hodnotili a na první místo umístili levnou variantu ze supermarketu Spar. Na druhém místě dokonce skončil mražený výrobek Sacharova dortu a ten originál Sachar ze stejnojmenného vídeňského hotelu tak obsadil dokonce až 5. místo. Takže originál skončil 5. Čili zdá se, že to je vlastně úplně jedno, kde si ten Sachar dáte. Samozřejmě snobové si zajedou přímo do hotelu Sachar, ale když si dáte tu mraženou verzi někde ze supermarketu, tak se vlastně nic moc nestane. Znova to ještě zopakuju, až na 5. místě skončil originál. Trošku mi to připomíná, jak se říká, taková ta historka o Karlu Gottovi. Jak se jednou Karel Gott anonymně, jenom s nějakou nahrávkou, zúčastnil soutěže o nejlepšího imitátora Karla Gotta. A sám skončil na 3. místě. Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.cz 98.2 a 105.5 FM.
2: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
3: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
4: Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdařené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
5: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
6: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
7: No, od Alana Walkera a Three Fighters.
8: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
9: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
10: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, trajčat, paprik a také bylinky.
11: No jasně, super.
10: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
11: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
10: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
11: Pánové na burger s trhaným masem.
12: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
13: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz.
14: Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
15: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
16: Držíme ti flek i v písku. Evropa 2. 103,6 FM.

0: Jdeme na zprávy, protože Lucie si je připravila, tak by bylo škoda, aby je nepoužila. Hej, na tom hodinu makala Lucie Hněvkovská a teď vám chce říct, co se jí teda povedlo zjistit.
1: No, to si představ. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9% z březnových 5%. Jedním z důvodů mírného poklesu může být i legislativní změna. Za dubnovým poklesem nezaměstnanosti stojí i rozběh sezónních prací. Nejistotu ale představuje konflikt na Blízkém východě s prudkým nárůstem cen energií. Lidé dluží v hlavním městě vyšší desítky milionů korun. Neplatí totiž za přenocování v protialkoholní záchytné stanici. Podle některých pražských nemocnic není kapacita stanice dostatečná. Pacienti proto končí na akutních lůžkách. Právě v Praze ve Všeobecné fakultní nemocnici u Apolináře začala 15. května před 75 lety fungovat vůbec první záchytka na světě. S další zprávou je tu Zuzka.
2: Slavnostní průvody uniformovaných hornických spolků, výstava či série koncertů jsou na programu letošního setkání hornických měst, které se uskuteční 12. až 14. června v Příbrami. Na akci přijede více než 1200 zástupců spolků, kapel a hornických měst z tuzemska i ze zahraničí. Účast potvrdili spolky z Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, Rakouska či Slovinska. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Moderní pětiboj se stal dalším sportem, který zrušil omezení pro sportovce Běloruska a umožní jim plnohodnotný návrat do soutěží. Nyní tak mohou závodit pod vlastní vlajkou a s hymnou. Oznámili to zástupci Mezinárodní unie moderního pětiboje. Sankce pro sportovce Ruska, přejaté po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, zůstávají v platnosti.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehoda komplikuje příjezd do Prahy. Po dálnici D8 na 3. kilometru se srazila dvě nákladní auta, zpomaluje se už na 8. kilometru a zdržíte se 20 minut. A pozor na D6 směrem na Prahu na 48. kilometru za sjezdem na Svojetín. Tady stojí na krajnici porouchané osobní auto a v místě se výrazně zpomaluje.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá proměnlivá oblačnost s lokálními přeháňkami, více prší v Čechách. Výjimečně se během odpoledne objeví také bouřky. V polohách nad 800 metrů může sněžit. Teploty stoupají na 7 až 12 stupňů, na jihu Moravy měří až 14. Tolik zprávy, teď už opět maximum muziky a Bob Schwarz.
0: Já si jako nestěžuju, ale ten budík si příště vypni. Tady normálně Luci se rozezněl budík na telefonu během vysílání.
1: Abych nezaspala zprávy.
0: Jo, tak super, to je morálka. Nicméně, když jsme u těch telefonů, tak si tam vyťukejte 257-400-888 a ještě v téhle hodině dávejte pozor na výherní Codaline. A krásné odpoledne.

0: Posloucháte Evropu 2 ve 14 hodin 18 minut. Spousta z vás volá. Ano.
1: Tak, co se týče extraligy ani moc ne, ale tak...
0: Nároďák.
1: Česká reprezentace, dá se říct, že jo.

0: radost synům, tak ti hokejoví fanoušci určitě jsou, určitě se těšíte, nebo minimálně oni na mistrovství světa, které už se chystá. Petře, Evropa 2 je totiž partnerem českého hokeje, takže přináší soutěž, ve které ty můžeš vyhrát jednak merch, který se týká českého hokeje, ale především podepsaný hokejový dres českého národního týmu. Co tomu říkáš?
1: Super.
0: No jo, jenomže ten dres, kamaráde, je jenom jeden. Takže já ti ho sice s velkou radostí předávám. Už jsi vyhrál.
1: Tak super, díky.
0: No a teď mi řekni, jak to s klukama uděláš. Jakože rozpis?
1: No tak starší je takovej
0: průbojnej
1: na sport, takže to rozpadá se mladší.
0: Jo, takhle. Dobře. Já jsem si právě říkal, že by si to dělili, víš, že třeba všední dny jeden, víkendy druhé a pak naopak. Ne, tak hlavně, že vám to udělá radost. On ten merch ještě k tomu dresu samozřejmě je, takže si to můžete tak nějak v rodině podělit. No a hlavně teda, Petře, doufám, že budete fandit českému hokeji.
1: 100%.
0: Jak myslíš, že letos dopadneme na mistrovství? Jenom tak tvůj tip. Když seš takový fanoušek, tak takový nejseš jako úplně ten nejzanícenější, ale máš to rád, tak jak myslíš, že dopadneme? Budeme třeba
1: mám to rád, samozřejmě bychom chtěli zlato, ale když to bude do třetího místa, bude to super.
0: No, já myslím, že to by bylo úplně geniální. Tak jo, tak hlavně musíš fandit, Petře, i s klukama, užijte si ceny a měj se krásně. Papa, čau.
1: Tak, zůstaň na telefonu.
0: Zůstaň a měj se hezky. Ahoj, ahoj.
1: Tak jo, díky, čau. Maximum muziky. Evropa 2.
2: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
3: Jaké boty a kabelky na jaro? Na eobuv.cz najdete top značky. Reebok, Beverly Hills Poloclub, Max, Gino Rossi nebo Guess. Protože eobuv.cz ví, co nosit, když začíná nová sezóna. Podívejte se na eobuv.cz v aplikaci a v kamenných prodejnách.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Krátce po půl třetí. A dramatický příběh tady mám z Brna, kde jeden starší pán, 83-letý senior, tak vyrazil na zápas 6. fotbalové ligy. Ta cesta lesem, ovšem z brněnské Lesné do vedlejších Soběšic, se mu proměnila v boj o holý život. Pán se totiž v sobotu při cestě na fotbal v lese zaklínil a pomoci se dočkal až v pondělí. Takže to opravdu mohlo dopadnout fatálně. Přece jenom dvě noci v lese, to ani pro mladého člověka ve formě, v kondici, tak není sranda, natož pro pána, kterému je přes 80 let. Naštěstí teda nešťastníka objevil pejskař, který tam venčil svého miláčka a alarmoval policii a záchranáře. Hasiči pak pána nakonec vyprostili z lesního porostu a předali do péče záchranářů a měl by být snad v pořádku. A tak legendární paní Zdena, hned se mi vybavila, neboli bába pod kořenem, to vypadá, že má následovníka, ale říkám si teda hlavně, že v sobotu byl asi nějaký černý den českého fotbalu, respektive, že v sobotu bylo o život jít v Česku na fotbal, že jo, divočina na Slavii, tady pán zase cestou na fotbal skončil v divočině, prostě fotbal se stává v Česku rizikovým sportem, i pro fanoušky.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
0: Držíme ti flek i ve Strakonicích. Evropa 2, 95.3 FM.

0: Fanoušci odpolední show na Evropě 2 nepochybně už se zbíhají ke svým přijímačům, aby od 15 hodin byli připraveni na odpolední show se Zorkou a Tomášem, takže já už to tady nebudu protahovat, jenom řeknu, že zbývá nějakých 10 minut do startu odpolední show, samozřejmě zprávy taky ještě s Lucí Hněvkovskou a pak už Zorka s Tomášem a mámou a samozřejmě, jak vždycky říkáme, tornou humoru a dobré nálady. 3 hodiny odpolední show připraveny, stejně jako zítra zase budu připraven já. Nikoli takhle od 13, jak ještě stále je zvykem, ale od 11 hodin budu se na vás moc těšit. Papa.
1: Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu. Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
2: Co je za otázky, blbý?
3: Co otázky, aby mě vyzvihli, a potopili, Zorko?
2: Takže jsi je psal ty?
3: Samozřejmě, jako všechny.
1: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
4: No, to jsi odvážnej teda.
1: Dej taky follow E2CZ a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
0: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
7: No, Alena Volkra, Faded.
0: Jo, Faded.
8: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
0: Imagine Dragons.
8: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách pro doma a na prodoma.cz. Pro doma. Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
9: Mým sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
10: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
1: Song za trest.
11: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
10: To je retard.
1: Na Evropě 2. Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.

0: hodina udeřila, jsou tu další zprávy, vy jste s Evropou 2, s odpolední show a také už s Luckou Hněvkovskou. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Ve vyšších polohách v Česku, hlavně v Krušných horách a na Šumavě dnes může napadnout až 5 cm sněhu. Objeví se především odpoledne a večer a mohl by se udržet přes noc. Na síti X100 dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav. V noci na zítřek pak může v Česku místy mrznout a v dalších dnech se objeví přízemní mrazíky. V Česku vůbec poprvé proudí ve veřejné distribuční síti obnovitelný vodík. Směs zemního plynu a H2 začaly domácnosti v Hranicích na Chebsku využívat na podzim. Vodík si navíc v této lokalitě za využití obnovitelných zdrojů energie sami vyrábí. Vodík v zemním plynu výrazně snižuje emise vznikající při spalování. Jeho hořením se totiž neuvolňují žádný škodlivý látky. Do ovzduší odchází jen čistá vodní pára. Teď už má slovo Zuzka.
2: Česká Lípa vybuduje moderní skatepark s parkurovými prvky za téměř 58 milionů korun. Dodavatele pro náročný projekt se městu dlouho nedařilo najít. Loni proto radnice zakázku rozdělila do 3 částí. Práce by podle ní měly začít v polovině letošního roku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Čeští hokejisté dnes krátce popoledni odletěli do Švýcarska, kde v pátek vstoupí do mistrovství světa. Na palubě speciálu do Bernu byla i trojce útočníků v čele s kapitánem Romanem Červenkou, kteří se nezapojili do přípravných zápasů před startem turnaje.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dlouhou kolonu hlásí z jižní spojky v Praze, stojí se od nájezdu z D1 až po Lanový most a kolona pak pokračuje u sjezdu na Běchovice směrem na Černý most. Zdržíte se dohromady kolem 20 minut. A dnes se můžete zdržet v uzavírce na D1 směrem na Prahu. Za sjezdem na Loket na 61. kilometru pracují silničáři a v místě se zpomaluje.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Máme většinou proměnlivou oblačnost, místy polojasno, více oblačnosti a zataženo je na severu. Na horách počítejte, že bude sněžit, teploty vystoupají na 7 až 12 stupňů, na jihu Moravy až na 14. Tolik zprávy, teď už startuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
4: Mám naprosto revoluční téma, které se týká zejména všech profesionálních sportovců.
0: No prosím vás.
4: Tak si na něj počkejte, na Evropě 2.
0: To se těším, to je přesně pro mě.
3: Evropa 2. Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2.
1: Ne mimozemšťany, Tomáši.
0: Ale chtěla si něco z sci-fi a Akta X byla sci-fi.
1: Ale tohle je realita, to není mimozemské téma.
0: Ačkoliv potom, co vlastně zveřejnili ty údaje a fakta o UFO, který byly v Americe v trezorech, že jo? Tak vlastně už to možná není ani sci-fi, ale jsou mezi námi skutečně.
1: Jsou mezi námi, já mám taky pocit. Častokrát mám pocit, že jsou mezi námi. Ano.
0: Mezi námi dvěma?
1: Mezi námi taky.
0: Mezi námi dvěma jsou minimálně dva mimozemštěni.
1: Mám taky pocit. Častokrát mám pocit, že jsou mezi námi. Ano.
0: Mezi námi dvěma?
1: Mezi námi taky.
0: Mezi námi dvěma jsou minimálně dva mimozemštěni.
1: No, jeden.

0: Pravda.
1: Unikát. Ve světě, jo, máme tady třeba Tom Brady, hráč amerického fotbalu, který vyhrál zápas playoff ve 44. Baseballový nadhazovač ve stejném věku odházel zápas, neumožnil nikomu ani jedin odpal. Prostě jsou sportovci, kteří už mají tenhle jakoby pokročilejší věk a jedou bomby, no takzvaně. Za prvé, samozřejmě to, že za to může jakoby různé jako výživové doplňky, chirurgické zákroky a to, že ta medicína je dál, to je jedna věc. Ale oni, představ si, vymysleli skutečně sci-fi lůžka. Jmenuje se to Immortal Chamber. A to je taková komora, která bude pomáhat sportovcům získat čas.
0: Aha.
1: Aby mohli déle vykonávat svou práci.
0: Počkej, jak čas? Tak buď konkrétní, Zorko.
1: Konkrétně je to tak, že ty se do toho zavřeš. Je to takový jakoby průsvitný lůžko, vypadá to opravdu jak z nějakého filmu, prostě jak laboratoř na výrobu robotů.
0: No.
1: A ty se do toho zavřeš a tahle komora ti pomůže vměstnat 48 hodin intenzivní regenerace do 24-hodinového dne.
0: No prosím tě.
1: Opravdu. Takhle rychle to regeneruje tělo.
0: Takže ty fakt regeneruješ a tím pádem jakoby stárneš pomalej.
1: Přesně tak, přesně tak. A rychle to obnovuje všechny ty buňky a sportovcům by to mělo získat roky navíc.
0: A na sportovci kašlu, ale pro rodiče to je jako naše game changer.
1: A jo, vlastně.
0: Sportovci.
2: Čas okolo oběda by měl být tou nejklidnější částí dne. A proto je tu zenový mistr Jindra Ekl.
3: Totiž takhle, to, že tedy takhle, ona jako, jo, nebo jakoby, a je to samozřejmě super, jo, jako v pohodě. Takže, no, tedy, no, a tak dále.
2: Dovede povídat úžasně a dlouho.
3: 7 let, to tvrdí studie.
2: Zenová show Jindry Ekla.
3: To je úžasný. Si ostatně není se čemu divit, že nejposlouchanější na světě.
2: Od pondělí do pátku. Od předobědí do poobědí. Na Evropě 2.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu 2 kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
9: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: Jaké boty a kabelky na jaro? Na eobuv.cz najdete top značky. Reebok, Beverly Hills Polo Club, Max, Gino Rossi nebo Guess. Protože eobuv.cz ví, co nosit, když začíná nová sezona. Podívejte se na eobuv.cz v aplikaci a v kamenných prodejnách.
11: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.

0: vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už ve čtvrtek slevy v magazínu Dnes.
1: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VSFS.cz.
2: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.
4: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see these corners swallow me whole.

Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royo. A hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2. A?
1: Tomáš se vrátil z přírody.
0: Ne, tak ty máš začít, že tvůj syn...
1: My jsme se taky vrátili z přírody, no po víkendu,
0: co tvůj
1: včera.
0: Tvůj syn?
1: Měl klíště.
0: Měl klíště,
1: já jsem to tady vyprávěla, samozřejmě nebylo to jednoduchý, protože prostě ta anabáze toho vyndání toho klíštěte. Můj synek není úplně z nejstatečnějších, on se strašně bojí vždycky, že to bude bolet, takže no nakonec jsem to zvládla. No, ale co taky zbývalo?
0: Já jsem byl v přírodě, že v Prakovských skalách, kde bude summer camp, a teďka takhle na začátku jara, zejména, protože ještě jako relativně vlhko, byť dlouho nepršelo, ale teďka zapršelo, že jo. Tak se tam přemnožili klíšťata, byl tam kámoš se psem a ten vždycky přiběh z té louky tam a měli třeba 20 na sobě. Jo,
1: to je strašno.
0: Takže ten pes, jak je chlupatý, tak je rychle chytá, že jo. Takže ono, než přijde to léto teplý a než ty klíšťata poumírají trochu, jasně, tak je hodně, tak na jaře. No a já jsem od nich začal číst, protože právě jsme se o nich bavili, jak dlouho takový klíště vydrží bez jídla.
1: No.
0: Protože přeci jenom vem si, jaká náhoda to je, že tam prochází nějaký člověk nebo zvíře.
1: A on zrovna se přicucne na něj.
0: A že zrovna no, čeká jestli, tam, že... představ se klíště, jak tam čeká na tom stéblu a udělá.
1: Já jsem přesně nad tím takhle přemýšlela.
0: A teďka říká, kdy už konečně skočím, už mám docela hlad.
1: No.
0: Jo, když se nasejou
1: ty krve. A oni jako skáčou, jo.
0: No tak oni sem přelezou třeba, jak se
1: no,
0: otřeš.
1: Přelezou, ale se neskáčou,
0: Tomáši. Některý můžou i skočit, já nevím.
1: No, že jako z větvičky tě vidí, že se blížíš, tak jako skočí, jo.
0: To já nevím.
1: Bungee jumping.
0: Já nevím přesně, jak klíště číhá. A co si u toho říká? A jak se tváří? Asi
1: no blbě. Dobře, ale tak k čemu jsi došel v té svý anabázi?
0: A to je právě zajímavý. Schválně zrovna typni.
1: No, kolik vydrží bez jídla?
0: Vydrží
1: dobře.
0: Bez jídla.
1: Málo, podle mě. No ne, hodně. No,
0: jako
1: ne,
0: tak,
1: hodně.
0: Hele.
1: Hodně nebo málo?
0: Řekněme extrém bez jídla. Že dokáže opravdu se jako nějak hibernovat lehce a extrém bez jídla. Kolik si myslíš?
1: 2 týdny.
0: 2 týdny je hezký typ od tebe. Jsou to 3 roky, Zorko. To klíště vydrží bez jídla 3 roky v nejhorším případě.
1: Srandu.
0: 3 roky.
1: Co to je? No, kdo to vynalezl? Kdo to vymyslel, tohle stvoření?
0: Je to
1: 3 roky.
0: No. Je to tak?
1: To je strašný.
0: Takže on prostě se jednou nasaje a člověk si říká, hele, jako už dá pokoj. Ne, on 3 roky klidně vydrží bez jídla a čeká zase na tom svém stanovišti, než tam někdo projde.
1: Bych taky potřebovala.
0: Zorka se snažila chvilku nejíst a vydrží to je 3 minuty zhruba.
1: 3 hodiny.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
10: Pro doma.
11: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
12: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
10: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
13: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
14: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se to podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
15: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
16: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: mámu.
1: Odpolední show na Evropě 2 při úterku budeme volat Tomášově mámě a to se, pojďme si říct, neomrzí. Její život je natolik pestrý, že i dnes očekáváme, co dobrodružného se děje u Zástěrovic.
2: Je to tak, v podstatě jak je to pořekadlo, že člověk tu dosáhne dna a pak se už může jenom odrazit, tak v tomto případě to neplatí, podotýkám.
1: To platí, jenom my pořád klesáme a klesáme, my jsme se dna evidentně ještě nedotkli.
2: No ale proto říkám, že to neplatí, protože to neexistuje tady. To je bezedná studnice.
1: Nemáme od čeho odrazit.
2: Vytáčím.
3: Haló.
2: Nazdár.
1: Haló.
3: Čau.
2: Co je zase?
1: Co se stalo?
3: Nic mě, ale jsem unavená. Hele, já ti povím, já jsem si prostě těšila na to léto.
2: No ještě není léto, ne?
3: A jdem na to léto.
2: Teď je jaro, ne? Přestav...
3: No dobře, ale už jsou letní tropy u nás. Tady svítí slunce, je nad dvacítkou, nebo kolik to je stupňů. Já jsem nekoukala přesně, ale my tady máme jezírko, jo? Nebo respektive taková jako močka tady teče.
1: Močka, aha.
2: No. Je to močka, mám tomu říká hrdě jezírko.
3: Oni se tam z jara prostě vyskytí taková spousta komárů. A já jsem včerejší noc jsem strávila s komárem.
2: Jo.
3: Celou noc, ale. On zpíval a já jsem teskala, hele.
1: To znám.
3: No, takže jsem tak unavená, že teď si dám můj oblíbený bůček na víně. To znáte, paní Hejdová?
1: No, to znám od vás.
3: Tohle to nemá s gastronomií nic společného, to je můj osvědčený recept, že si otevřu víno a lehnu si na bok.
1: Jo, takhle. Tak.
2: Ale ona, když dělá něco na víně, tak většinou, jakoby, když máš špatnou ládu máma, tak vypije jenom tu omáčku. Ona není ani to jídlo kolikrát.
1: No, jo, ta svíčková na víně byla fantastická poslední.
3: Teď si půjdu dát buček na víně a budu si odpočívat.
2: Tak no, skvělý.
1: Tak jo, tak užívejte.
2: Hezký den. A nezapomeň se otočit, až zase nemáš proleženiny, pro boha. Čau.
3: No jo, prosím tě. Čau.
1: Naschle.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2.

0: jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
2: Brzda Evropy 2 na Sty Army Vojtáno.
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
2: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
3: A tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní povolení.
1: Na Evropě 2.
4: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
5: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
6: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kiu zblízka.
7: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, Alena Walker, Three Faded. Three Faded.
7: Jo, Faded, Faded.
9: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
7: Imagine Dragons.
9: Jo, to bude ono. To, jo, jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
10: Podcasty Evropě 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.

0: Slovensko.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondelí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
2: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
3: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: vámi je odpolední show na Evropě 2, taky Lucka Hněvkovská, což znamená jediné, jsou tu zprávy na 16. hodinu. Evropa 2.
1: Dobré odpoledne. Policie zadržela v ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je z podvodu, přijímání úplatků nebo padělání lékařských zpráv. Podle webu odkryto.cz měli policisté zadržet jednoho z primářů. Raději potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. V Brně v Horních Heršpicích se nalomilo rameno stavebního jeřábu. Policisté museli uzavřít okolí. Evakuovat museli kromě osob z blízkých budov i děti z nedaleké školky. Vyzvali také lidi, aby se místu vyhýbali. Podle policie je možnou příčinou technická závada na jeřábu nebo nesprávná manipulace při zvedání břemene. Další zprávu má pro nás Zuzka.
2: V Klášterci nad Ohří na Chomutovsku začala oprava Weberova domu i přilehlých prostranství a historické pece. Opravy výjdou na téměř 59 milionů korun. Město na ně získalo 10-milionovou dotaci od Ministerstva kultury. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hokejový brankář Tomáš Vomáčka míří z mistrovských Pardubic do Hradce Králové, kam se vrací po 10 letech. 27-letý odchovanec Turnova vytvoří v Hradci dvojici se slovenským golmanem Stanislavem Škorvánkem. Klub o tom informoval v tiskové zprávě.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehoda v Koloně komplikuje provoz na D8 na příjezdu do Prahy. Na prvním kilometru u sjezdu na Zdiby je zavřený jeden pruh. Před ním se navíc vyšetřuje nehoda dvou nákladních aut. Zdržíte se půl hodiny. A stavba obchvatu obce Svor na Českolipsku pokračuje. Aktuálně čeká řidiče kyvadlový provoz řízený semafory. Od června má začít uplatit úplná uzavírka silnice 1/9 mezi Svorem a Novou Hutí.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku převládá proměnlivá oblačnost, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami, které budou četnější v Čechách. Výjimečně se objeví také bouřky. V polohách nad 800 metrů se mohou objevit sněhové přeháňky. Teploty stoupají na 7 až 12 stupňů, na jihu Moravy až na 14. Tolik zprávy, teď už odpolední show, Tomáš Zástěra a Zorka Hejdová.
0: Chystáte se na dovolenou?
5: Ne.
0: Chcete se opalovat na ní?
5: Ano.
0: A mazat slunečními krémy?
5: Ano.
0: Možná někomu škodíte, více za chvilku.
5: Ne.
0: Jo.
3: Evropa 2. Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Hmm. Blíží se letní dovolené.
1: Je to tak.
0: Což, oni už jsou dovolené. Už někteří z vás jistě odlétají do exotických destinací.
1: Ano.
0: A vlastně lítá se celoročně díky tomu, jak máme tu planetu takhle hezky letelama spojenou, viď?
1: Ano.
0: Tak se dá celý rok jet někam do tepla. No ale ta hlavní část, že jo?
1: Jsou prázdniny.
0: Jsou prázdniny, jednoznačně sezona. A tady mám zprávu, která není pozitivní zcela, že totiž většina oplavacích krémů škodí korálům.
1: No to není novinka úplně.
0: To se ví, že jo?
1: To se ví, no.
0: Ale že opravdu většina, jako nadstandardně většina těch oplavacích krémů.
1: Pak jsou takový ty různý značky, které mají právě certifikace na to, že jakoby neškodí ani mořský vodě, že jo?
0: Takže pokaždý, když se jdete vykoupat, tak vlastně trochu uškodíte těm korálům.
1: Mm. A co to pro, že se tam všichni vyčúraj? U té vody.
0: No ne, tak proto právě jsem je hezký od těch lidí, jakože vlastně nenosí ty korále, že mají třeba jenom řetízky zlatý a tak dále. Mm-hmm. Že už si uvědomili, že to fakt škodí korálům. No. Já jsem málo kdy viděl někoho s korálem, a když se na sebe dává opalovací krém. Harry Styles a kdo další? Viděl jsi někoho s korálem a Maggie možná, Maggie Trata, Lisa Simpsonová možná.
1: Jo.
0: No to je varování, máte-li korále, prosím vás, nepoužívejte opalovací krém.
2: Děcka. Chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
3: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
2: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
2: Yeah! Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stave...

0: koupíte plně elektrické BMW iX1, teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
7: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
8: Žádná kouzla?
7: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
9: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: posloucháte úterní odpolední show na Evropě 2. A jestli máte ve zvyku, když někam letíte, ať už na dovolenou nebo na pracovní služební cestu, ať už kamkoliv letíte, jestli vám dělá dobře dát si předtím nějaký drink, takzvaně na kuráž, máte možná třeba i strach z létání, tak tomu by mohl být brzy konec.
1: No to si říkala, že jedna taková ta dopravní společnost nízkonákladová.
0: Ano, taková ta asi jedna jako z nejpopulárnější.
1: No, tak no. Nevím, jestli je populární, ale létá
0: levně. Ano.
1: Tak ta chce zakázat prodej alkoholu na letištích, si říkala.
0: Ano, minimálně zatím v ranních a dopoledních hodinách. Je to totiž tak, že údajně jsou ty letištní bary, což já jsem teda nikdy jako neřešila, ale jsou otevřeny už od 5. hodiny ráno. Takže v podstatě tam skutečně jako ztroskotá vícero pasažérů, kteří potom komplikují dopravu a dělají problémy takzvaně.
1: Je pravda, že doba toho čekání, kolikrát je přímo uměrná počtu drinků, který si člověk dá.
0: No jasně, to úplně vybízí k tomu si trošku víš, jako aby ti to uteklo, aby si se trošku rozptýlil.
1: Oni ti říkají, buď na letiště 2,5 hodiny předem, což je jako hezký, aby si měl rezervu.
0: Což pro Tomáše, pro mě to znamená, když mi někdo řekne 2,5 hodiny, hodina třeba předem.
1: Ano,
0: pro Tomáše to znamená třeba 4.
1: To ne, samozřejmě, ale třeba 3 hodinky jako
0: 3 hodinky si tam, jo, to tam jo, jsi vždycky.
1: A potom člověk jako má tendenci usednout třeba zahnízdit nějakým baru.
0: Takže ty seš ten, kdo tam pak dělá problémy. To, jsi, to jsou přesně tyhle lidi, co jsou tam o 3 hodiny dřív. Pak tam prostě vysedávají, protože nemají do čeho pít.
1: Zorko, já bych pejt letiště má, ne, já bych nezavíral bary, já bych zavřel toalety. To by si každý rozmyslel si dát více než jedno pivo.
0: Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
6: Pro doma. Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
7: Katarína je beach volejbalistka a lékařka. Na hřišti i na sále potřebuje jediné. Vidět naprosto přesně a bez omezení. Proto si vybrala laserové odstranění dioptrií na oční klinice Lexum. Žijte i vy bez čoček a brýlí. Objednejte se na vstupní vyšetření na lexum.cz.
8: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
9: No what, Alena Volka, Three Spiders.
10: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
11: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
12: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
13: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
14: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.

0: Úterní odpolední show na Evropě 2. Téma není nikterak veselé, ale Epstein Files a celou kauzu kolem Jeffreyho Epsteina jsme asi všichni postřehli, že?
1: Ano, kauza velice nepěkná, ano. Do které je zapojeno tolik lidí.
0: Včetně Donalda Trumpa.
1: Pravděpodobně, nebo určitě, to je jasný už teďka, jo? Ale spíš jde o to, že on zabraňuje zveřejnění těch částí, těch složek o tom Epsteinovi, ve kterých se objevuje jeho jméno a vlastně incidenty s ním spojené.
0: Nicméně zametat to pod koberec se mu evidentně nedaří tak, jak by si přál, protože v New Yorku vznikl oficiální pop-up, takzvaná Reading Room, v podstatě opravdu docela velká knihovna, kde je vystaveno všech 3,5 milionu stran Epstein Files a ty jako návštěvník této speciální knihovny si můžeš kdykoliv přijít a zdarma si ty svazky pročítat, procházet a bádat po své vlastní ose.
1: No ne, tak asi zveřejnili to, co zveřejnit mohli. Ty složky, které zakazuje prezident zveřejnit, asi tam nejsou, předpokládám.
0: Zřejmě. No, píšou všech 3,5 milionu stran.
1: No tak to je divný, ne? No, tak
0: všech, je to všech, divný, ale takhle všech, cituji, Tomáši, všech 3,5 milionu stran z Epstein Files.
1: A není to všech dosud odhalených?
0: Je to možné, že je to všech dosud odhalených.
1: Protože třeba další jako miliony stran nejsou odhalené a tam právě Tomáši, zaznívá ano, jméno je, Donald Trump.
0: Je to možné, ale ostatně sám můžeš vyrazit do New Yorku, počíst si a rozluštit tuto záhadu.
1: To je fascinující.
0: Zdarma. Cílem projektu jenom tak to je asi jakoby zřejmý, ale organizátoři chtějí udržet veřejnou pozornost kolem této kauzy a kolem otázek, které kolem stále zůstávají. Tudíž vlastně opravdu každý, kdo se o to nějak více zajímá, si tam může hodiny a hodiny a dlouhý dny pročítat ty složky.
1: Je fascinující, jak ten Trump volí tu strategii, radši zveřejním složky o UFO. To, kompletně to otevřu, aby se lidi jako nažrali toho tajemství.
0: A Trump zůstal celý.
1: A zapomněli na toho Epsteina,
0: no,
1: že jo?
0: No jasně.
1: Což jako se zatím nepodařilo naštěstí, jo. Ale mi to připadá stejně, jako kdyby třeba se jako žena přijde domů s kabelkou extra drahou, že jo, od pohledu. A ty řekneš, kolik stála? A ona to nechce zveřejnit za žádnou cenu, že jo? A řekne, no nic, to jako nebudeme rozpitvávat.
0: Ale řeknu ti,
1: kolik tenkrát stály ty hrozně drahý boty.
0: Ano, Tomáši, takhle nějak to funguje.
1: Evropa 2.

0: S málo muziky. Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Víc muziky.cz. Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
1: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
2: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
3: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
2: A navíc, za každý nákup v Bystru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
6: Staněk Moto, člen skupiny Staněk Mobility Group.
7: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Europa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
8: Mamut královal doby ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
7: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
9: Já jsem se modlil něco takového a ty to vypálíš.
7: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
10: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
11: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the

0: My jsme Evropa 2 a po 17. hodině má slovo Lucka Hněvkovská. Tady jsou další aktuální zprávy.
1: Hezké odpoledne. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9% z březnových 5%. Jedním z důvodů mírného poklesu může být i legislativní změna. Za dubnovým poklesem nezaměstnanosti stojí i rozběh sezónních prací. Nejistotu ale představuje konflikt na Blízkém východě s prudkým nárůstem cen energií. Lidé dluží v hlavním městě vyšší desítky milionů korun. Neplatí totiž za přenocování v protialkoholní záchytné stanici. Podle některých pražských nemocnic není kapacita stanic dostatečná. Pacienti proto končí na akutních lůžkách. Právě v Praze ve Všeobecné fakultní nemocnici u Apolináře začala 15. května před 75 lety fungovat vůbec první záchytka na světě. Teď už Zuzka.
2: Liberec bude kvůli uzavřenému městskému bazénu i letos nejspíš přispívat plavcům na cesty za tréninky do jiných měst. Dva místní oddíly by si měly rozdělit 1 360 000 korun, pokud souhlasné stanovisko radních města potvrdí zastupitelé. Dotace by měla plaveckým oddílům pokrýt 70% nákladů na dopravu za tréninky. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Moderní pětiboj se stal dalším sportem, který zrušil omezení pro sportovce Běloruska a umožní jim plnohodnotný návrat do soutěží. Nyní tak mohou závodit pod vlastní vlajkou a hymnou. Oznámili to zástupci Mezinárodní unie moderního pětiboje. Sankce pro sportovce Ruska, přijaté po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022, zůstávají v platnosti.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Stále dlouhá kolona zůstává na D8 na příjezdu do Prahy. Může za to jak omezení, tak nehoda dvou nákladních aut. Počítejte se zdržením okolo půl hodiny. A stavba obchvatu obce Svor na Českolipsku pokračuje. Aktuálně čeká řidiče kyvadlový provoz řízený semafory. Tady se také zdržíte.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude oblačno a zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky, více pršet bude na horách. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 17 stupňů, na západě a místy severu Čech 10 až 13. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše, pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
0: A v éteru odpolední show zavítáme až do Německa, kde vyšetřují své rázné krádeže. Co se tam krade ve velkém? Dozvíte se.
4: Jsem napnutý.
3: Evropa 2. Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2. Máme tu speciální krádeže, které se nám množí, zejména v Německu, tam to vlastně začalo, asi i pokračuje. Ano. A jak Zorka poznamenala, toto není stejné jako ukrást v obchodě sušenku.
1: To teda není, to je velká kauza. V Německu totiž řeší nárůst krádeží dobytka.
0: Hovězího skotu.
1: Ano, ale opravdu jsou tam organizovaný gengy, který útočí na farmy a normálně odcizí prostě klidně tady. Poslední případ, jo, přes noc odcizili celá stáda, 48 kusů skotu přímo z pastviny.
0: To je šokující.
1: Jak ukradneš 48 krav z pastviny?
0: Tak minimálně musíš mít toto připravený nákladní vozidla, že jo? Nějaký...
1: Ano, píšou, nalezli jenom stopy po nákladním vozidle.
0: Ale já se trochu prozradil,
1: no, trošičku. No ne, tak dobře, Tomáši, co ještě na to musíš mít?
0: To musíš na to mít především koule teda.
1: No to musíš, no.
0: No, protože jinak jako se blbě krade hovězí dobytek.
1: Já nevím, na co ty krávy nalákáš.
0: Tak musíš asi nějak popohnat, že jo, nějaké prostě nadeženeš, jo, buď to teoreticky nějakým zvířetem, teda ten spíš nahání ovce, ten ovčácký pes, ale... Asi nadeženeš nějakým způsobem jako ručně, vyděsíš je, oni ty krávy nejsou.
1: Vyděsíš je.
0: Oni ty krávy jsou takový jako bojácný a když tam potom tleskáš, běháš, jako, tak asi je vyděsíš. Jo. A zase, když jako takhle křičíš, tak možná upozorníš na sebe, musíš asi hledat nějaký odlehlý pastviny, kde ty krávy se pasou ne v blízkosti lidského příbytku. Jo.
1: No. Tady počkej, další 74 kusů dobytka dokonce, přes noc.
0: No a oni to pak vozí asi někam po Evropě, někam na jatka, že jo. Zrok je to šokující, no. Já jsem takhle se s kamarádem bavil, jak se schání plemenej bejček, jo. A tam se řeší prostě, kolik krav oplodnil, jaký potom měli dojivosti a tak dále, že jo.
1: A to mě zajímá, počkej, jakože kolik krav oplodnil podle čísla je jako o to větší bejk, jo.
0: No tak samozřejmě.
1: Tyhle, takže to stejně jako lidí.
0: Ale centimetry se neřešej, to je v tom případě. A vyprávění kámošek už vůbec ne.
2: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
3: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
4: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
5: Ahoy, this is Tom Grennan. I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
6: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzbursku. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzbursku chvíle s rodinou. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
12: Volkswagen. Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
2: Zpátky k muzice.
13: Europa 2.

Ježiš Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream.

0: odpolední show na Evropě 2 při úterku. Budeme volat Tomášově mámě a to se, pojďme si říct, neomrzí. Její život je natolik pestrý, že i dnes očekáváme, co dobrodružného se děje u Zástěrovic.
1: Je to tak, v podstatě, jak je to pořekadlo, že člověk je tu dosáhne dna a pak se už může jenom odrazit, tak v tomto případě to neplatí, podotýkám.
0: To platí, jenom my pořád klesáme, my jsme se dna evidentně ještě nedotkli.
1: No ale proto říkám, že to neplatí, protože to neexistuje tady.
0: Jo.
1: To je bezedná
0: studnice. My se nemáme od čeho odrazit.
1: Vytáčím.
2: Haló.
1: Nazdár.
0: Haló.
2: Čau.
1: Co je zase?
0: Co se stalo?
2: Nic mě, ale jsem unavená. Hele, já ti povím, já jsem si prostě těšila na to léto.
1: No ještě není léto, ne?
2: Ale jenom na to léto.
1: Vítě jaro, ne?
2: No dobře, ale už jsou jarní, už jsou letní tropy u nás. Tady svítí slunce, je nad 20 nebo kolik to je stupňů, já jsem nekoukala přesně, ale my tady máme jezírko, jo, nebo respektive taková jako močka tady teče.
0: Močka, aha.
2: No.
1: Je to močka, máma tomu říká hrdě jezírko.
2: Oni se tam z jara prostě vyskytli taková spousta komárů a já jsem včerejší noc jsem strávila s komárem.
1: Jo.
2: Celou noc, ale on zpíval a já jsem teskala, hele.
0: To znám.
2: No, takže jsem tak unavená, že teď si dám můj oblíbený bůček na víně. To znáte, paní Hejdová?
0: No, to znám od vás.
2: Tohle to nemá s gastronomií nic společného, to je můj osvědčený recept, že si otevřu víno a lehnu si na bok.
0: Jo, takhle. Tak
1: ale ona, když dělá něco na víně, tak většinou, jakoby, když má špatnou náladu máma, tak vypije jenom tu omáčku. Ona není ani to jídlo kolikrát.
0: No, jo, ta svíčková na víně byla fantastická poslední.
2: Teď si půjdu dát buček na víně a budu si odpočívat.
1: Tak skvělý.
0: Tak jo, tak užívejte.
1: Hezký den. A nezapomeň se otočit, až zase nemáš proleženiny, pro boha. Čau.
2: No jo, prosím tě. Čau.
0: Naschle.
3: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
0: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
2: Co je za otázky, blbý?
3: Co otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili vrko.
2: Takže jsi je psal ty?
3: Samozřejmě, jako všechny.
0: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
4: No, to jsi odvážnej teda.
0: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagram.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
6: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
7: No, Alena Walker, Faded.
6: Jo, Faded, Faded.
8: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
6: Imagine Dragons.
8: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
9: Těšíme se na vás.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
11: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
12: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
0: Song za trest.
13: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
12: To je retard.
0: Na Evropě 2. Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.

0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: odpolední show na Evropě 2 končí, my se s vámi tím pádem loučíme a předáváme pomyslnou štafetu, ten kolík.
1: Já nikomu nikam kolík dávat nebudu. Já,
0: tak ten kolík štafetový předáváme večeru na maximum. Kolikrát jsi, Zorko, zkoušela vůbec štafetu? Běžela jsi vyš štafetu?
1: Hodněkrát, samozřejmě. Třeba na základce, jo, na základce. Se běhávala štafety, to je jasný.
0: A zkoušela jsi někdy sázecí kolík? Sázela jsi někdy mrkvičku nebo
1: ano,
0: nějaký
1: samozřejmě,
0: fakt?
1: Sázela jsem i, ano, sázecí kolík. Babička s dědou měli sázecí kolík. A jaká je třetí otázka? Máš ještě nějakou otázku, která by tě zajímala, a můžeme jít domů v klidu.
0: Jako kolík normálně, takový ten vyšení prádlo.
1: No, ano, jsem vyšla.
0: Takový ten
1: dřevěnej, vyšla jsem prádlo.
0: Vyšla si prádlo, jo. Dobře.
1: Můžeme jít domů, přátelé, užijte si dnešní večer na maximum, jo, a my se loučíme zase zítra od tří. Já se bojím každý další věty, takže odcházíme.
0: No ne, tak pojďme si říct, že dnešní vysílání jako nevstoupí nějak do análů prostě, ale rozhodně si myslím, že zítra je další pokus se o to
1: tam vstoupit.
0: Minimálně se snažit.
1: Ale takhle, hudbu k tomu máme.
0: Přesně, hudbu máme dobrou, otázku, jak to doprovodíme slovem. A to se dozvíte, pokud budete poslouchat zítra od 15. hodiny.
1: Tak jo, hezký večer.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Tak jdeme na to.
6: Ranní show končí úderem 9. Teda, když se zadaří.
7: Pavle, my tě vítáme.
6: A pak rozjíždí svou afterparty Pavel Cejnar.
8: Chceme přece jenom pro vás jenom to nejlepší.
6: Tak proto tam seš, viď.
8: To jako kdyby to bylo podplacený a byli bychom domluvený, že jo? To samozřejmě nejsme.
6: Ale jsme. Afterparty s Pavlem Cejnarem. Pondělí až pátek 9 až 11 na Evropě 2.
9: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Pro doma a na prodoma.cz. Pro doma.
10: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: Vybírejte chytře. Vyberte si předváděcí vůz Hyundai od Domanského. Minimální nájezd. Maximální jistota, výrazná finanční úspora, předváděcí vozy Hyundai Tucson, Bayon i30 i hned k odběru a navíc zvýhodnění až 309 tisíc, perfektní technický stav, téměř plná pětiletá tovární záruka, 100% garance servisu a najetých kilometrů. Předváděcí vozy od Domanského, chytrá volba, Hyundai Domanský, Praha Stodůlky, Zdiby a Černý most.
10: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
12: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
10: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
12: Muhammad Komar na spad.
10: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
13: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
10: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
6: Užívej si Evropu 2 až do večera.
14: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
10: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
15: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
10: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
16: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
17: Evropa 2.
18: Evropa 2.
19: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Za pár vteřin, 18. hodina, posloucháte Evropu 2, servírujeme čerstvé zprávy a s nimi přichází Lucka.
1: Pěkný večer. Ve vyšších polohách v Česku, hlavně v Krušných horách a na Šumavě, dnes může napadnout až 5 cm sněhu. Objeví se především večer a mohlo by se udržet přes noc. Na síti X to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav. V noci na zítřek pak může v Česku místy mrznout a v dalších dnech se objeví přízemní mrazíky. V Česku vůbec poprvé proudí ve veřejné distribuční síti obnovitelný vodík. Směs zemního plynu a H2 začaly domácnosti v Hranicích na Chebsku využívat na podzim. Vodík si navíc v této lokalitě za využití obnovitelných zdrojů energie sami vyrábí. Vodík v zemním plynu výrazně snižuje emise vznikající při spalování. Jeho hořením se totiž neuvolňují žádné škodlivé látky. Do ovzduší odchází jen čistá vodní pára. Teď už má slovo Zuzka.
2: Liberec bude kvůli uzavřenému městskému bazénu i letos nejspíš přispívat plavcům na cesty za tréninky do jiných měst. Dva místní oddíly by si měly rozdělit 1 milion 360 tisíc korun, pokud souhlasné stanovisko radních města potvrdí zastupitelé. Dotace by měla plaveckým oddílům pokrýt 70% nákladů na dopravu za tréninky. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Čeští hokejisté dnes krátce popoledně odletěli do Švýcarska, kde v pátek vstoupí do mistrovství světa. Na palubě speciálu do Bernu byla i trojice útočníků v čele s kapitánem Romanem Červenkou, kteří se nezapojili do přípravných zápasů před startem turnaje.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dlouhou kolonu hlásí z jižní spojky v Praze, stojí se od nájezdu z D1 až po Lanový most a kolona pak pokračuje u sjezdu na Běchovice. Zdržíte se 15 minut a dnes se můžete zdržet u zavírce na D1 směrem na Prahu. Za sjezdem na Loket na 61. kilometru pracují silničáři a v místě se zpomaluje.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky. Více pršet bude na horách. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 17 stupňů. Na západě a místy na severu Čech naměří maximálně 13. Ze zpráv je to ode mě pro dnešek vše. Teď už startuje Večer na maximum.
0: A jak Lucka řekla, tak se stane 3 minuty po 18. Tady je Večer na maximum. Ať jste kdekoliv, díky za vaše uši a jdeme na to, začínáme.

6.6. To je vždycky dobré znamení, když nám to takhle hezky vyjde. Startuje úterní večer na Maximum dneska 12. května. To asi pro vás nejsou úplně nové informace, pokud jste se neprobrali po hodně, hodně bujarém víkendu, páč už je úterý. Dneska má svátek Pankrác, tak jednak zdravíme nositele tohoto jména Pankrác. To zní tak vznešeně. Tak Pankrácům jenom to nej. Samozřejmě obyvatelé té čtvrti stejně tak. I onoho zařízení tam všude přejeme super úterý. Co se týká muziky, tak Thomas Robin bude za okamžik, potom přijde Švanci a probereme společně mezinárodní dny. Vím, je to Ondrova parketa, ale Ondra dneska není, tak to zvládneme společně. Samozřejmě platí, že klasicky v rámci večera na Maximum probereme to všechno, co se stalo dneska v úterý 12. května, ať už doma nebo ve světě. A že toho teda bylo. K tomu váš výběr, váš diktát muziky, no a taky ve 6:45 song za trest. Zkrátka, večer na Maximum, doufám tak, jak ho máte rádi, tak začínáme.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Večer na maximum, úterní Evropa 2 a žádný švanci.
2: Zdarec.
1: Švanci osiřili jsme, ale já tady koukám 12. května. Bez Ondry, já to teď za něj převezmu, to ano. Je jeho parketa, mezinárodní
2: dny. Mezinárodní dny, to on má, on podle mě to dělá sám tu anketu.
1: Ale tak dneska, on tam podle mě ty mezinárodní
2: to
1: dny.
2: Je, on to tam sype. My se mluváme, možná to nesouhlasí jako s tím, s AI, ale prostě tady to, Ondra to prostě ví, jaký jsou dny.
1: Počkej, jako sorry, kam se na Ondru hrabe Saskia Burežová? Však má Ondra nemáklý mezinárodní dny.
2: Však on ho vyhodil.
1: Chtěla bocha dál, ale Ondra ho vyhodil.

0: Čtvrt na sedm, Evropa 2, večer na maximum. Třeba jsme vás právě teď chytli v autě, máte dobrou náladu, protože máte v práci padla, teď jste sedli za volant a už míříte domů. Nebo z kroužku, vyzvedli jste děti a už jedete domů, tam teda budete zase zařezávat, protože je potřeba udělat večeři, koupání a tak dále. No ale můžete si tu cestu třeba zpříjemnit muzikou a taky vzkazem pro někoho. 257 400 888, tuhle tu unikátní věc teď můžete udělat, brnknout sem k nám na Evropu 2. Halo, kdo bude dneska 12. května první?
1: Neuvěřitelný. Zdravím, tady Dominik.
0: Ahoj Dominiku, čau. Tak co ty? Jsi ten případ, který jede domů z práce?
1: Ne, přesně jak jsi říkal na začátku. Já jsem zrovna sednul auta, nastartoval jsem, nebo takhle, přišel jsem domů z práce, převlík se, sednul auta a nastartoval. Tom jsem slyšel to, co povídáš, a já říkám, to je přesně můj případ.
0: Jo.
1: Na telefon, zavolal a jsem tady.
0: No ale, tak počkej, ty už seš ale teda doma.
1: Ne, já nemusím, jsem doma, přijel z práce, převlík se, jedu na hokej, takže to byl fofr.
0: Jo, takhle.
1: A jak říkám, sednul do auta, zapnul jsem rádio a během vteřiny slyším.
0: To je hezký. My našim posluchačům rozumíme. Tak povídej, co budeme hrát.
1: Tak daleko jsem ještě nepřemýšlel. To bylo tak rychlý, že to nemám vymyšlené. Ale
0: máme čas.
1: Ale nějakou pohodičku, no. Většinou vždycky před zápasem s klukama posloucháme kabáty brousíme nože. To nás trošku motivuje. No.
0: Jestli chceš kabáty, vlastně je to pro nás takový koření tady na Evropě 2, protože to nehrajeme často. No ale brousíme nože je hokejová, navíc v pátek začíná mistrovství světa.
1: Tak je to tematický.
0: No, zápas s Dánskem, mimochodem, jak to vidíš v rámci mistrovství světa? Ono potom, když byla olympiáda, tak to mistrovství malinko, ten punc postrádá, ale přesto je to prostě naše mistrovství, hokej milujeme. Jak dopadneme?
1: No, špatně jako vždycky, z začátku to bude pěkná bída, ale pak se semkneme a ukážeme všem to naše český
0: světa. Jo. Takže vypadneme v semifinále. Teda v semifinále, ve čtvrtfinále.
1: To ne, ale ty do toho třetího místa tam budeme.
0: Fakt?
1: Na to už máme.
0: Tak super. Držíme palce, díky za telefon, užij si hokej a hrajeme kabáty. Čau.

Jeden čas to byla hymna našeho hokejového nároďáku. Obecně je to muzika spojená s hokejem. Kabát, brousíme nože. I takhle může znít Evropa 2, když na to máte chuť. Další vybírání muziky zase za okamžik. Teď se ale podíváme na Liberecko. A vlastně ono to s tím souvisí. Tam zpívali hej, když nebude hromada zlata. A po hromadě zlata toužil jeden liberecký lapka, i když liberecký, to berte v úvozovkách. Stalo se to v Liberci, tak předpokládám, že to možná byl někdo z Liberce, ale třeba i někdo přespolní. No a tenhle ten liberecký lapka vběhnul do obchoďáku, tam si vyhlídl jednu trafiku a v té trafice ukradl pokladnu. Respektive, jestli jste viděli, když se třeba někde v obchodě mění pokladní, jak tam vlastně jako nasunou takový ten šuplík s těmi penězi, tak

0: Spát, zakop, spát, musel ho to bolet a teď ho ještě hledají kriminalisté. Mně je ho normálně líto. Večer na maximum.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Přijde Oscar do baru, jako ta cena. Ten Oscar přijde do baru a pořádně to roztočí a Hollywood a všichni se baví a paří a v rohu sedí jako je malej smutný týpek. Jo. Oscar říká, proč brečíš si? A on je smutný, že nikoho nezajímá. A kdo to je, prosím tě? A je nějaký český lev.
3: To jsou dveře, které se tě zavřely teďko.
2: A co, asi jdu pro Oscara.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
4: Já bych to třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
5: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.

Tohle je tak pozitivní věc, večer na Maximum Evropa 2, All Time Low, Tom mají za sebou a další muziku budete vybírat vy. Pamatuju si, jak jsme měli tady na Evropě 2 slogan. Teď seš diktátorem muziky. No tak vyberte 257 40888, zavolejte si. Myslím si, že víc než o ten výběr té muziky jde o to, že spolu vlastně pokecáme.

0: že promluvíte na Evropě 2, že někoho pozdravíte, to je vlastně strašně pěkný, že jsme ve spojení a že to není jenom monolog, ale dialog. Haló, Evropa 2?
1: Haló? Já jsem se dovolala.
0: No, je to tak? Tady Petr, Evropa 2, kdo tam?
1: Ježiši Kriste.
0: To není potřeba, to není potřeba říkat Ježíši Kriste, normálně mi říkejte Petr, v pohodě.
1: Ahoj Petře.
0: Ahoj, takže ty seš?
1: To je neuvěřitelný, Lucka.
0: Lucko, ahoj, tak vítej na Evropě 2, tak takovýhle to je.
1: To je nádhera.
0: Co na to zatím říkáš, tvoje pocity?
1: Strašně mi buší srdce, ale to je asi normální.
0: Neboj, o nic nejde. Tak řekni, pro koho budeme hrát, co máš na srdci obecně?
1: Vydržte chlapi, já musím tak zastavit, já to jako, tak. Co zahráme? Michal Šulte se to jmenuje.
0: Jasně.
1: A taková ta, co se teď hraje pořád.
0: Jo,
1: zbývala, ale...
0: Počkej, no tak dej kousek, třeba to pomůže.
1: Jak se to
0: zpívá? Jo, já vím. To se jmenuje 5 AM, myslím si.
1: 5 AM, jo.
0: No teď tady hledám Šulté. No a pro koho to bude?
1: Tak určitě pro dceru, která tady se mnou sedí v autě, a určitě pro syna a manžela a všechny, koho známe.
0: A že jich bude, ne?
1: Určitě.
0: No dobře, a jak se obecně máte? Co na to říkáš? Takhle ses teďka dovolala, ještě to můžeš využít k nějakému velkému proslovu.
1: Já jsem teď úplně v šoku. Škoda, že mi to nevíde nikde na soutěž raní, když volám, ale nevadí.
0: No, vlastně tak, jak to funguje teď, to funguje i při soutěžích. No, tak držím palce.
1: Super, já děkuju.
0: Ale teď si vyhrála dobrý pocit.
1: Mám, úžasný, no. Opravdu úžasný.
0: Fakt, hele, a vlastně a to nejcennější, co máme, vyhrála si muziku. To je k nezaplacení, víš?
1: Mám hned krásný den.
0: Takže tak, no, chápu, že kdybys vyhrála třeba něco za 20 tisíc, taky z toho budeš mít radost, jasně, mám pro to pochopení. No tak si měj moc hezky, pozdravuj celou bandu a hrajeme.
1: Děkuji moc.
0: Ahoj, čau.
1: Ahoj. Let's go!

0: Evropa 2, večer na maximum, teď mrkneme do Indonésie. Tohle si fakt poslechněte. Teď jsem koukal i na video z té dané akce. Prostě tamní megastar v Indonésii, jedna zpěvačka, která vždycky zpívá s hady kolem krku a obecně, tak jako v rámci toho svého pěveckého vystoupení, má ty hady všude kolem sebe. Totiž prostě zpívala koncert, všechno jako jelo. Hned od první písničky byl dav ve varu. Jenomže během toho, co zpívala druhý song, tak v Karawangu se to všechno odehrávalo, tak na jednoho hada omylem šlápla. No a ten had jí uštkl do stehna. A teď je to teda celkem drsný. Všichni si mysleli, že ten had je vlastně zbavený jedu. Jinak by s ním vůbec nemohla vystupovat. Jinak by ten had vůbec nebyl takhle jako blízko ní. A jede se dál, zpěvačka pořád zpívá. Dokonce tý zpěvačce nabídli i protijet. To ale ona odmítla, zpívala dál, vydržela zpívat ještě asi 35 minut. No a pak před šokovanými fanoušky spadla k zemi, tak jako sebou začala klepat nějaká pěna z pusy, no a vypadalo to s ní jako hodně špatně. Takže zasáhla zdravotnická služba a tak dále. No a dokonce tam se právě zrodila hvězda, potom, co tuhle tu zpěvačku vlastně odvezli do nemocnice, mimochodem bude teda v pořádku, naštěstí, tak na pódium vylezla jedna z faninek a normálně celý ten koncert dospívala a vlastně ti diváci se bavili úplně stejně, jako kdyby tam byla ta jejich megastar. Říkám si, tyjo, to je příběh, aby se tahle ta zpěvačka ještě měla kam vrátit. Evropa 2, Evropa 2.
1: Maximum Petra Hřiba. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky.

Za chvilku, konkrétně za 2,5 minuty, bude 6:45, což znamená, že na Evropě 2 v rámci Večera na maximum už chystáme song za trest. Takže, jestli vás něco naštvalo, vytočilo, teď to máte v sobě a zžírá vás to, trápí vás to, to musí pryč, to není zdraví. A od toho jsme tady, rádiová terapeutická chvilka, tak popadněte telefony a vytočte nás. Třeba vám to vyjde 257 408 888. Dejte vědět, co vás trápí a zahrajte někomu song za trest. Bude tedy Swims a pak se na to vrhneme. Song za trest u nás na Evropě 2. Evropa 2. Večer na maximum.

0: A je to tady. Večer na Maximum, Evropa 2, song za trest. Kdo je na drátě a kdo bude trestat dneska v úterý 12. května?
1: Zdravím, zdravím, tady Zdeněk.
0: Ahoj Zdeňku, tak teda nesníš úplně dobře naladěn, co se děje?
1: No, chtěl bych nechat zahrát song za trest mýmu kolegovi, který teda se včera přemáhal v práci, až mu z toho praskla achilovka. Takže na jednu stranu litu, na druhou stranu mě naštval, pač se všechno budu muset dělat za něj.
0: Jo, takhle. Takže ty teď děláš práci za dva.
1: Je to tak.
0: Vejplata za dva?
1: To asi úplně ne, ale...
0: To asi ne. Hele,
1: ale ta práce, jo.
0: Jo, jo. A nemohlo se to stát proto, že jsi mu třeba jako nějak nepomáhal, že se v tom trošku nechal, tak borec to tam tahal, rval, no a pak to křuplo?
1: Je to možný, jo, já jsem tahal míň jak on.
0: Ale jak to s ním vypadá? Achilovka teda není nic příjemného.
1: Ale po operaci, no, tak 3 měsíce doma, pohodička.
0: Takže 3 měsíce budeš dělat práci za dva.
1: Dalo by se říct.
0: S vejplatou pro jednoho.
1: Asi tak.
0: No, OK, no tak všichni to chápeme, rozumíme tomu. Tak teď tomu kolegovi, který se 3 měsíce bude kurírovat, můžeš něco vzkázat. Pojď.
1: Tak Honzo, ty vole, jde mi tě líto, ale tímhle s tím vlastně vážně naštval. Song
0: za trest. Myslím si, že v tomhletom případě je song za trest na Evropě 2 jasný. Čo

Čo volí, to prebolí. Miroslav Žbírka a Marta. Večer na Maximum na Evropě 2, to byl dnešní song za trest a bylo od našeho posluchače pro jeho parťáka. Ten včera v práci tahal, makal, dřel a dřel tak moc, až si zničil achilovku. Nějak si přetrh a teď bude 3 měsíce doma a 3 měsíce se bude kurírovat. No a ten song za trest byl proto, že ten náš posluchač bude muset 3 měsíce dřít za něj. Tak o tom to bylo dneska, o čem to bude zítra, 13. května ve středu, je jenom čistě na vás. A mimochodem, kdybyste si chtěli, třeba pro někoho je to takový guilty pleasure, poslechnout všechny songy za trest, tak kompletně to máte i u nás na Evropa2.cz. Evropa 2. 8.

Tohle je hymna fotbalového mistrovství světa léta páně 2026. Teď jsou 2:19, posloucháte Večer na Maximum a my děkujeme za to, že jste s námi. Maximum.

Ray Dalton, skoro 5:19 ladíte večer na Maximum na Evropě 2 a tohle je zajímavý. Asi nejznámější server, který je plný videí, kde se lidi hodně pusinkují, nemají toho moc na sobě, myslím, že si rozumíme, tak teď zveřejnil statistiky, co tam nejvíc hledáme, respektive na co nejvíc koukáme a taky co tam vydržíme hledat úplně nejdýl. No a je to vlastně docela zajímavý. Tak na průměrný pusinkovací video koukáme, a teď si schválně zkuste v hlavě tipnout, jak dlouho, možná to někteří mají z vlastní zkušenosti, tak na průměrný video na tomhletom serveru koukáme 10 minut, plus minus. Samozřejmě jsou i výjimky, které to jako dokoukají až do konce. Nejčastěji se na něj koukají mladí ve věku 19 až 35. A tohle mě teda překvapilo, nevím, kde ta data berou, ale oni říkají, že to jsou prostě jako jejich interní data, který můžou zveřejnit, tak muži, ženy, ten poměr je 50 na 50. A tohle je takový nejzajímavější, nejsledovanější jsou videa, kde se spolu hodně kamarádí superhrdinové. Prostě kluci a holky, co jsou převýknutí třeba za Supermana, Spidermana, Wonder Woman a tak dále. No tak je to zajímavý. Já jsem třeba vůbec nevěděl, že se Iron Man zná se Supermanem. Jsem si myslel, že to jsou dva komiksový vesmíry. Já tady vidím video, že se spolu znají. Dobře se znají, natáčí je u toho Spider-Man. No, veselý.

0: Evropa 2 večer na maximum, kousek před čtvrt na 8 a teď zase vy. 257 400 888. Stačí vytočit Evropu 2, v klidu počkáme a ptám se, kdo je tam, halo?
1: Dobrý den, tady Mája.
0: Dobrý den, Májo, ahoj, čau, co to bude?
1: Purple Rain.
0: Teď jsem ti nerozuměl.
1: Purple Rain.
0: Purple Rain, nekecej, ty chceš prince? To teda dobrý. A řekni mi, upřímně, jo, Purple Rain je z tvý hlavy?
1: Ne, viděla jsem to ze Stranger Things.
0: Jo, takhle, jasně. Dobře, moc rádi zahrajeme. Kolik ti je let, jenom ať si uděláme obrázek?
1: 12.
0: To znamená, že seš ročník 18. Říkám to správně. Ne, to je blbost, to by ti bylo 8. No, prosím tě, jenom, že ta písnička, ty na to koukám, teď jsem si tady googlil, 84. rok, ty bláho, takhle starý to je. Vidíš, ty jsi taková mladice, 12letá. Tak mi jenom v rychlosti řekni, pro koho to bude.
1: Pro moji ségru.
0: Jo, má to ráda.
1: Jo.
0: Tak pro všechny, co to mají taky rádi. Díky, měj se hezky.
1: Naschledanou.
0: Ahoj, čau.

0: Robin, Prince na Evropě 2 a nejkrásnější na tom je, že si to přála 12letá slečna. Super, super, že i 12letá slečna si díky Stranger Things říkala, našla tuhletu muziku. Teď pozvánka k nám na web Evropa2.cz, kde pozor, ještě tento týden až do neděle 17. říkám to správně, až do neděle 17. května do půlnoci můžete soutěžit o to, abyste se dostali na náš Summer Camp Evropy 2. Prachovské skály, unikátní tábor Summer Camp Evropy 2 a k tomu třeba koncerty kapel velikosti Miraj. Zahrála tam třeba Eva Farná, Ben Kristoval, Pokáč, co si pamatuju. A nebože, tohle to zažít na táboře je pecka. Samozřejmě k tomu moderátoři Evropy 2. Ten tábor se potom ve finále koná od neděle 16. srpna do soboty 22. srpna 2026 pro holky a kluky mezi 9. a 15. rokem. No ale zásadní je, abyste se na ten náš Summer Camp Evropy 2 dostali, tak musíte mrknout na evropa2.cz, tam to máte všechno pěkně pokupě a poslat nám tam fotku, ukažte, jak jste velký táborník, jak byste nám třeba na táboře pomáhali, jak byste byli vůdci vašeho týmu, vůdci vaší grupy. Tak to všechno se teď děje na Evropa2.cz. No a my se těšíme, že se společně potkáme na Summer Campu Evropy 2. Teď tyhle ty informace ještě jednou v kostce.
1: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2, nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
1: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu. Večer na maximum.

0: Kdo by kdy čekal, že se tyhle ty dvě hudební ikony, hudební entity spojí? Cass Sabian a Calvin Harris, Release the Pressure u nás na Evropě 2. Posloucháte Večer na Maximum, no a další muziku budete vybírat vy. Zase klasika, popadněte telefon 257 400 888. Haló, kdo tam?
1: Zdravím, zdravím, tady Adam z Brna.
0: My taky zdravíme, ahoj do Brna.
1: Jak se máte v rádiu?
0: Hele, u nás dobrý, teda je pravda, že dneska jsem osiřel, tak je to takový trošku smutnější. I když za chvilku vlastně v éteru bude záchvěv Brna, protože přijde Švanci, no ale druhý 100% záchvěv Brna, Ondra, tak ten tady dneska není. Dneska jsem sám, tak jsem rád, že to vlastně nahradil. No, co to bude?
1: Hele, já bych vás poprosil něco od Michaela Jacksona, jestli je to možný. No, nechám to
0: šmaria.
1: Úplně na vás, jaká písnička to bude.
0: No, tak hele, pojďme se o tom pobavit. Něco novějšího, staršího, pomalejšího, rychlejšího.
1: No, spíš jako rychlejšího, no.
0: Jo. Smooth Criminal.
1: Může být, může
0: jo,
1: být.
0: Dobře, je to tady. Ty si teďka řekni, pro koho to bude.
1: Bude to vlastně pro všechny Evropáky a hlavně pro tebe do rádia.
0: Ty jsi moc zlatý, tak i pro tebe. Měj se moc hezky a zase nikdy brnkni, jo?
1: Také.
0: Ahoj, čau. Ahoj.

Je to král Michael Jackson, Smooth Criminal, takhle hrajeme, když na to máte chuť. Konkrétně teda tuhletu písničku vybralo Brno pro celou republiku. Michael Jackson za námi. A pozor, když jsme o Michaelovi mluvili jako o králi, myslím si, že ta přesmička pro vás teď bude jasná, protože před náma novinka Into Deep od Charlotte Gott. Prostě Charlotka Karla Gotta už je velká slečna a my od ní tady na Evropě 2 hrajeme novinku Into Deep. Mimochodem všechny novinky kompletně jsou u nás na Evropa2.cz, ale myslím si, že ta stopa Karla Gotta teď v podobě Charlotte Gott je tak důležitá, že je potřeba tuhletu pecku uvést. Charlotte Gott Into Deep na Evropě 2. No a potom se podíváme do Ostravy na jeden ztracený snubák.

Charlotte Gott, In Too Deep, jedna z našich novinek. Prostě dcera Karla Gotta má takovouhle pecku. Teď muzika z Pána prstenů, která nehraje náhodou. Podíváme se do Ostravy, kde se stalo něco infarktového. Chápu, že Barča, která nám píše, ztratila snubák. A teď si představte, že byste ztratili snubák. Spousta vysvětlování, když myslím si, že tady by to celkem bylo pochopitelný. No a Barča píše: Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku a hlavně pozdravit všechny zaměstnance herničky Didi Dětský svět v Ostravě. Možná je to Didi, těžko říct, Didi nebo Didi Dětský svět v Ostravě a jedné neznámé mamince, která našla a předala zaměstnancům můj ztracený snubní prsten. Slušní a poctiví lidé pořád existují a já jim moc děkuji. Podepsání Barča a Beník Mikoškovi. Tak myslím, že vám teda spadl obrovský kámen ze srdce a doufám, že tenhle vzkaz doputoval v Ostravě tam, kam měl, a díky za to hned je ten svět takovej příjemný.

0: One Republic. Za chvilku bude 7:45, takže máme čas na poslední přání. Last call na Evropě 2, večer na maximum. Já se ptám, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Tomáš, Terko.
0: Tome, Terko, čau. Tak vy to dneska uzavíráte v úterý 12. května. Čím to uzavřeme?
1: Hele, chtěli bychom YouTube a Before About You.
0: With or without you. Souvisí to nějak s vaším vztahem, s vaší láskou?
1: Samozřejmě.
0: Jo, no tak si můžete vzájemně takhle do éteru Evropy 2 vyznat lásku.
1: Tak milá manželko, strašně moc tě miluju a děkuji za dnešní hezký večer na divadelním představení Techtle Mechtle.
2: Já ti taky moc děkuju, lásku moje, taky tě moc miluju. A doufám, že to bude na pořád.
0: Takže vy jste měli dneska veřejný Techtle Mechtle.
1: Techtle Mechtle, přesně tak.
0: No. No vidíš, tak jednou odpoledne, jednou večer, vy máte život.
2: Krásný.
0: Tak se mějte hezky a hrajeme YouTube. Ahoj, díky, že jste brnkli.
1: Díky.
0: Ahoj, čau. Večer na Maxi.

0: YouTube Evropa 2, 7:45, minuta k tomu a před námi velké finále s Petrem Švancarou. No a probereme to, co se dneska historicky děje. To znamená mezinárodní dny. Petr už je připraven, tak se rád to za chvilku vrhneme na Evropě 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Poslanci. Na Evropě 2.
1: Večer na maximum, úterní Evropa 2 a žádný švanci.
2: Zdarec.
1: Švanci osiřili jsme, ale já tady koukám 12. května. Bez Ondry, já to teď za něj převezmu, to ano. Je jeho parketa, mezinárodní
2: dny. Mezinárodní dny, to on má, on podle mě to dělá sám tu anketu.
1: Ale tak dneska, on tam podle mě ty mezinárodní dny.
2: Ne, on to tam sype. My se omlouváme, možná to nesouhlasí jako s tím, s AI, ale prostě tady to, Ondra to prostě ví, jaký jsou dny.
1: Počkej, jako sorry, kam se na Ondru hrabe Saskia Burežová? Však má Ondra nemáklý mezinárodní dny.
2: Však on ho vyhodil.
1: Chtěla bocha dál, ale Ondra ho
0: vyhodil. Evropa 2. Evropa 2. Maximum Petra Říbala. Evropa 2.
1: Večer na Maximum končí. Díky za vaše uši. Vysílání Evropy 2 samozřejmě ale pokračuje. No a my se společně uslyšíme zase zítra v 6. Tak

0: Evropa 2, úterní brzda, Vojtáno, Arny a Nasty, krásný večer posluchačům.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: I vám dvěma, kdy jste naposledy, hoši, byli sami na procházce a vyvětrali jste si hlavu?
1: No, hele, my jsme teď měli nemocný děti, takže žena byla s dětma a já jsem chodil na procházky se psem, takže teď to bylo poslední týden velmi často, až denně, řekl bych.
0: A když jdeš na procházku, bereš si telefon, nebo jsi vyloženě...
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Máš
1: bez
0: pravidlo.
1: Fónu,
0: hezky.
1: No, jasně.
0: Hezky.
2: Já byl tak před 14 dny a telefon jsem měl sebou.
0: Aha.
2: Ale jako nic tam s tím nedělám. Asi nic, kdybych se ani... ztratil.
0: Jo.
2: A nebo kdyby ty jsi mi volal, protože ty chodíš na procházky, nebo jezdíš na kolo a děláš dlouhý kolo. Má v nách 80 kiláku a zavolá ti na 50, ne, ono ji také, to nechám já takhle.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda na Stejárny Vojtáno. V Americe málem došlo k tragédii, ale zachránili to šestiletý děti. Ne takhle, šestáci, no ale stejně. Ale mladý prostě, byli mladý. No zkrátka, řidička školního autobusu omdlela za jízdy v plné rychlosti. A děti normálně si s tím poradili. Začali budit, jeden šlápnul na brzdu, něco ona se mezi
1: tím... že ještě podřadila, zrychlili?
0: No, ne. Normálně ji probrali, zastavili, všechno dopadlo dobře.
2: Tak šestiletej šesták, to už jsou chytrý kluci.
0: Americký. Americký. 600 kilovej.
2: Tak to je ale hodně jako to, jako zareagovat.
1: Všechno v šestkách. Šestky prsa měl.
2: To měla ona právě.
0: Proto jí budili.
2: Vohnula volant.

0: Evropa 2, úterní brzda. Hoši, mám tady doporučení. Sehnal jsem tričko, který má v sobě implantáty a vypadá to jako, že máte six-pack, biceps i větší poprsí.
1: Jo, posílal jsi nám to a já jsem nevěděl, jestli, co ti na to mám říct. Bylo mi trapně za tebe a tak jsem to přešel.
0: Ne, posílal jsem to tričko jako abyste si nemysleli přes WhatsApp, jo? Ne, že bych to tady klukům uplet doma a jasný. Poslal jsem jim to. Tak nechtěli byste to?
2: Já jsem na to nekoukal.
0: já ti to ukážu. Máš tady borce, který si to strčil pod košily a rázem vypadá jako
2: to
0: někdo,
2: si koupím,
0: kdo 15 let trávil v posilovně.
1: A to nepřidává třeba 20 čísel na výšku, je takový triko.
0: Ani nikde to nepřidává.
2: A neubírá to jako na bříšku trošku. Abych to potřeboval potlak.
0: Jo, takhle.
2: Tak tomu, jako ještě se na ně vidím trošku, ale...
0: To si kup esko.
1: Nebo si kup trenýrky, kde...
2: Nebo si kup trenýrky.

0: Ranní show končí úderem deváté, teda když se zadaří.
1: A jako desert přichází Pavel Cejna.
0: A občas má i standing ovations.
1: Pavle, my tě vítáme.
0: A tak jsme se páji zeptali, co ho přivedlo k práci v rádiu.
2: Nedostatek spánku, trable v partnerském vztahu, finance, různé fobie a tak podobně. Příčin je tedy víc než dost.
0: Ale mikrofon to vyřešil, viď?
2: Funguje to na 99,9%.
0: A za vzor máš, Pájo?
2: Paviána. No, je skvělej.
0: Tím je to vysvětlený.
2: Ano.
0: After Party s Pavlem Cejnarem. Od pondělí do pátku 9 až 11 na Evropě 2.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: Úterní brzda Evropa 2 a vy posloucháte Fake News, naší pravidelnou, možná nejpravidelnější rubriku. Takže naše Arny Vojtáno a naše zprávy.
1: Arny.
0: Na Proseku bylo slavnostně otevřeno nové dětské hřiště pro alkoholiky. Alkoholici si užívají zejména prolejvačky a kolovýtoč.
2: Nádhera. A ty už jak jsi to přečel, já jsem si poprvý životě uvědomil, že na Proseku je vlastně dvojznačný, jako.
3: Jo, jasně, na Proseku, dobrý.
0: Tak takhle no. Jsem to nemyslel a dík.
2: Nemyslel, jo. To je tak neuvěřitelný, že i alkáči Proseku, že jo.
0: No jasný, luxus. To by to šlo až teď.
2: Aha, já myslím, že na mě kouká, že jsem debil.
0: Ne, vůbec, jsi větší genius než já.
3: Já jsem taky skrz Arnio pochopil, že jsi blbej.
2: Okay, tak vůbec. Já plynule navážu na autu klempíře, když jsme u těch blbejch. Oto klempíř zrušil Českou televizi, Český rozhlas, České Švýcarsko a už se prý chystá i na českého Honzu, na kterého už si léta prý vede složku.
3: Navážu na Arneho. Lidé

0: Závislí na kokainu mají možnost se začlenit do nového sportovního programu cyklistiky, aniž by se museli vzdát své závislosti. Závislí lidé budou mít speciálně upravený představec na řídítka, na kterém bude umístěno vodorovné zrcadlo. Toto Coca-Cola je i volně k dostání.
1: Já jsem se ztratil na představci.
2: Hele, ale ty smažky to pochopíš.
3: Jakoby show.

Fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda na Stiárny Vojtáno. Hoši, neubyli vám náhodou na Instagramu followeři v poslední době? Nějak jako zásadně?
1: Jo, byla čistka.
0: Byla čistka.
2: Slyšel jsem a koukal jsem, že Ronaldovi to odešlo třeba o 6 milionů nebo něco takového.
0: To je nejvíc.
2: Fakt?
0: No, falešní profily šly pryč a najednou obrovský celebrity světový.
1: Počkej, já se podívám.
0: Se.
2: Kolik milionů ti ubrali?
1: Já se podívám, počkej, všechny. No, povídej to zatím, já to musím se najít. Ne, tak já to mám pořád stejný, tak já tam mám normálně lidi.
2: Jste měl true story.
0: Hezky. Mm. Takže jsme poctiváci všichni.
2: No, Messi tam, no tak samozřejmě všichni ti, co jedou největší bomby.
1: Já nezajímám ani fejkový profily.
0: Ty si tě blokli. Brzda. Evropa 2. Jakoby show. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Ano, přesně tak, jak naznačil kolega, bude to vtipný. Už za malý okamžik startuje semafor. Na téma?
1: Plastická operace.
0: To nám vybral Vojtí.
1: Já začnu, protože já jsem vymyslel hrozně trapnej jakoby vtip. Uh-huh. Přijde Filip Turek k doktoru a říká, pane doktore, já bych sem chtěl být chytrej.
2: A říká, to ještě pokračuje.
1: Ještě tam není ta plastická operace. Jo. Aha, no tak uděláme, to stačí, lehká plastická operace. Stačí, jo, jak stačí. No tak jde jenom o barvy. Máte hlavu hranatou, s tou uděláme rubikovou kostku.
0: Tam existuje sexy move, takzvaně, na rubikové kostce.
2: Jo.
0: Sexy move.
1: Co to je?
0: No, to je jeden... To je vlastně
1: jako...
0: Jdeš
1: taky doktoru.
0: No, necháme to plavat, ale je to asi 3 nebo 4 tahy dohromady a říká se tomu sexy move, jak přesuneš jeden čtvereček na druhý. Jako kdyby si panu Turkovi přesunul oko na zátylek.
2: Nějak to nepřijde sexy, ale představuju si to. Plastická operace, hoši, já jsem rozepsal for na Václava Klause mladšího v souvislosti s plastickou operací. A pak jsem si uvědomil, že když už bych si dělal srandu z někoho, a ještě ten for byl blbej, tak je to fakt průser, takže to ne. Takže dám blbej o někom jiným.
1: Mně se líbí, že jsi to řek, ale jsi to přiznal.
2: Je to fér, takže to ne. Ale Michael Jackson jde na plastickou operaci.
1: A my si představujeme Václava Klause mladšího.
2: Ne, pryč od něj už úplně. Vůbec ne u Michaela Jacksona. Představte si Michaela Jacksona, který jde na plastickou operaci, říká, tak já bych chtěl být prostě bílej. A oni, a jako komplet, a no, v obličeji prostě celý, jako, a oni, můžu jenom doporučit jednu věc, vy jste jako černoch původně, já bych klidně vás udělal bílýho, ale jako ten penis bych nechal jako černošský, jako to bych doporučil. A ten Michael říká, ne, já chci všechno prostě jako má běloch. A ten doktor, a proč chcete to takhle? A Michael říká, no já to dělám kvůli dětem.
1: Kamu.
0: No, dobře.
1: To je strašně přijde. Proto přijde.
2: Ne, ten nikam nepřijde.
0: Takže už se za dveřma.
2: Nechme ho, nechme.
0: Takhle, je 17. století a jenom na začátku vlastně toho vtipu je 17. století a pak postupně už je normálně 20. Jo, že
1: aha,
0: no, ale je 17. století a vůdce chodského povstání Jan Kozina letí do Turecka a chce zvětšit příjmení. A...
2: Dobrý základ, pojď. Pojď.
0: Teď se tam táhne prostě do toho Turecka, zazvoní na tu kliniku. A oni říkají, pane Kozina, to se strašně omlouváme a my máme dlouhodobě plno. A on říká, a kdo tam je, nebo koho tam teďkon děláte? On říká, no přijeli vlasovci. Jako by potřebuji udělat něco s vlasama.
1: Mně se líbí, že jsme skončili v tomhle století. Vlasovci.
0: Tak, rychle pryč.

0: Evropa 2, úterní brzda, Vojtáno, Arne a Nasty. A je tady docela zajímavý člověk. A je to jako svým způsobem zloděj.
1: No, ale pořád já.
0: Ale dělal to chytře, to už nejseš ty. Totiž jeden Američan kupoval Lego a ty součástky v těch krabičkách nahrazoval těstovinami. Mm-hmm. A požadoval vrácení peněz. Chápeš, zase Lego. Opatrně ho rozbalil, aha, aby ta váha souhlasila, narval tam těstoviny a zase to vrátil zpátky. No, a dělal to jako s velkým objemem, takže jako...
1: Takže mu zůstalo Lego a dostal prachy zpátky ještě.
0: Asi 707 tisíc korun teoreticky mohl na tomhle vydělat, no. Hmm.
1: No, vydělat.
0: Vydělat. Ty těstoviny jaký něco stojí, to je jasný.
1: Ne, ale jakože se na tom vydělá, že ti že máš teda Lego zadarmo. Aha, to asi to byl přijít takový fanoušek jako ty.
0: A pak to se prodáš nikomu a...
1: No, ale už to prodáš bez krabičky, bez ničeho, jenom jako...
0: Ne, ty jsi to nepochopil. On pochopil. Tu krabičku vrátil
2: krabici
0: zpátky.
2: Krabici od špaget, no, co prodáš. Jo,
1: tu krabičku vrátil zpátky.
0: Jo, máš
1: pravdu. Takže ti zbyl jenom...
0: Tak já to nedělám.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Pankrác, Servác a Bonifác, to jsou tři jména, tři oslavenci, kteří slaví svátek. Dnes, zítra, pozicí a my na Evropě 2 v brzdě jim popřejeme verše. Mě by zajímalo, kolik Pankráců, Serváců a Bonifáců je asi, viď? Tak dáme jim, ale každopádně
2: to mě
1: přání.
2: Úplně nezajímá, ale mám to přání. A dnes, až bude konec práce, ráda vlezu na Pankráce.
3: OK, budeme to mít všichni ano. S prácí, jako ne, to bude rýmovat, ne, super. Ne. Tak neslavíme Serváce, tak to máme bez práce a ty Arny, prosím, uvnitř práce.
1: Já to mám jednoduchý, Bonifác, Honifác.
3: No to je krásná říkanka.
2: Jak dlouho jsi to psal, prosím tě?
3: Leta.

0: Evropa 2, začátek druhé části dnešní úterní brzdy a rovnou jdeme mezi rohlíky, protože v Praze se mezi rohlíkama našel balík peněz. A teď je otázka, hoši, na vás, kolik by tam muselo být, abyste to nenahlásili?
1: Já poučen chybama ostatních, já bych vrátil všechno, protože dneska prostě to neprojde.
2: Takhle, víc, takhle, pojďme si říct, vysvěl. Kdyby to prošlo, kdyby si věděl, že to projde.
0: Tak 20 koruna.
1: Kdybych věděl, že to projde.
2: Že to projde.
1: Já ještě kousek dobra ve mně pořád je někde vzadu a já
2: ale nevím. Takhle najít něco jiné, balík bankovek a třeba peněženka, doklady, to je jasný.
1: Tak pojď, dobře, balík, dobře. Prachy. Tak když říkáš balík, tak je úplně jedno, vůbec nepočítám a beru taky, teda.
0: No. To byl milion zhruba.
2: Milion, beru. Co by a si... nikomu nic nedám z toho.
0: A řekl bys to?
2: Někomu? Komu?
0: Nám? Dvěma s Vojtánem. Kluci, včera se mezi banánama našel.
2: Bojím se, že jo.
0: Jo?
1: Já se bojím, že bych chtěl půlku.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda, Nasty, Arny, Vojtáno. Papež Lev, kolikáté je? 14.
1: Myslím, že to je nějaký ten vtip. Papež Lev a medvěd.
0: Jdou na pivo. Ne, tak papež volal na zákaznickou linku do své banky a přestože odpověděl na všechny ty bezpečnostní otázky, tak mu prostě nevěřili, že to je papež a řekl, ať přijde osobně. Což teda, kdybych nevěřil, že seš papež a zároveň je tam ta malá možnost, že jo, tak neřeknu, hele, přijď si sem, papež. Jako.
2: Já bych to naopak řekl, to může být fakt sranda, jako.
1: Vy jste papež? Nebo co bych řekl?
2: No, ať přijde. Ty chtěl vidět, prostě, chápeš?
0: Jak chodí do banky vlastně.
2: Třeba ten bankéř, on má určitě právo, ten bankéř tohle si přece jenom vyžádat.
0: Jo.
2: A já bych si řekl, tak počkej, kámo, já si tě sem přivedu. To by bylo fakt jako vtipný. Kdyby přišel do té banky papež a teďka co tam s nimi, pomodlit se?
1: No, jak to dopadlo, takže on vlastně je teď bez bankovního účtu. Už má jenom odpustky, platí.
0: Ale to tady nepíšu, jestli jako dorazil nakonec.
2: Toho
0: jako
2: se osobní. Člověče nebojím, že by papež byl bez bankovního účtu.
1: Či jakoho by si chtěl, aby ti dorazil do banky, kdyby dělal bankéře?
0: Bica kerekeš.
2: Tak musel dělat bankéře v roce 2005.
0: Já jsem to chtěl říct. Jsem chtěl říct tak dřív třeba. Maria. Evropa 2. Prstá. Jakoby show.
3: Užívej si Evropu 2 až do večera.
4: Myslím, že jsem je sama mluvit.
5: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
3: Songy na psání.
6: Co ti můžem zahrát?
4: Cože?
6: A pro koho to bude?
4: Cože?
3: Nebo legendární song za trest.
4: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
3: Super, večer na maximum s Petrem a Ondrou.
7: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
8: Pojď sem, ty draku.
3: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Tohle je možný jenom tady.

0: Má trans osoba mezi nohami v polovině operace změny pohlaví.
1: V polovině?
0: V polovině té operace, co má mezi nohama.
1: No.
0: Ptakopisky.
2: Už vy jste zabijáci
1: normálně. Jsem si to představil potom v tom druhém větí, jsem si to představil.
3: Oši, víte, co na obloze není romantický? Co není romantický na obloze? Lejna ptáků.
1: Ty ptákopisky, no.

Když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Rojo a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, úterní brzda, Vojtáno, Arny a Nasty, jakoby hádanka, ne, to už byla. Teď máme Arnyho otázku, což je něco dost podobného, ale snažíme se odpovědět popravdě.
1: Ano, pozor, ale já to mám. Tentokrát je to korektní otázka.
0: Ty máš dobrou náladu na to, že to máš.
1: Hoši, horor nebo komedie a pod otázka, bojíte se rádi?
0: Bojím se strašně rád, viděl jsem tenkrát záhadu Blair Witch, bylo to příšerný, žil jsem s tím další půl rok, měl jsem pocit, že spím furt v tom lese a točím se dokola. Miluju komedii a humor.
1: Horor nebo komedii, kdyby jsi směl vybrat?
0: Komedii.
2: Komedie jednoznačně, nerad se bojím.
1: Ale ty se bojíš, a to by nevadí horor. Nebo jak to vyznělo?
0: Vadí mi
2: to. Vyznělo to tak, že...
0: Já jsem to zkusil, co to na mě udělá a vzal jsem tady ten kalibr. Jakože si myslím, že záhrabe Blair Witch celého času jako bylo to nejhorší, ne? Co jste mohli vidět?
2: No, ona nebyla vizuálně, ale protože to bylo ještě v době, kdy nebyl internet a nebyly ty informace, tak třeba já, když jsem to viděl, tak já jsem to fakt dostal s tou legendou, tohle někdo natočil v lese. Takže ta možnost té reality na tom byla děsivá, jinak tam vlastně nebylo nic.
1: Za mě to byla panenka Chucky a Texas motorovou
2: jasně, pilou a jasně. Dick. A ty Arny teda seš
1: ne, nevyhledávám, vůbec nechápu, ale jako horor, jako žánr má obrovský množství příznivců a jsou to velice jako komerčně úspěšný projekty a filmy, často, že lidi vyhledávají strach. A já se nerad bojím, já tady ten adrenalin jako bungee jumpingy a horory a něco, to přijde úplně zbytečný. Jako.
0: Stačí si tam dát vlastně teďkon, když máte rádi horory, přímý přenosy z poslanecký sněmovny.
1: To ani není horor.
2: To ani ancient komedie.
1: Ani komedie.
2: Nevím, co to je za žánr?
1: To je sci-fi. Bohovně, prostě.
0: To je sci-fi.
2: Sci-fi porno. Evropa 2. Prstá. Jakoby show. Novinky Evropy 2.

0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

0: Závěr dnešní brzdy. Úterý bylo s váma skvělé.
1: Děkuju.
0: Jak byste to zarýmovali vy dva? Hoši, úterý s váma bylo skvělé, už můžete jít.
1: No, přesně, do postele.
0: Mm-hmm. Tak, to jsem chtěl říct.
1: Tuhle hodinu.
0: Ideální. Opět v neděli ve 20.00 tady budeme. Nechte si zdát něco pěkného, když už nám to jde taky do léta. Třeba to, pokud máte před zahrádku nebo zahradu, že vám neroste plevel. To bych vám přál z celého srdce.
1: Máš nějakou zkušenost? Čuchám objekt osobní s plevelem teď?
0: No, jo. Teď normálně to začalo růst. Zase se mi připomnělo, kolikrát já se musím... Jako denně na zahradě, kdybych strávil hodinu, jak je to optimál. Denně hodina. Hmm. Denně hodina vytrhávání.
1: Ono i do rypáku by se mohl podívat.
0: To je denně 2 hodiny.
2: Tak půl hodinku tomu dej aspoň.
0: Dobrou noc.
3: Jakoby show. Evropa 2.

pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Děcka. Chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... 5, 4, 3, 2, 1. Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
1: Co jste dělali vy, ty otázky jsou strašně dobrý.
0: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
2: Tak co, těšíte se?
0: Yeah! Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.

0: Evropa FM. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Evropa 2.

Swedish Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Rojo. A hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou.

0: show.
1: Já mluvím.
0: A já to chtěl říct dřív.
1: Já to chtěla říct dřív.
2: Odpolední show s Tomášem.
0: Zástěra, zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
2: A Zorkou.
1: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
2: Odpoledne, kdy se dějou věci.
0: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď? No.
2: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
0: Takže neopouštěte tuto stanice, tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
2: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Rojo a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

Fandi český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.